Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: vámi je i v úterý 13. října Noční Blaník s Mirkem Térou a já pozvu teď do našeho vysílání našeho kamaráda, který byl minulou středu Pepovým parťákem, tedy Igora Tymka. Jeho kapela No Name je už 30 let na hudební scéně a tak byla i řeč o tom, jak to celé začalo, co třeba samotný název kapely. I nad tím bylo asi nutné popřemýšlet.
1: My jsme se přihlásili onoho času do autorské pesničkové soutěže u nás v Košiciach a nemali jsme jméno. A jednoducho ten pán producent, náš objaviteľ, Juraj Hidvek, hovorí, chlapci, ale vy nemáte fakt meno. To akože, kým mi to nedodáte, tak na tú súťaž nemôžete ísť, lebo nemá ako komunikovať. No, tak niekoho napadlo, neskromne si myslím, že asi mňa, ale už je to jedno dneska, že nemá meno, buď menovným. No a dneska to proste funguje, je to značka a už vieš čo, že veľmi vzácne sa nás niekto opýta po tých 30 rokoch, takže parťaku, díky.
0: Na webu Rádia Blaník, ale i na sociálních sítích si můžete poslechnout celé povídání Pepy a jeho parťáka, kterým byl tedy minulou středu Igor Tymko za No Name. A další premiérové povídání nás čeká opět tuto středu po 16. hodině, kdy se poslechnete dalšího Pepova parťáka. Ale teď pokračujeme podle blanického pravidla Hezky česky.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy anebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 4 až 0 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, ráno a dopoledne se místy objeví mlhy nebo také nízká oblačnost, k večeru může také pršet. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 6. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
0: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

Poklidnou úterní noc vám přeje za celý noční kolektiv Rádia Blaník Mirek Téra. Tento den bude už 13. říjnovým a Organizace spojených národů jej označila jako Mezinárodní den za omezení katastrof. A přispět k jeho poselství může údajně nějakým způsobem každý z nás. Snad každý z nás může také v tento den slavit svátek s Renatou a Renátou. To jsou jména latinského původu a s více jak 30 tisíci nositelkami v prvním případě a více jak 16 tisíci nositelkami v případě druhém. Se dá předpokládat, že každý z nás snad nějakou z dnešních oslavenkyň ve svém okolí má. Tento den nám ale připomíná také další jména, a sice Bivoj, Edgar, Geralda, Geraldina, Koloman, Zvonimír a Zvonimíra, a my vám všem posíláme v tuto noční dobu blanickou gratulaci, aby se váš sváteční den opravdu vydařil. A aby byly povedené také další minuty v naší společnosti, posílám poctivou porci hezkých českých písniček.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy anebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 4 až 0 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná, ráno a dopoledne se místy objeví mlhy nebo také nízká oblačnost, k večeru může také pršet. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 stupňů, na horách bude kolem 6. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
7: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
6: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
7: Je, tak děkuju moc.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Možná se teď s nočním vlaníkem už probouzíte do nového dne, kterým je úterý 13. října, což je den, který, nevím jak pro vás, ale pro našeho blanického krajánka bude opět ve znamení cestování a neobyčejných cílů. Vlasta Suk nedávno navštívil Moravskoslezský kraj, kde si to namířil do Chlebovic u Frýdku Místku. Zde se totiž ukrývá včelařské muzeum a tím jej provedla Táňa Kozáková. Co je zde tedy k vidění?
1: Tak tady ve včelařském muzeu uvidí hlavně exponáty týkající se života včel, práce se včelami a vlastně všechno, co je potřeba k tomu, aby se včelař o včely mohl starat.
2: To ale není jediné muzeum, ještě naproti máte něco?
1: Ano, naproti ještě muzeum historie, je to takové malinké muzeum a jsou tam vlastně věci, které se týkají místní oblasti, což je Lašsko, a v podstatě jsou tam kroje a věci, které se týkaly života místních lidí ještě v 19. století a vlastně i dřív možná.
0: Včelařské muzeum v Chlebovicích u Frýdku Místku bylo tedy nedávným cílem krajánka Rádia Blaník, což si můžete připomenout i na našich blanických stránkách. A také dnes byste si určitě neměli nechat ujít krajánkovo putování do míst, o kterých možná nemáte ani tušení, ale náš krajánek na ně má nos. A tak ať vám s Rádiem Blaník i nadále hezky přeje Mirek Téra.
3: Rádio Blaník.

0: očekávané události.
1: Krásné ráno, je úterý 13. října, dnes má svátek Renata a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V pět odpoledne začíná ve Vlastivědném muzeu Jesenice vernisáž obrazů s názvem Z jednoho kořene. V pět odpoledne proběhne v budově pivovaru v Kralupech nad Vltavou zahájení interaktivní výstavy Lidé od vedle. Přibližuje život lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Akce potrvá do února roku 2027. Jiráskovo divadlo v České Lípě hostí výstavu Svět nití a snů. Akce startuje v 17:30 večer. Jihomoravské muzeum ve Znojmě výjimečně vystaví knihu městských práv z let 1523 až 1525. Veřejnost ji může spatřit poprvé po 30 letech. A v 6 večer proběhne v Pražské galerii Nová síň zahájení výstavy sochaře a restaurátora Michala Blaška s názvem Ateliér. Potrvá do 24. října. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com
1: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Dobré ráno, hezký den, nemyslete si, že já to neznám. Já to znám taky. Ve 4 hodiny, když mi doma zazvoní budík, to je teda obrovský problém. Co, kdyby to bylo ve 4, to je pohoda, ale ve 3:15 už bzučí a ve 4 už letím k vám. Tak to dneska zvládejte, máme úterý, je tam ta 13, to je pravda, ale já myslím, že bude pro vás maximálně klidná a pohodová. Alespoň pokud budete poslouchat Blaník, protože jsme pohodové rádio.
8: Rádio Blaník. Počasí.
7: I citované počasí bude celkem pohodové. Očekávejte polojasnou místy i jasnou oblohu. K večeru přibývání oblačnosti, i když popravdě dneska po ránu hodně chladné ráno. Ovšem přes den se nám to vyšplhá až na 16 stupňů Celsia. Tak si užijte krásný den a když to bude s námi, to bude paráda.
8: Martin Císař
9: na rádiu Blaník.
7: A paráda i proto, protože probouzíme hodinkou jenom českých písniček, tak pojďme na to do zřečí, pojďme si hrát a zpívat. I po ránu s ranní kávou, já už jí tu mám, tak dobrou chuť, ať vám stejně tak chutná jako písničky z Blaníku.

Krásné ráno, hezké úterý, posloucháte českou hodinku mezi 5. a 6., ale taky mezi 12. a 13. To vám hrajeme jenom hezky česky. Zítra už bude středa a tady u nás na Blaníku je opět připraven v 16 hodin pořad Pepovi parťáci. A jaký host tentokrát dorazí? Bude to zpěvačka. Je to rodačka Střince. V lednu jí aplaudovala vyprodaná O2 Univerzum v Praze a pozor, 22. ledna roku 2028 má akci Růžová O2 Arena. Mimo jiné oslaví 10 let solové kariéry. Kdo to je? Víte? Že ne? No tak já vám poradím písničkou. Zpívá třeba tuhle. Tak co hoří? Přihořívá? Tak ještě tuhle.

0: Dobré ráno, pohodový celý den. Renatám všechno nejlepší. Renáty dneska slaví svátek, tak dámy, moc krásně si to užijte. No a za chvíli také aktuální informace o tom, jak si nechat u nás proplatit nějaký ten účet.
1: Jsme Blaník a platíme vaše účty.
2: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: Tak si počkejte na Blaníku, aktuální zprávy, informace o počasí a ještě si dál budeme hezky česky hrát. A potom přijde ta informace a jukneme také na to, jak to dopadlo v minulém týdnu. Tak určitě poslouchejte dál. Hezké ráno přeji.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Ano, už zítra přivítám dalšího parťáka a tentokrát to bude parťačka, bude růžová, mám jí moc rád, jmenuje se Tereska Mašková a představí nám taky novou písničku, kterou naspívala s Vaškem Nojdem Bártou. Tak laďte Blaník zítra mezi 4. a 5. bude tady Tereza Mašková.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
9: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje 2 bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
10: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
11: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
12: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
11: a poctivé pivo z místních pivovarů.
12: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
11: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz.
15: Starnet internet.
16: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Sekurit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Sekurit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na sekurit.cz.
17: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
18: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz.
19: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
20: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
0: stromky, ovocné stromky.
21: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
22: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
23: Nečekejte, akce platí pouze tentoknměsíc.
22: Tak mrkněte na
24: Tisknu levně.cz.
25: Náplně hned.
26: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
27: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
28: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
29: Rádio Blaník, zprávy.
30: Rádio Blaník.
31: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. HDP se letos podle nové prognozy zvýší o 1,8%. Na přes rok by pak měl jeho růst mírně zrychlit o 0,1%. Statistici dnes zveřejní konečnou hodnotu zářijové inflace. Podle předběžného odhadu z minulého týdne spotřebitelské ceny meziměsíčně stagnovaly a proti loňskému září se zvýšily o 2,5%. V Českém středohoří vysadili přírodu do věci vzácný zvonkovec liliolistý. Celkem 84 sazenic kriticky ohroženého druhu předpěstovali v botanické zahradě v Teplicích. U fotbalistů České Lípy skončil trenér Petr Madhauser. Vedení druholigového klubu ho odvolalo po sobotní porážce 1-2 s Viktorií Žižkov. Tolik zprávy a ještě se podíváme na počasí. Zpočátku dnes bude slunečno s ranními mlhami, večer se objeví v Čechách déšť. Nejdříve tedy bude jasno až polojasno a může se objevit nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách, večer také na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti a později také zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude jen kolem 9. Toliko počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: pohodou a dobrou náladou do nového dne, i když pravda, ano, je tam třináctka, ale já mám třináctku za šťastné číslo. A třeba vy budete mít taky. Stačí teď vzít mobilní telefon, napsat SMSku na 603 118 118 a nechat si něco proplatit. Kolega Petr Slíva s Adélkou se na vás těší, protože v 7 hodin a 5 minut mohou zavolat vám, anebo právě vám, která jste nebo který jste tu SMSku odeslali právě v tuhle chvíli. No já bych možná trošku poradil, abyste napsali teď v tuhle chvíli, protože to je ten ideální čas na to, aby to tam naskočilo a kolegové vybrali právě vás. Konec konců, minulý týden se tady taky vyhrávalo.
1: Tak nám řekněte, kdo dospíval.
2: Ježiš, ty jsem zapomněl, nebo to Marek Ztracený.
1: Byl to Marek Ztracený. Já to vždycky tak natahuju, že se opravdu někdy bojím, že to ten zpovídaný zapomene. Je to Marek Ztracený a my vám posíláme 5400 korun.
0: Petr rád napíná, ale ještě radši proplácí vaše účty. Tak na to rozhodně nezapomeňte dnes po 7, zhruba 5 minut po celé. Poslouchejte, Blaník, vyplatí se.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: Tak držím palce, aby vám to dneska klaplo a zítra ve středu po ránu úderem 5. se těším na slyšenou. Užijte si den a když to vyjde dneska po 7., tak si vzpomeňte na mě, že jsem vám to doporučil, abyste se určitě dnes přihlásili. Držím palce.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
15: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
16: Mirečku, podejte mi gumu.
17: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
16: No tak si vás píši.
18: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
16: Ale o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek CZ.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.

0: To byla zamilovaná Lenka Filipová na Blaníku. A kdo vám bude z Blaníku zpívat v té příští hodině? Po šesté to bude třeba Michal Hruza. Skupina Krištof. A taky uslyšíte duet Evy Farné a Miraje. Protože i po šesté to na Blaníku bude hezky česky v úterý 13. října. Teď je 5.54. Rádio Blaník.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
7: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Počasí. Rádio
10: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes po ránu se na některých místech objevují mlhy, teploty se pohybují jen kolem 2 stupňů. Odpoledne ale bude slunečno a teploty postupně vystoupají na 12 až 15 stupňů. Tolik o počasí a na řadě už jsou zprávy s Monikou.
9: Rádio Blaník.
11: Nejvíc pohody
9: a nejvíc českých písniček.
11: Za každého počasí.
9: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Vláda chystá zavedení nové daně. Pražská policie našla pana běžce. Znojmo se chce zaměřit na sportovní akce.
13: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Poslanci by dnes měli zahájit jednání o zavedení mimořádné daně na rafinérie. Týkat by se měla letošního a příštího roku. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinérií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Letos by mohla daň přinést podle odhadu kabinetu až 9 miliard korun. Řádná schůze sněmovny začne odpoledne. Po 2 dnech se podařilo pražské policii vypátrat náhodného svědka nehody policejního auta. Skočil totiž za potápějící se autem do studené Vltavy a pomohl z něj vytáhnout 2členou posádku. I díky němu žena s mužem vyvázli jen s podchlazením, zachránce pak z místa odešel. Znojmo se stává partnerem nejrychlejšího kolektivního sportu. Se svazem ledního hokeje a Jihomoravským krajským svazem podepsalo memorandum o dlouhodobé spolupráci. První lední utkání na znojemské půdě proběhne už brzy a víc říká mluvčí města Petra Šuláková.
14: První velká událost už má konkrétní podobu. V dubnu 2027 by do Znojma mohli zamířit elitní ženské reprezentační týmy Česka, USA, Kanady, Finska, Švédska a Švýcarska. Uskutečnění dubnového turnaje nyní závisí především na zajištění dostatečných ubytovacích kapacit pro jednotlivé reprezentační týmy.
13: Sportovní akce můžou přivést do Znojma nejen hráče, ale také fanoušky. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského není Rusko ochotno přistoupit na energetické příměří. To navrhly Spojené státy. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov prohlásil, že si Ukrajina nezaslouží pauzu ve válce. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha ho pak označil za válečného zločince. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník.
9: S Petrem Slívou.
0: tak dobré ráno, jsme na startu dalšího dne. Dobré ráno ze studia Rádia Blaník, ode mě i od Adel. I dneska se budou proplácet účtenky, i dneska vypustíme krajánka, protože je úterý a protože je úterý, čeká nás taky ranní host na telefonu. A kdo to dneska bude po 8. hodině, tak o tom bude řeč už za chvíli. Teď si dáme Michala Hrůzu a zakázané uvolnění. Za minutu bude 6.

Bill Medley, Jennifer Warnes, I've had the time of my life na Blaníku krátce po 6. hodině. Je tady další den, kdy vám budeme proplácet účtenky. K tomu se v téhleté hodině ještě dostaneme, ale teď bych rád zůstal u téhleté písničky, protože je to písnička z Hříšného tance. A když jsme u toho tančení, tak jste si asi všimli, že se rozjela nová řada Stardance. Máme za sebou první kolo, ve kterém se sice nevyhazovalo, ale i tak se po něm musí s další účastí rozloučit kvůli zranění Petra Nesvačilova, která se v úvodních medailoncích jevila tak trošku jako časovaná bomba. O to víc člověka zamrzí, protože mohla být legrace. Jinak pro připomenutí letos jsou v jednom kole taky Marta Jandová a Sára Prachar-Sandová, Tomáš Šon Pšenička, Radek Štěpánek, Tomáš Matonoha, Luciana Tomášová, odpadnuvší Petra Nesvačilová, Vojta Dyk, Hanka Dvorská a taky Tomáš Polák ze skupiny Opět a Radeček, kterého jsem si nechal schválně nakonec, protože s Tomášem si o jeho účasti ve Stardance a o tom, jaké bylo to první kolo, budu povídat po 8. hodině, protože Tomáš bude dnešním hostem na telefonu, tak si to nenechte ujít. A taky si nenechte ujít informace o počasí, ty tady budou už za chvíli přímo z Českého hydrometeorologického ústavu. A tohle už jsou Krištof a Šňůry, v pátek jim vyšla nová deska. Ale tohle je trošku starší písnička. Dobré ráno, úterý 13. října, 8 minut po 6.

0: aktuálně?
1: Krásné ráno. Tak většinou máme jasnou oblohu. Místy se vytvořily mlhy nebo nízká oblačnost, které se ale budou během dopoledne rozpouštět. Teploty nám klesly poměrně nízko. Většinou se pohybují od 5 stupňů Celsia do nuly. Hlavně v údolích je ale až minus 2 stupně Celsia, no a ještě chladněji na horách. Například Kvilda Perla na Šumavě naměřila skoro minus 10 stupňů Celsia.
0: Jak bude vypadat zbytek dne?
1: Bude jasno až polojasno. Odpoledne se začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu obloha zatahovat. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 12 do 16 stupňů Celsia, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem 9 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 6 a na Šumavě bude teplej, tam až 10 stupňů Celsia, no a bude foukat slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu, nebo bude klidno.
0: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
1: Krásně naslyšenou.
2: Děkujeme, řidiči, hlavně pozor na ranní mlhu a pozor na některých místech, už to dneska po ránu může fakt klouzat. Za 2 minuty bude 6:45.

0: Vzpomeneš si, Eva Farná a Miraj na Blaníku, vzpomínáte na účtenky?
1: Petr platí vaše účty.
0: Naposledy jsme jednu propláceli včera, a to Martině z Kinčperku, která je řidičkou autobusu, v tu chvíli měla zrovna pauzu, stála na točně, no a čekala na telefonát od nás. A dočkala se. A teď ještě důležitá otázka, posloucháte v tom autobusu Blaník?
2: Určitě.
0: Tak kdo dospíval?
2: Krištof, inzerát.
0: Je to tak. A my vám posíláme 6436 korun. Martině jsme proplatili včera pod nájem a proplácet se bude i dneska po 7 hodině. Čekejte telefonát od nás. Teda pokud jste poslali tu soutěžní SMS-ku nebo ještě pošlete, napište do ní, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, však to znáte, odkud jste, tam stačí název obce a pošlete na 6 318 118. Prostě se nám svěřte, za co jste utratili peníze v poslední době. No a třeba vám je vrátíme. Za chvíli tady budou krátké zprávy, teď je 6:21. Radio Blaník.
3: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Padá!
4: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
10: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
11: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
12: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
11: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
12: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
11: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
12: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
14: Když potřebujete brýle, tak
15: Pop Optik.
14: Když kontaktní čočky, tak
15: Pop Optik.
14: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
15: Pop Optik.
14: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
15: Pop Optik.
14: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
16: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
17: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
18: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
17: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
19: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
20: Tak hurá na Vysočinu.
19: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
20: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
19: Skály a vyhlídky, co berou dech.
20: Rybníky, jezera i koupaliště.
19: Aktivní zábava i adrenalin.
20: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
19: Vysočina má co nabídnout.
20: Stačí si jen vybrat.
19: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
21: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
22: Máme pro vás bezvaplán.
21: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
22: První, druhý, klidně třetí.
21: Máme i skluzavky pro malé děti.
22: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
21: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
22: Aquapalace Praha.
21: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
23: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
24: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. ČES odevzdal dokumentaci EIA pro modulární reaktor v Temelíně. Výsledek by měl být znám do konce příštího roku. Temelín by měl být první tuzemskou lokalitou, kde bude zařízení fungovat. Na nákup nového bytu o 70 metrech čtverečních v Praze je třeba skoro 17 ročních mest. Podle Deloitte je druhou nejméně dostupnou metropolí v Evropě. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne o vydání pozemku v restituční kauze Valderod. O navrácení majetku rodu usiluje Johana Kamerlanderová. Varnsdorf na Děčínsku postupně upravuje veřejná prostranství. Chystá ale i další projekty, které mají zlepšit možnosti trávení volného času i podobu centra města. Naposledy vznikl třeba skatepark anebo vyhlídka. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
25: Dobré ráno, Rádia Blaník
26: s Petrem Slíbou.
0: A s Adel už očekáváme krajánka Rádia Blaník, protože za chvíli cvakne klika, otevřou se dveře, vejde Vlasta Suk a řekne nám, kam má dneska namířeno. No a předtím si dáme dobrý kafe. Takové dobré kafe, to je jakékoliv kafe, které vám prostě chutná. A Lucce Bílé chutná tohle.

0: na čase být.
1: Dobrý kafe a Lucka Bílá, jak jsem říkal, dobré kafe, to je takové kafe, které člověku chutná, někdo si vybírá odrůdu, metodu, jakou tu kávu udělá, někomu stačí turek nebo rozpustná, proti gustu žádný dešputá.
2: Krajánek Rádia Planík.
1: Jak jsi na tom, Adel, s kafem? Už máš kafe?
3: Já už mám jedno v sobě a druhé tady připravené.
1: Tak já si na první počkám po 7. hodině a zatím si dopiju svůj zelený čaj. Nicméně své ranní kafe už má za sebou i Vlastík Suk. Zbytek si vezme do termosky, do auta, protože za chvíli vyráží vstříc s novým dobrodružstvím. A kam to bude, Vlastíku? Co? Dobré ráno.
4: Ahoj, Péťo, Adel, dobré ráno. Zdravím i všechny posluchače. Dneska mám namířeno do Moravskoslezského kraje. Začnu na zámku ve Frýdku Místku, kde můžete kromě klasického zámeckého okruhu navštívit i muzeum Beskyd, co tady sídlí. A co zde uvidíte a zažijete, dozvíte se krátce po 14. hodině. No a jestli máte rádi drahé kameny, subtropické nebo masožravé rostliny, mluvící papoušky a tak dále, neměli byste chybět v Tropiku Hukvaldy. Podrobnější reportáž si dáme krátce po 17. Tak si to nenechte ujít. Ahoj.
1: Těšíš se, Adel?
3: Těším se moc.
1: Co tě zaujalo?
3: No, mě zaujalo ty tropické rostliny. No, na to se moc těším.
1: Mě zaujalo muzeum Beskyd. Já jsem tam teď nedávno byl,
3: zase podíval jsem se
1: na Lysou a na Velký Polom. Jo, my se těšíme, Vlastíku, šťastnou cestu, v pořádku se nám vrátí. Vlastík, to je taková krevtoulava.

0: Coco Jumbo a Mr. President na Blaníku, písnička, která nás mohla teď po ránu trošku ohřát.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Protože venku je taková zima, že mi normálně auto hlásilo, že mám podhuštěná všechna kola. Jak se ochladilo, tak ten vzduch se smrsknul. Oni se cestou zase ohřáli, takže se vlastně sami dofoukli až na jedno. A kromě toho vás může potrápit ranní mlha. A pozor, mnohde se můžete i sklouznout, ale už zítra se má začít oteplovat. Jak to bude dneska teda?
2: Ty teploty teď po ránu jsou opravdu nízké. Praha hlásí 5 stupňů Celsia, Plzeň, Karlovy Vary okolo nuly, stejně tak jako České Budějovice. Jihlava dokonce aktuálně minus 1 stupeň Celsia, naopak v Liberci. Tady je nejtepleji, tady 5 stupňů, Ostrava hlásí 4 stupně Celsia a Olomouc 2 stupně. Během dne se oteplí na 16, při déle trvající mlze a nízké oblačnosti počítejte s teplotami pouze kolem 9 stupňů, no a na horách bude okolo 6 stupňů Celsia. Jinak dnes bude jasno až polujasno, teď po ránu tedy dejte pozor na ty mlhy nebo nízkou oblačnost. Později odpoledne začne v Čechách a k večeru i na Moravě a ve Slezsku od západu oblačnosti přibývat a později večer se v Čechách místy může vyskytnout i déšť.
0: Prostě odpoledne poneseme všechny ty svetry v ruce. Co si budeme povídat? 6.40 je úterý, 13. října. Dobré ráno a vy jste s Blaníkem.
3: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
12: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
13: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
20: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
21: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
22: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.

0: je odpuštěno. Marek ztracený a tak se nezlob na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Já jsem se trošku podíval do kalendáře, co všechno se dneska slaví a trošku mě to teda překvapilo. Dneska je třeba den bez podprsenky. Vzhledem k tomu, že tenhle ten den jsem slavil už včera, tak dneska vynechávám. Pojďme k dalšímu dni. Dneska je třeba Mezinárodní den skeptiku. Adel, jsi skeptik?
3: Ne vůbec, já ke skeptikovi mám hodně daleko.
0: Vidíš, a já jsem měl takový pocit, že skeptikem je tak trošku každý.
3: Mm-hmm.
0: A když jsi trošku skeptikem, tak potom můžeš být vždycky příjemně překvapena.
3: To
0: když to dobře
3: možná,
0: dopadne.
3: Je to dobrá životní filozofie a dobré nastavení, ale já vždycky předpokládám to lepší.
0: A dopadne to tak. Ve většině případů. Nechej si to a zůstaň takhle, prosím tě. Ondřej Synek, český skifař a několikanásobný olympijský vítěz, dneska slaví 44. narozeniny. Pozor, před 97 lety proběhlo první rozhlasové vysílání z dostihu Velké Pardubické a před 31 lety jste si poprvé v počítači mohli pustit Windows 95. A potom tady mám ještě jedny hudební narozeniny. 85 dneska slaví americký zpěvák, skladatel, řekl bych přímo legenda, která si hned třikrát letos zahrála v Praze. Paul Simon. A tohle je písnička, kterou stvořil i s tím druhým Artem Garfunklem. Tady je Cecilia na Blaníku.

0: Jeden z téhleté legendární dvojice, Simon a Garfunkel, v tomto případě teda Paul Simon, dneska slaví narozeniny. 85 mu je a to byla slavná Cecilia. A kdo vás čeká v té příští hodině na Blaníku? Třeba Dalibor Janda? Uslyšíte kabáty? A dáme se i řemeslo Franty Nedvěda. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 7. A budou se proplácet účtenky. Teď je 6.52. Rádio
1: Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz. Renault nebo Dacia. Autostav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autostav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
5: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan. Společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
6: A právě teď využijte akce na frakce.
5: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH.
6: Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.
7: Na tisknu levně.cz máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
8: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
7: Tak mrkněte na tisknu
9: levně.cz. Náplně hned.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Úterý nabídne typickou část podzimu a to znamená na většině území mlhy a teploty jen kolem 3 stupňů. Odpoledne má být ale slunečno s teplotami od 12 do 15 stupňů. Tolik o počasí a teď pojďme na silnice.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
10: Dnes po ránu provoz na některých místech může komplikovat hustá mlha a začínáme na příjezdu do Prahy po D1. Tady provoz brzdí před dopravním omezením na mostě Šmejkalka. Ztratíte 10 minut mezi 25. a 23. kilometrem. V Berouně se ve Vorlově ulici rekonstruuje plynovod, provoz je tady řízen kyvadlově a v Táboře počítejte s omezením kvůli opravám na křižovatce ulic Čelkovická a Ústecká. Tolik dopravní servis, vám šťastnou cestu, na řadě jsou zprávy s Monikou.
15: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Vyjednávání o koalicích jsou v plném proudu. Výsledky voleb bude možné opět zpochybnit. V Českých Budějovicích zůstává zavřený krajský úřad. Rádio Blaník. Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ve městech a obcích budou i dnes pokračovat povolební vyjednávání. V Praze se vítěz voleb STAN sejde s Prahou sobě a poté s Piráty. Samostatně se s nimi sejdou i zástupci Spolu. V Ostravě pak vítězné hnutí ANO oznámí v pravé poledne další směřování povolební spolupráce a k vyjednávání se vyjádří třeba i magistrát Jablonce nad Nisou. Výsledky obecních voleb by dnes měly být vyhlášeny ve sbírce zákonů, stejně jako výsledky senátních voleb z Děčínska, Strakonicka, Rychnovska, Trutnovska a Vyškovska, kde lidé zvolili senátory už v prvním kole. Zítra pak začne běžet desetidenní lhůta, kdy je možné výsledky zpochybnit u Nejvyššího soudu. Krajský úřad v Českých Budějovicích dnes pro veřejnost neotevře. Důvodem je bezpečnostní cvičení, při kterém policisté a zaměstnanci nacvičují postup při útoku ozbrojeného útočníka. Přináší to ale také další omezení, jak říká mluvčího Českého kraje David Hoke.
12: V souvislosti se cvičením bude od 8 do 15 hodin zcela uzavřena ulice u zimního stadionu, a to včetně chodníků, v úseku od vjezdu k finančnímu úřadu pro Jihočeský kraj až po křižovatku s Lidickou třídou. Do uzavřeného prostoru nebudou mít přístup ani vozidla, ani chodci.
17: Prostor bude v době cvičení využívat policie. Němci dopadli podezřelé ze žhářství v Polsku. Podle polského prezidenta Donalda Tuska jde o hybridní válku. Zadrženými jsou dva turečtí občané, kteří jsou podezřelí, že v září u Varšavy podpálili pozemní stanici společnosti Starlink. Ministr pověřený koordinací zvláštních služeb uvedl, že za sabotáží stojí Rusko. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
9: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Co pak já jsem tady od placení, ale Adel, ta je důležitá, protože ta bude vybírat. Otázka na začátku hodiny. Máme z čeho vybírat?
18: Máme z čeho vybírat.
0: A vybírat se bude už za malou chvíli. Co? No, účtenky. Bude se tady proplácet. Tak ještě máte chvilku na to, abyste poslali tu svou SMS-kou na 63118. Teď Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou a za minutu a půl bude 7.

0: to byli Kabáti, nebo skupina Kabát, a oni.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Jo, Kabát, ten se dneska po ránu rozhodně hodí, protože je tam poměrně zima. Nicméně někomu z vás bude za chvíli teplo, protože ho zahřeje pomyšlení na to, že se mu vrátí peníze, které už jednou utratil. Máme vybráno, Adel.
3: Máme vybráno.
0: Tak já to nebudu protahovat, udělám tady atmosféru, kde mi to mezi tím pošli a já už vidím telefonní číslo, na které mám dneska volat a komu pravděpodobně, no pravděpodobně možná budu za chvíli proplácet, protože je tady několik proměnných. My se musíme nejdříve dovolat, vy to musíte vzít a musíte taky poslouchat Blaník a vědět, že ti Kabáti teď dohráli. Tak pojďme na to. Tak to se mi dlouho nestalo, ale teď jsem udělal chybu, tak jdu ještě
4: jednou. Číslo, které jste vytočili, není v provozu.
0: No, je mi to jasný. Tak pojďme ještě jednou. Tak, trošku cvičeníčka raního. Tak snad jsem se teď trefil do správného čísla.
5: Prostředička.
0: A dobré ráno, tady je Petr a Adel, to byla rychlost teda. Dušané. Posloucháte teď Blaník?
5: Dobré ráno.
0: No dobré. Slyšíme se?
5: Slyšíme se. Dobrý den.
0: Co teď děláte, Dušane, pěkného?
5: No teď si kupuju kafe, to musíte.
0: Jo. A posloucháte u toho rádio?
5: No, poslouchal.
0: Posloucháte. Tak Adel teď přečte, co jste nám napsal do té SMSky.
3: Tak Dušan by chtěl proplatit zálohu na pobyt v Krkonoších pro manželku za 4165 korun.
0: Jo, to sedí, Dušane. Podepisujete to, jo. Manželka už tam byla, nebo teprve pojede?
5: Zítra máme jet.
0: Prosím?
5: Zítra jedeme.
0: Zítra jedete. No, tak kdo dospíval na tom Blaníku?
5: No, teď se meším, teď jsem právě vstoupil před chvilkou.
0: Jo, vy jste to vypnul těsně předtím. No.
5: Ale určitě, já jsem to vzpomenul si, no, tak to se dobrý, no.
0: 4165 korun ve hře.
5: A?
0: Tam mohl být. Co, Dušane? Dáme to dohromady. Prosím.
5: To jste mě teda zaskočili, co přiznám.
0: Trošku jsme vás zaskočili.
5: A?
0: No,
5: no a si to nedám teda, ale...
0: Nic se, bohužel, no tak zkuste to znovu, pošlete zase jinou účtenku a třeba to vyjde, jo?
5: Tak jo, tak jde, mám přeju.
0: Vám taky, mějte se krásně, nashledanou. No a tohle je znělka, která by zazněla v případě, že by to Dušan uhládl. No tak nic, zítra další účtenka, tak nám posílejte, co byste chtěli proplatit. 600 318 118, to je to číslo. Teď My Goldfielda, Maggie Reilly, Two Friends na Blaníku.

0: Mike Oldfield a Maggie Reilly a Tu France, tak dnešní účtenka je neproplacena, protože Dušan vypnul radio těsně předtím, než jsme mu zavolali. Prosím vás, nedělejte tyhle ty věci. Když se přihlásíte, tak opravdu po té 7. hodině poslouchejte, protože můžeme zavolat i vám a to zkusíme třeba už zítra.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Ale teď je tady zatím dneska, to dneska je úterý 13. října. Jaké bude to úterý?
2: Tak po ránu teď je chladné, nicméně během dne se může teplota vyšplhat až na 16 stupňů Celsia. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti počítejte s teplotami okolo 9 stupňů a na horách bude kolem 6. Jinak dnes bude jasno až polojasno, ale jak už jsem zmiňovala tu mlhu a nízkou oblačnost, tak to bude teď hlavně po ránu a dopoledne, takže raději nohu z plynu. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti a k večeru se v Čechách může vyskytnout i déšť.
0: No a třeba takové Renáty dneska nezávisle na počasí budou mít krásný den, protože mají dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší. Tohle už je Franta Nedvěd a Řemes. Třeba takové Renáty dneska nezávisle na počasí budou mít krásný den, protože mají dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší. Tohle už je Franta Nedvěd a Řemeslo. Teď je 7 hodin a 12 minut.

0: Pojďme se zachránit a Petr Naď v Dobrém ránu na Blaníku. Vždycky, když něco natočí Václav Marhoul, tak to bývá pecka. A Václav Marhoul natočil další film, jmenuje se Doznání. Odehrává se v moskevské věznici Lubjanka v roce 1938 a vznikl v ateliérech u Los Angeles. Podle scénáře Bena Shapira hrají v něm američtí herci a i v době digitální si Václav Marhoul opět zvolil točení postaru na 35mm negativ, což dělá pravidelně. Podle Václava Marhoula to vyžaduje jinou práci na scéně a odměnou je potom výsledná kvalita.
1: Pokud točíte záběrově, tak každý ten záběr má prostě opravdu jakoby jiný objektiv. A vy jste schopen jakoby společně s kameramanem jako tomu dát tu potřebnou atmosféru ve smyslu jakoby toho svícení. Jo. To znamená, že samozřejmě se vám to natáčení prodlužuje, dá to daleko, daleko víc práce. Jenže na tom výsledku je to potom znát, protože potom jako to dílo vypadá opravdu jako film.
0: No prostě zkráceně natáčení je to delší, za to horší, ale na výsledku je to potom znát. Tenhle ten nový snímek Doznání bude mít světovou premiéru tento čtvrtek, 15. října, to znamená pozítří v hlavní soutěži na Varšavském mezinárodním filmovém festivalu a do českých kin potom přijde 28. ledna příštího roku. Takže Václav Marhoul, nový film, za chvíli už krátké zprávy a vy jste s Blaníkem, je 7.20. Radio Blaník.
2: Ani rychlé šípy,
3: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
3: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
3: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
3: Klub posluchačů Rádia Blaník.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
10: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
11: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
12: SpokojenýPes.cz nejen pro příparťáky. SpokojenýPes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. SpokojenýPes.cz.
13: Nekupujte
14: drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
16: Nejlevnější pneu.cz.
13: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, za záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
16: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
17: Tak teď je ten správný čas.
16: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
17: Nejvyšší výkupní ceny.
16: Peníze i hned na ruku.
17: Vše vyřídíme za vás.
16: Přebereme záruky.
17: Nabízíme i možnost protiúčtu.
16: Přijeďte.
17: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
16: Tým Autocentra Davokár.
18: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
19: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
18: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
20: Když potřebujete brýle, tak
21: Bob Optik.
20: Když kontaktní čočky, tak
21: Bob Optik.
20: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
21: Bob Optik.
20: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
21: Bob Optik.
20: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
22: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
23: Tak co dělá mladej?
24: Ale včera jsem mu málem nařezal.
23: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
25: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
26: Blaník za volantem.
27: Silný provoz je dnes po ránu před Prahou. Zdržíte se na příjezdu do hlavního města po dálnici D5. Popojíždět v koloně budete 20 minut od 7. kilometru. A na dálnici D1 na příjezdu do Prahy provoz brzdí před dopravním omezením na mostě Šmejkalka. Tady necháte 10 minut. Pozor dejte také v Milevsku na Písecku. V Kudláčkově ulici na křižovatce s Majerovou se vyšetřuje srážka osobního auta s nákladním a nárazově se tvoří kratší kolona v obou směrech. Tolik dopravní servis, na řadě jsou krátké zprávy.
28: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
26: Rádio Blaník, zprávy.
29: Rádio Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Kvůli modernizaci trati nejezdí v Praze tramvaje v úseku nákladové nádraží Žižkov Ohrada. Omezení se týká i některých autobusů. Až do 18. prosince budou jezdit náhradní autobusy. Opera OSU dnes zahájí 10. ročník Mezinárodního operního a hudebního bienále Janáček Brno. Program festivalu je nejširší v jeho dosavadní historii a potrvá 5 týdnů. Volně žijících obratlovců na zemi ubývá. Jejich populace v letech 1970 až 2022 klesly o 73%. Největšími hrozbami jsou pro ně ztráta a degradace stanovišť, nadměrné využívání přírodních zdrojů i klimatická změna. Panamu zasáhlo další silné zemětřesení. Tentokrát měly otřesy sílu 6,1 stupně. Před týdnem tuto středu americkou zemi postihlo zemětřesení o síle 7,7 stupně, po kterém následovalo víc než 200 dalších otřesů. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
30: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Dobré ráno ode mě i od Adel, zejména všem Renátám, které mají dneska svátek. Pokud jste se probudili právě teď a nepodívali jste se ještě do kalendáře, tak byste tam našli to, že je úterý 13. října 2026, takže pohodové vstávání vám přejeme. No a jedna z těch, které s námi letos objeli několik letních koncertů v Blaníku, chystá velký koncert, ale fakt velký koncert. Tak o tom bude řeč už za chvíli a napoví i ta následující písnička. Za 2 minuty bude 7:30.

vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: Dívej se na mě, Tereza Mašková v Dobrém ránu na Blaníku, minutu po půl osmé. Objela s námi letos opět několik letních koncertů. Všude byla spousta růžové a růžová byla na začátku roku taky pražská hala Auto Univerzum, kterou Terka vyprodala. Adel, ty jsi tam byla?
1: Ano, já jsem tam byla, já jsem si dokonce s Tereskou před koncertem povídala a bylo to neskutečně příjemné a ta show byla opravdu velkolepá, takže já se moc těším, jak bude vypadat ta ještě větší.
0: Protože Auto Univerzum Terka vyprodala, je čas na to vyprodat tu větší sestřičku hned vedle, velkou O2 arénu, a tam Terka zamíří 22. ledna, pozor, ne příštího roku, ale roku 2028. Co tam bude? Jak se to bude jmenovat třeba?
1: Bude se to jmenovat,
0: Růžová Auto Arena, já ti pomůžu.
1: Ano, Růžová Auto Arena. Já jsem totiž, mě naskočilo v hlavě růžový obývák, ale věděla jsem, že toto nebude. Nicméně sama Tereska právě říká, že si chce z té Auto Areny udělat takový růžový obývák s tím, že tady tam oslaví 10 let své kariéry, protože v roce 2018 vyhrála Superstar a je to vůbec poprvé, kdy vítězka Superstar bude mít vlastní koncert v této naší největší hale.
0: Že by tam nebyla ani Aneta? Vlastně asi ne?
1: Ne, ale z těch finalistů se to povedlo Benu Kristovaovi, ale pravda. Co se týká vítězů. Tak Tereska bude první.
0: To je pravda. Takže 22. ledna 2028, ale pozor, ještě jedna důležitá informace. Něco tady bude mnohem dřív, a to už zítra, protože Terka bude zítra parťačkou Pepy Černého. Tak si to poslechněte, o té O2 aréně vám určitě řekne víc. A tohle už je Škvora, síla starých vín, a vy jste s Blaníkem. Dobré ráno.

0: Freddie Mercury a Love Kills na Blaníku. V kinech je od minulého týdne legendární koncert skupiny Queen v Budapešti z roku 1986, digitálně vyčištěný, naleštěný a ještě navíc s vytuněným zvukem. Takže o dlouhých podzimních večerech fanoušek Queenu jako když najde. A ty večery se nám opravdu prodlužují. A jak to bude s počasím?
1: Dnes nás čeká den, který bude podobný těm předchozím. Teď po ránu máme chladno a místy očekávejte mlhy nebo nízkou oblačnost. Nicméně během dne potom bude jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů Celsia. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti počítejte s teplotami okolo 9 stupňů. No a odpoledne se začne pomalu zatahovat. Začne to v Čechách od západu, potom k večeru to dorazí i na Moravu a do Slezska. A později k večeru se v Čechách může místy vyskytnout i déšť.
0: No prostě pohoda, klídek a tabáček. Tabáček nás čeká už za chvíli a taky bílá pastelka. A o ní bude taky řeč za pár minut. Teď je 7 hodin a 40 minut. Dobré ráno.
2: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
7: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším, Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
13: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
12: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukar dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvoje kladivo.
13: Cože?
12: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. Kolik budu za lék doplácet, prosím?
18: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
16: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 000. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Činaské tabáček na Blaníku. Už jste zkusili někdy něco namalovat bílou pastelkou na bílý papír? Že nic nevidíte? No právě.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A teď si zkuste představit, že zavřete oči a máte dojít do práce, nakoupit, přečíst si zprávu v telefonu, anebo třeba najít správnou tramvaj. Pro většinu z nás nemožné. Pro lidi se zrakovým postižením je to každodenní výzva a právě proto je tu ta bílá pastelka. Co je bílá pastelka?
3: Je to sbírka, která běží od včerejšího dne až do zítřejšího dne, takže jsou dobrovolníci v ulicích, můžete jim přispět, samozřejmě můžete přispět i online. A tato celá sbírka pomáhá právě lidem, kteří nevidí nebo vidí jen velmi špatně. V Česku jich je přes 75 tisíc a peníze jdou na to, aby se naučili chodit s bílou holí, číst Brailleovo písmo nebo ovládat mobil a počítač se speciálními programy, prostě aby mohli žít co nejsamostatněji.
0: No a to znamená, že ve více než 200 českých měst dneska můžete potkat dobrovolníky v bílých tričkách a za příspěvek alespoň 40 korun vám nabídnou bílou pastelku a váš příspěvek prostě pomůže lidem, kteří nevidí nebo vidí jenom velmi málo. Ale pozor, pokud byste náhodou žádného dobrovolníka nepotkali, tak máte ještě jednu možnost, a to přispět přes internet na webu bílapastelka.cz. Takže možností spousta a tohle už je Iveta Bartošová a Útoč láskou. Teď jsou 4 minuty po 3:15 a vy jste s Blaníkem. Dobré ráno.

0: Útoč láskou a Iveta Bartošová, další ranní hodina téměř za námi. Po osmé se těšte na Lucku Vondráčkovou a Pepu Wagnera. Skupinu Opět a Radeček. Tomáš Polák z Radečku bude dnešním ranním hostem na telefonu po osmé. A taky Petr Kolář vám bude zpívat. Hezky česky na Blaníku i po osmé, teď je 7.53.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
3: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Sekurit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Sekurit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na sekurit.cz.
4: Pozor, pozor. Tohle je zpráva pro všechny, kteří už mají dost pesimistických zpráv. Já jsem Olga Lounová a 5. listopadu vás zvu na sraz optimistů. Jeden večer, kdy budeme místo nadávání zpívat, smát se a užívat si život. A jestli si říkáte, že nepůjdete, tak přesně vás tam chci vidět. 5. listopadu, O2 Univerzum.
5: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Začátek nového týdne pokračuje v našem kraji ryze v podzimním duchu. To znamená po ránu a během dopoledne mlhavo, odpoledne už má být ale většinou slunečno s teplotami od 12 do 15 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak se jezdí na silnicích.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
6: Silný provoz je i dnes po ránu na příjezdu do hlavního města. Jednak dejte pozor na D5, tady se v koloně zdržíte 20 minut od 7. kilometru a na brzdu šlápněte i na D1, tady provoz na příjezdu do Prahy brzdí před dopravním omezením na mostě Šmejkalka. Popojíždí se 10 minut mezi 25. a 23. kilometrem. Pomalu to jede i na trase mezi Pískem a Táborem. U Záhoří zasahuje policie u srážky dvou osobních aut. Tak dávejte pozor. Tolik dopravní servis a teď už předávám slovo Monice. Jsou to zprávy.
8: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
9: Více na e-shopu benezelenina.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
10: Policie řeší najetí vlaku do hromady kamení. Česko se dál potýká s výrazným suchem. Liberecká galerie dala miliony do nového osvětlení.
7: Rádio Blaník.
10: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava naštěstí večer nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Provoz na trati byl podle informací Správy železnic na 4 hodiny zastavený a České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Policie teď žádá veřejnost o případné informace. Letošní rok je třetí nejsuším za posledních 65 let. Nedostatek vláhy trápí Česko od začátku roku a nejvíc je to vidět na přehradách. I proto se znovu sešla Národní koalice pro boj se suchem. Přišla s tím, že je potřeba se zaměřit na lepší zadržování vody v krajině anebo propojování vodohospodářských soustav. Nejhorší sucho je letos na jihu Čech. Povolební vyjednávání skončila v Sokolově. Na koalici se domluvili Sokolov na první úvazek s hnutím pro město Sokolov, Společně pro Sokolov a Volba pro kraj. Dohromady by koalice měla mít 17 hlasů v 27 členem zastupitelstvu. To v Pardubicích jedná 5 subjektů o koalici bez vítězného hnutí ANO. Pokud se domluví, ANO skončí po 12 letech ve vedení města. V Krajské galerii Lázně v Liberci dokončili modernizaci světel. Práce trvaly několik měsíců a kde konkrétně, to už říká mluvčí galerie Kateřina Trunečková.
11: Nyní máme nová světla ve všech výstavních prostorech, v provozních částech budovy, depozitářích a měnili jsme i venkovní nasvícení budovy. Takovou největší částí celého toho projektu byl zásah do skleněné podlahy v bazénové hale.
10: Obnova světel vyšla galerii na 26 milionů korun. Poprvé otevře už tuto sobotu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
7: Dobré ráno, Rádia Blaník.
1: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, jedeme dál a co nás čeká v té následující hodině? No třeba pravidelný úterní host na telefonu a tentokrát to bude účastník Stardance Tomáš Polák ze skupiny Opět a Radeček. Tak k tomu dojde už za malou chvíli, teď Lucka Vondráčková, Pepa Wagner a za minutu bude 8.

0: YMCA a Village People v dobrém ránu na Blaníku, tak my jsme si teď s Adel trsli trošku na tuhletu písničku, protože jsme prostě chtěli. Ale teď už ten, který tančit prostě musí. Ranní
1: host Radia Blaník. V dnešním dobrém ránu si budu povídat s Tomášem Polákem ze skupiny Opět a Radiček. Tomáši, ahoj.
2: Dobré ráno, Petře, zdravím tebe i všechny posluchače Rádia Blaník, ahoj.
1: Zaprvé ti musím vyseknout velkou poklonu za Stardance, protože přestože ty si vypadal, že jsi možná nebyl úplně spokojený se svým výkonem, tak za mě si to prostě zvládl na jedničku, protože to rozhodně bylo lepší než to, co bych předvedl já.
2: A to už je co víc.
1: To nevím teda.
2: Ne, prosím tě, já jsem byl upřímně fakt šťastný, jo, protože málo kdo si umí představit, kromě těch lidí, kteří se toho fakt zúčastnili, jaký je to obrovský stres pro všechny zúčastnění, jaký je to tlak, opravdu obrovský pocit odpovědnosti. Já jsem ještě noc předtím fakt si přivodil z toho trsu nějakou horečku. Měl jsem zdivnice pocení. Někteří moji kamarádi z té naší úžasné party, kterou tam máme, v tom tunelu na ty schody se jim chtělo brečet, zvracet. Je to fakt obrovský tlak. A to, že jsem tu čaču, já netaneční, dojel až do konce, tak pro mě to fakt bylo něco neuvěřitelného, obrovská euforie a pocit štěstí, i když samozřejmě jsem tedy jenom, že ten tanec chyby měl, tak to co?
1: No, ježišmarja, takhle, já like jsem nepoznal vůbec nic, takže jestli tam nějaké chyby byly, tak já jsem si ničeho nevšimnul. Jak dlouho jste trénovali na tenhle ten první tanec?
2: No tak vlastně od celého začátku, to znamená od 3. srpna já jsem se dopustil prvního tanečního kroku, nějakého kroku a měl to být taneční krok a od té doby začala naše cesta čačou, samozřejmě s tím, že se postupně přidávají ty další tance, které nás čekají, protože během 4 dnů bychom to potom jako nezvládli, ale dost intenzivně jsme se dělali čače a především ty poslední týdny.
1: No a jak často trénujete vlastně před tím dalším kolem?
2: Na 2 dny jsem se necelé objevil doma, abych taky pozdravil svoje děti, aby nezapomněli jejich tatínek a pak jsem už zase zpátky z Praze, protože vlastně jenom pondělí, úterý, středa, čtvrtek vlastně ještě kousek, no a pak už jdeme zase na výstaviště, na generálky a tak dále, no takže toho času není fakt moc a musím říct, že především v mém případě je ještě nad čem pracovat, ano.
1: Tohle nechme na odbornících. Jezdí za tebou rodina podívat se?
2: Samozřejmě, mám z toho obrovskou radost. Děti do toho ještě vlastně moc jako netahám, protože mi je jasný, že je to vlastně úplně nebavilo, jo. Oni jsou ještě fakt malí a možná by je bavili ty 2 minuty nebo minuta a půl, když se tam objevím já, ale jinak asi by je to ještě nosilo, ale mám obrovskou radost, že zbytek rodiny za mnou přijelo, nebo prostě aspoň ti, co se tam mohli dostat, protože ten počet je omezený samozřejmě. Takže měl jsem tam mamku, bráchu a ženu a byl jsem za to moc rád.
1: A já mám pro tebe ještě jednu dobrou zprávu. Písnička Všechno je v pořádku je stále v české desítce na Blaníku, takže vlastně všechno je v pořádku. A ty mi na oplátku řekni, jaká zpráva udělala radost v poslední době tobě? Slyšel jsi nějakou dobrou zprávu, která ti udělala radost? Jakákoliv prkotina, maličkost?
2: Tak těch úžasných zpráv je spoustu. Musím říct, že asi jako je to každá zpráva, která momentálně přijde z domu od mojí ženy a týká se mojich dětí. A to jsou fakt jako maličkosti, ale třeba jenom to, že moji prostřednitelů Evelínku baví klavír a ráda trénuje, no tak to je radost. Že Matoušek dlačený v basketu, jo, takovýhle věci a že ta nejmenší je prostě fajn a že nezlobí a že ráda chodí do školky, no, to jsou krásné věci a jak nejsem moc doma, tak mi to dělá fakt velkou radost.
1: Tak Tomáši, já ti přeju teda hodně štěstí, dobrou zprávu je vlastně každý hlas, který ti přijde do Stardance a zlom vás, ahoj.
2: Zlom vás, čert, mám vás rád všechny na Blaníku a děkujeme moc za podporu. Ranní host
0: Rádia Blaník. Tak to byl jeden z bratrů Polákových, kteří tvoří skupinu Opět a Radiček, Tomáš Polák. A pak si ty Radičky teď dáme, co? Tady jsou bratři.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Skupina Opět a Radeček a bratři a jeden z těch bratrů Tomáš Polák byl dnešním ranním hostem na telefonu. Zároveň je to aktivní účastník letošního ročníku Stardance.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Trošku si po ránu zatančit, to by člověka mohlo zahřát, protože venku je poměrně málo, ale možná ještě ne tak málo, jako bylo v roce 1992, kdy přes den byly 0,2 stupně nad nulou, teda aspoň.
2: Ne, tak určitě takhle chladno nebude, už teď je na většině území okolo 4 až 5 stupňů Celsia, výjimku je Plzeň a Karlovy Vary, tady je kolem nuly a stejně tak v Českých Budějovicích, jinak během dne se ale oteplí na 12 až 16, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude okolo 9 a čeká nás jasno až polojasno, teď po ráno ještě místy až 16, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti bude okolo 9 a čeká nás jasno až polojasno, teď po ráno ještě místy mlhy nebo nízká oblačnost

0: Vojtěchy Samiru.
1: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
0: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
0: Na rádiu Blaník.

0: Neby snad ti prominou a Petr Kolář na Blaníku. Představte si, že se vydáte na výlet a několik měsíců nemůžete najít cestu domů. Tak přesně tohle teď zažívá kapr Karel. Jenom s tím rozdílem, že místo na výletě uvízl v jeskyni. Karel se už od jara pohybuje v zaplavených chodbách amatérské jeskyně v Moravském Krasu. Pravděpodobně ho tam zanesla voda z potoka Bílá voda. A nebyla to žádná krátká procházka. Kapr musel urazit podzemím několik kilometrů a nedávno měl teda pořádnou smůlu. Kvůli suchu klesla hladina vody a Karel uvízl v malé tuňce, odkud by se sám nedostal dál. Naštěstí ho teda objevili jeskyňáři, kteří ho přemístili do dalšího zatopeného úseku. Zatím ho teda čeká další putování. Odborníci ho nechtějí násilím přenášet do rybníka, protože by taková změna mohla být pro něj příliš velkým šokem. A Karel teď potřebuje hlavně dostatek vody, aby mohl pokračovat směrem k punkevním jeskyním. Takže potom si představte, že plujete na takové té lodičce v punkevní jeskyni a najednou na vás mrkne Karel. A za chvíli na vás mrkne Monika Holubová, protože nás čekají krátké zprávy. Teď je 8.21. Rádio Blaník.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci. Připravte si pekáče, rozehřejte troubu. Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
2: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
1: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
3: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
4: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
6: Když mobily?
5: Tak Mironet, klikni dvakrát.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
8: Tak, najednou je tu nějak víc klidu. Míň běhání, víc zastavování. Lidi se dívají, hladí a mají na nás víc času. Říkají tomu babí léto. Já tomu říkám ideální čas na granulé a mazlení. Jsme tu a čekáme jen na vás. Přijďte za námi do Zooparku Zelčín.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
10: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
11: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
12: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
13: A právě teď využijte akce na frakce.
12: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH.
13: Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.
14: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
15: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
16: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy Naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
17: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
18: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
18: Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
6: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
18: Když mobily, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
19: Jde na vás jaro? Na nás taky.
20: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
21: Blaník za volantem.
22: Dlouhá kolona na půl hodinky se vytvořila dnes po ránu i kvůli mlze na dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Popojíždí se od 7. kilometru. Pomalu to jede na trase z Kutné Hory do Pardubic. Za Svatým Mikulášem se vyšetřuje vážná srážka osobního auta s motorkářem. Tady si dejte pozor. A zdržíte se v koloně také na trase mezi Pískem a Táborem. U Záhoří policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut a s kolonou počítejte v obou směrech. Tolik dopravní servis. Vám přeju šťastnou cestu, na řadě už jsou krátké zprávy.
23: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
24: Více na e-shopu benezelenina.cz.
21: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
25: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky. Růst HDP bude letos podle fondu 1,8% místo dříve očekávaných 2,2% bodu. Vážná nehoda zastavila časně ráno provoz na D2 u Břeclavi. Ve směru na Slovensko se srazilo osobní a nákladní auto. Jeden člověk utrpěl vážné zranění. U Ústeckého krajského soudu dnes začne hlavní líčení v případu vraždy batolete na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku. Z činu se spovídá otec dítěte, který měl být pod vlivem alkoholu i drog, hrozí mu i výjimečný trest. Dvě lodě u bulharského pobřeží Černého moře zasáhly drony a jedna z nich se potopila. Uvedl to v úterý bulharský premiér Rumen Radev. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
26: Dobré ráno, Rádia Blaník
21: s Petrem Srýbou.
0: Dobré ráno, kolik hodin jste dneska v noci naspali? A kolik je tak optimum, kolik hodin by měl člověk spát? No, řekneme si k tomu něco víc už za malou chvíli. Za minutu bude půl deváté.

0: Hned teď a Krištof na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Tak hned teď o tom spánku. Adel, kolik se toho naspala dneska v noci?
2: Já bych řekla, že takový hezkých 7 hodin.
0: 7 hodin, ale to je pěkné. Já šel spát v 9, vstával jsem ve 4, neusnul jsem hned po 9. Myslím si, že jsem usnul tak hodinu potom, co jsem šel spát, takže nějakých 6 hodin. Je to moc nebo málo?
2: No, já bych řekla, že ty by si klidně mohl spát víc. No a já
0: to
2: jsem
0: bych mohl
2: v hezkém průměru.
0: Já si to říkám každé ráno, když vstávám, když mi zazvoní ten budík ve 4, že bych mohl klidně spát víc. Kolik by tak člověk měl naspat?
2: Tak těch 7 až 9 hodin je ideální a nové studie ukazují, že ani ten dlouhý spánek úplně nepomáhá, protože lidé, kteří dlouhodobě spí déle než 8 hodin, mají podle některých studií vyšší riziko kognitivního úpadku. Jedna velká analýza dokonce zjistila u lidí s více než 8 hodinami spánku asi o 29% vyšší riziko demence ve srovnání s těmi, kteří spali 7 až 8 hodin.
0: To znamená, že když si o víkendu pospím, takže jsem potom kognitivně upadlý?
2: To úplně ne. Jde pravděpodobně o to, jak člověk spí dlouhodobě, ale taky věci stále řeší, jestli dlouhé spaní samo o sobě riziko zvyšuje, nebo jestli je někdy spíš příznakem jiného zdravotního problému, ale prostě platí, že pro většinu dospělých se jako ta rozumná možnost uvádí zhruba těch 7 až 9 hodin spánku za noc.
0: Počkej, takže oni prostě neví.
2: Oni neví, ale tak říká se teď, že úplně to dlouhé spaní taky není ideální.
0: Ale občas si skrupnout můžeme, že jo?
2: Občas určitě.
3: Nožičky moje, ručičky moje, jestli pak víte, co děláme. Válíme se.
0: A teď už Top Gun. Berlin na Blaníku, 4 minuty po půl deváté. Dobré ráno.

0: Jen pár dnů, Hanka Zagorová, Vlastimil Harapes.
1: Dobré ráno, Radio Blaní.
0: Jen pár dnů uplynulo od víkendu a kdo se o víkendu podíval na noční oblohu, tak ji tam mohl vidět pravou nefalšovanou polární záři. A pokud vám to uteklo, protože jste třeba spali, nebo protože bylo prostě zataženo, tak se mrkněte na oblohu dneska nebo zítra večer, protože se tam opět může objevit. A pokud nic neuvidíte, tak to aspoň vyfoťte, protože ta polární záře se může objevit právě až na té fotce. Tak přeju hodně štěstí. Jak to bude dneska přes den s počasím?
2: Bude jasno, dnes nás čeká opravdu jasný až polojasný den, teď po ránu místy mlhy a nízká oblačnost a během odpoledne se bude zatahovat od západu, takže nejdřív to přijde do Čech, večer i na Moravu a do Slezska. V Čechách později k večeru očekávejte i místy déšť. Nejvyšší denní teploty podobné jako v předchozích dnech bude 12 až 16 stupňů v maximech, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti pak okolo 9 stupňů.
0: No ale pokud by ten déšť nepřišel a zůstalo právě to jasno, tak si večer až se setmí zkuste vyfotit tu oblohu. Třeba tam bude. Rembrandt už za chvíli na Blaníku a potom malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Šéfe, došel matroš!
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
11: 25 kilo Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
12: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
17: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
18: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
19: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui.
20: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
21: Zajímá vás, jak si stojíte se svou mzdou? Už brzy ji můžete porovnat s výdělky kolegů. Sobotní příloha deníku Právo přinese nová pravidla, průměrné mzdy i rady, jak si říct o přidání. Číst deník Právo znamená vědět.

0: I'll Be There For You a Rembrandt na Blaníku v 8 hodin a 50 minut. 9. hodina se neodvratně blíží a s ní se blíží i dnešní hledání.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Hledání tajemného roku a také hodina písniček, které pocházejí všechny z roku, po kterém budeme pátrat, vašich vzpomínek, vašich typů a slovních nápověd. A jedna se bude týkat filmu, který jste poprvé mohli vidět na Štědrý den tajemného roku.
2: Jdi okolo stolu, já ti povím, která to je.
0: A více po deváté.

Nespalme to krásné v nás, Marika Gombitová a Mekyš Birka na Blaníku. A v té příští hodině už tajemný rok a dnes v něm tyhle písničky, protože z tajemného roku pochází třeba...

0: A nebo... Ráno, co ráno se stále jen ptál, proč... A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.

0: Vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Zahraj si ruletu nebo blackjack živě. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
4: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Podle meteorologů má být dnešek nejchladnějším dnem tohoto týdne. Během dopoledne se ještě na některých místech můžou udržovat mlhy, odpoledne ale už má být většinou slunečno a naměříme od 12 do 15 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Blaník za volantem.
4: Komplikace jsou teď čerstvě na D1 na příjezdu do hlavního města. Před Prahou na 15. kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou a neprůjezdný je jeden pruh. Na Praze východ v Úvalech zasahují záchranáři, hasiči i policie v Dobrovského ulici. U vážné dopravní nehody osobáku, který skončil mimo vozovku a naboural do stromu, provoz je tady výrazně blokovaný a kolony se tvoří v obou směrech. Pomalu to jede i na trase z Kuté hory do Pardubic. Za svatým Mikulášem se vyšetřuje srážka osobního auta s motorkářem. Tolik dopravní servis, teď se zprávami, je tu Monika.
9: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
10: Více na e-shopu benezelenina.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Spojení hygieny přejde na miliony korun. V Krkonoších mají novou expozici. Syňákové se ve Buchanu nedařilo.
13: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Spojování hygienické služby potrvá 5 let, začne zřejmě v roce 2028 a hned v začátku bude na to potřeba investovat zhruba 350 milionů korun. A to hlavně do jednotného informačního systému. Podle ministerstva zdravotnictví by to mělo přinést úsporu na duplicitách až 150 milionů korun ročně. K tragické nehodě došlo u Mohelnice na Šumpersku. Při srážce nákladního a osobního auta zemřeli v podvečer 2 lidé. Záchranáři zasahovali na hlavním tahu směrem na Studenou Loučku obce Podolí a nehodu vyšetřuje policie. Od začátku roku zemřelo v Olomouckém kraji na silnicích i s oběťmi u Mohelnice 17 lidí. Krkonoše lákají návštěvníky na novou atrakci. V dolní stanici Lanovky v Peci pod Sněžkou vznikla multimediální expozice a co přibližuje, to ví ředitel společnosti Lanová dráha Sněžka Jiří Špetla.
14: Především tu Sněžku jako takovou. Obyčejný návštěvník, když přijede k nám nahoru a sveze se lanovkou, my ho vlastně svezeme jenom na ten cíl, na tu Sněžku. Tou cestou nenavnímá všechny ty věci, že Sněžka je opravdu mimořádný bod v Krkonoších se svou historií, přírodou, rychle se měnícími klimatickými podmínkami.
13: Nová expozice vyšla na 8 milionů korun. Tenistka Kateřina Siniaková ve Wuhanu čtvrtfinále nezopakuje. V prvním kole prohrála se Samsonovovou. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po víc než 2 hodinách. Ve Wuhanu se dnes představí ještě Nikola Bartuňková. V prvním kole nastoupí proti překvapivé vítězce letošního Prague Open Lily Tigerové z Rakouska. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
3: Tajemný rok a Petr Slíva
11: na Rádiu Blaník.
15: No a otevíráme dnešní hledání tajemného roku. Jak jsem říkal, bez vašich tipů a bez vašich vzpomínek to nepůjde, takže opět na ně čekáme, a to buď to na telefonních číslech 800 109 109, kam můžete volat, 600 318 118, kam můžete psát, a nebo můžete přidávat tipy a vzpomínky taky do komentářů na sociálních sítích, na Facebooku a na Instagramu. Pustíme se do toho.

0: Nedávno nás opustila, v tajemném roce vydala tuhle svou ikonickou písničku Dolly Parton a Jolene.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ve stejném roce Marie Rotrová vydala taky svou vlastně ikonickou písničku. Marketka se jmenuje, tu jsme slyšeli na začátku hledání dnešního tajemného roku. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je nás z Teplic, moc vás zdravím.
0: My vás taky.
3: A dneska bych tipla rok 73.
0: A podle čeho tak soudíte?
3: No, podle ukázky nebudu prozrazovat.
0: No, jasně.
3: A písniček, no, to mě bylo 12 let a hráli jsme si furt na tu.
0: Na tu, dobře.
3: Na tu.
0: Tak za chvíli víc. Děkuju, mějte se krásně.
3: Děkuju,
0: naslyšenou. A máme tady i první SMSky.
4: Je to tak, typujeme tady třeba rok 1975, typuje ho Marie z Bystřan a napsala k tomu, to mi bylo 21 let.
0: 75, píšu.
4: Potom přidám Romana z Budary, ten typuje rok 1982.
0: 82, taky píšu.
4: A pak tady máme tandem Petra z Dášou ze Štětí, ti typují rok 1973 podle ukázky.
0: Tak, podle ukázky 73 a já už pro vás mám další ukázky k té první nápovědě.
5: Zlatou lásku chci za manželku, ale kde ji mám hledat? Na to si měl pomyslet dřív. Proto se nyní vydáš do světa a když se vrátíš bez zlatou lásky, přijdeš o hlavu.
0: Blbé vyhlídky tehdy. 24. prosince na Štědrý den má v televizi premiéra televizní pohádka Vlasty Janečkové, do které obsadila Petra Štěpánka, Jorgu Kotrbovou a také Ladislava Peška, Marii Rosůlkovou a Lubu Skořepovou a tak dále a tak dále. Premiéru má prostě Zlatovláska.
5: Mé dcery už znáš. Uhodneš-li, která z nich je Zlatovláska, můžeš ji hned sebou odvést. Neuhodneš-li, není ti souzena, musíš odejít bez ní.
0: No jo, tak Zlatou láska má premiéru v tajemném roce a teď je to na vás. Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a poprvé jste mohli taky slyšet tuhle tu písničku z dílny Svěrák Uhlíř, kterou naspíval Jiří Schellinger. Tady je holka.

0: Long Train Running a Doobie Brothers, písnička, kterou do češtiny třeba přespívali Black Milk, ale tohle je její originál z Tajemného roku.
1: Radio Blaník, Tajemný rok.
0: Před chvílí taky Holubí dům a Jiří Schellinger a předtím ještě Zlatovláska, ta s Petrem Štěpánkem a Jorgou Kotrbovou, kterou jste poprvé mohli vidět na Štědrý den Tajemného roku. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Renata. Já si myslím, že to je určitě rok 73, protože Zlatovlásku, tak to já mám strašně ráda a miluju Petra Štěpánka.
0: No, je to prostě pěkný kláp.
2: A jenom vám řeknu, protože můj manžel, tak to je servisák na plynové kotle a po 90. roce jel na servis, no a přijeli jsme právě ke Štěpánkovým. Otevřeli se dveře, vyšel pan Štěpánek a já jenom Jiří. A za ním stála jeho manželka paní Janečková a povídá, no jasně, zase Jiří, se na něj podívejte, jak vypadá teď.
0: Těžce prožívala.
2: Já jsem byla úplně hotová, protože vidět svého idola.
0: No jasně.
2: A takhle blížoučko a byla to nádherná návštěva. A já na to do dneška vzpomínám.
0: No.
2: Takže rok 73.
0: A víte, co potěšilo nás? Že jsme dneska 13. října mohli slyšet Renatu, která má svátek, tak všechno nejlepší.
2: Ježíš, děkuju moc.
0: Mějte se pěkně, nashledanou.
2: Vy taky se mějte moc hezky, nashledanou.
0: A pojďme ještě na SMSky.
3: Napsali nám třeba Radim a Zdeněk, dobré ráno, jedná se o rok 1973.
4: To může říct každý, ale já tomu dělám čárku, děkujeme.
3: Stejný rok nám typuje i Soňa, ta typuje na našem Facebooku, kde můžete taky každý den napsat svůj tip a napsala k tomu, podle Zlatovlásky bylo mi 8 let, přeji vám krásný den.
4: Děkujeme, Soňo.
3: A v SMSkách máme tip od Romana na rok 1982.
4: 82, díky. A co vy?
0: Jsem s vaším tipem, pište, volejte.
1: Našli jste rok vašeho života?
5: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Hudba Zdeňka Marata, text Vladimíra Poštulky, Tačí hnízda a Helena Vondráčková a další písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: Ze stejného roku jako Zlatovláska, televizní pohádka, kterou jste poprvé mohli vidět na Štědrý den Tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Petře. Tady je Aleš z Brna Bystrce. Strašně vás poslouchám a konečně jste mě taky vybrali, protože to je hrozný se k vám dovolat. No prostě Dolly Parton, Jolene, to prostě 1973, no ale Marie Rotrová s tou krásnou písničkou taky. Děláte mě radost, protože v 73. jsem byl ve třetím ročníku tady v Brně, jsem zpátky v Brně, dneska už víceméně na furt. To víte, 77 roku, není žádná sranda s vnukama, a takže jako hledám ještě tady nějaký lidi, aby jsme se nějak sem tam dali dohromady s kytarou a zpívám. Takže 73. rok, je to, děláte to dobře, pozdravujte Adel, mi se strašně líbí, jak ji říkáte Adel, místo Adelko nebo Adele, jako jo, bezvadný, to je jako Adel, jak to vypadá se SMS-kama, super, jste nejlepší dvojice tady na rádiových vlnách, fakt jo.
0: Ježiš, děkujeme. Moc děkujeme a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Já nikdy nevím, co mám říct potom na to. Tak asi poděkuju. Tak Adele, jak to vypadá za SMS-kama?
4: Já bych řekla, že to je dobrá strategie. Napsala nám Marta, zdravím Rádio Blaník, podle Zlatovlásky je to rok 1973. Vzpomínky žádné, bylo mi 5 let, ale vždycky mě dožene k slzám.
0: A my děkujeme za tip a vzpomínku.
4: Potom přidáme
0: teda,
4: tip.
0: Vzpomínka tam nebyla vlastně, no, za tip.
4: Ale tak, no že bylo paní 5 let. Ano. Potom přidám Blanku Zečbánova, ta taky typuje podle Zlatovlásky rok 1973.
0: Díky.
4: Ale máme tady třeba i tip na rok 1977, ten nám poslal Honza z Prahy a napsal, to je rok mého narození.
0: Tak 77, tak to jsme dva, díky moc. No a co vy? Pište na 603 118 118, volejte na 800 109 109 nebo využijte komentáře na sociálních sítích. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník. Sankt Johann, ideální místo pro vaší zimní dovolenou. A já tady mám Denisu Gromnicovou, dámu, která o Sankt Johannu ví úplně všechno. Deniso, kdybyste měla Sankt Johann představit někomu, kdo tam ještě nikdy nebyl, co byste mu řekla?
5: Na Sankt Johannu mám nejraději, že si člověk nemusí vybírat mezi horami a městem. Ráno vyrazíte z Alpendorfu lanovkou rovnou na sjezdovku a odpoledne se můžete vrátit do skutečného živého města. Zajít si na kávu, na večeři nebo třeba na nákupy. Když mám chuť pořádně si zaližovat, napojím se na Snow Space Salzburg a pokračuju přes Bagrain až do Flachau. Celá oblast nabízí 12 vrcholů, 5 údolí a přibližně 210 km sjezdovek. Každý den tak můžete vyrazit jiným směrem. A pokud máte rádi výzvy, můžete si zkusit i 12 Peaks Trophy. Zároveň ale vůbec nemusíte strávit celou dovolenou na lyžích. Někdo z rodiny může vyrazit na běžky, sněžnice, sáňky nebo na zimní procházku. S menšími dětmi si dopoledne zaližujete a odpoledne jednoduše zvolníte. Dovolená přece není závod. A samozřejmě nesmí chybět zastávka na horské chatě. Dát si Kaiserschmarrn nebo tradiční jause a jen chvíli někam nespěchat. Právě takový je pro mě Sankt Johann. Skvělé lyžování, krásné hory a živé město, ve kterém máte všechno po ruce. Každý si přes den může užít to svoje a večer se zase všichni potkají.
1: Tolik Denisa Gromnicová. Celý rozhovor se spoustou tipů na zimní dovolenou v regionu Sankt Johann si poslechněte v našem novém podcastu Zima v Salzburgu na webu našeho rádia.
6: Firma Peter GFK Trhový Štěpánov přijme pracovníky do výroby. Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení a firemní benefity. V případě zájmu volejte 737 217 112. Peter GFK Trhový Štěpánov.
7: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
8: A tomu říkáte hodně?
10: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
11: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
12: Padá!
13: Tak si něco přej.
12: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
13: Tak to se mi to přání splnilo.
12: Cože?
13: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
12: No tak toho musíme rychle objednat.
14: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
15: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
16: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
17: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
18: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
17: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
18: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
17: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
18: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
17: Farma Vraňany, originál, který pozná chutí.
19: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
20: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
21: Máme pro vás bezvaplán.
20: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
21: První, druhý, klidně třetí.
20: Máme i skluzavky pro malé děti.
21: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
20: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
21: Aquapalace Praha.
20: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Slavné klepání na nebeskou bránu Boba Dylana, Knocking on Heaven's Door, písnička z tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Já se ještě vrátím k těm českým, které už dneska zazněly, protože v tajemném roce vyšla i markétka Marie Rotrové. Jiří Schellinger naspíval písničku, kterou pro něj napsali pánové Svěrák a Uhlíř, Holubý dům, a Helena Vondráčková přišla s Ptačími hnízdami. A taky jsme si připomněli Zlatou vlásku, což je pohádka, kterou jste poprvé mohli vidět na Štědrý den tajemného roku. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Já jsem Michal z Krupky, já bych tipoval rok 73.
0: 73. No, píšu, Michale, co jste dělal v roce 73?
3: To jsem byl ještě na houbách.
0: Houby, tak píšu 73. Houby, zdravím do Krupky, mějte se pěkně. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Stačí mi hnízdy, abych se teda opravil správně česky. Přišla Helena Vondráčková v tajemném roce. Pojďme na SMSky.
4: Z Bystřice pod Hostýnem nám napsal Petr. Zdravím Adelko a Peť. Podle Zlatovlásky je to rok 1973. Byl jsem v první třídě, první jedničky, první školní rvačky, prostě vymezování prostoru pro příští léta.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám Jardu. 1973, bylo mi 15, Holubý dům jsem dal nahlas a zase slzy. Měli jsme minulý týden sraz s plaveckou a závody 53 let po rozchodu na základce. Děkuji vám za připomenutí.
0: Za málo děláme, co můžeme.
4: A potom přidám tip na rok 1974, ten nám poslala Martina z Prahy.
0: Díky, Martino. No a druhá nápověda je tady. Stalo se to 21. září tajemného roku.
5: Na místě vyhořelého hotelu vyrostla na vrcholu Ještědu nová moderní budova. Projektoval ji liberecký inženýr architekt Karel Hubáček. Ocelová konstrukce věže je zavěšena na železobetonovém sloupu.
0: Ano, toho 21. září byl na vrcholu Ještědu slavnostně otevřen televizní vysílač a hotel s restaurací ve tvaru rotačního hyperboloidu a dílo libereckého architekta Karla Hubáčka, který za to sbíral ceny.
5: Za neobvyklé řešení této stavby, která ladně dominuje okolní přírodě, jmenoval Mezinárodní svaz architektů Karla Hubáčka laureátem Perotovy ceny, nejvyšším světovým vyznamenáním za architekturu.
0: Kdy se to stalo, to nám zavolejte na 800 109 109, napište na 600 318 118 nebo hoďte do komentářů na Facebooku a Instagramu. A tady je další písnička z tajemného roku, Olympik a slunce.

0: Řecký zpěvák Demis Russo, My Friend the Wind. I tohle je písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: 21. září Tajemného roku se na vrcholu Ještědu nad Libercem poprvé otevřel, nebo byl slavnostně otevřen vysílač a hotel s restaurací a premiéru měla na Štědrý den Zlatovláska. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj Petře, tady Vítěz z Liberce. Já si myslím, že je to 73. rok. Podle Ještědu samozřejmě jsem z Liberce, že jo.
0: Kdo jiný by to měl vědět, že jo?
3: No a v tu dobu to na mě ještě táta fasoval kolekci. Bylo mě 14, takže rozhled žádnej, čekání na 15, na očanku a tak, jo, takže všeobecně.
0: Moc děkuju za vzpomínku, mějte se krásně v Liberci, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A pojďme na SMSky.
2: Přidám tip na rok 1977, ten nám poslala Markéta z Brna a napsala k tomu, to je rok, kdy se mi vdávala teta.
0: Děkujeme.
2: Potom přidám tip od Šárky z Berouna, Milý Blaníčku, je to rok 1973, tipuji to podle písniček a pohádky, hezké úterý, moc krát děkuji za krásné písně, které hrajete.
0: A my děkujeme za to, že píšete.
2: A potom přidám další čárku k roku 1973, kterou nám poslal Josef z Přerova.
0: Děkujeme, Josefe, zdravíme do Přerova a já vám dlužím ještě jednu nápovědu. Takhle v tajemném roce vypadal provoz na pražském ruzyňském letišti.
4: Jaký je provoz na ruzyňském letišti?
5: Nám se tady pohybuje kolem 200 startů, 200 příletů s denní špičkou, tak 30 až 35 letadel za hodinu.
0: To se ale netýkalo 19. února tajemného roku, protože to se na ruzyňském letišti provoz doslova, a nejenom provoz, ale i život zastavil. Havarovalo tam totiž ruské letadlo Tupolev TU-154 na lince Moskva-Praha. Po dopadu na dohled odhaly letiště se stroj vzňal. Katastrofu nepřežilo 660 lidí, včetně několika členů doprovodné kapely zpěvačky Evy Pilarové. Tak i to je připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
6: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
7: Další díl, další téma. Tentokrát jsem vyspovídal vedoucího hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna, pana Tomáše Voldrába. A je to sranda a zároveň spousta zajímavostí. Doporučuju k poslechu.
6: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Šéfe, došel matroš!
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
15: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
16: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
17: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
16: No nekecej.
18: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
19: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
20: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
21: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
22: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
21: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
23: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
24: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
25: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
26: Proč mám Reponeo, No Reponeo, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělý pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
27: Pohodové České rádio.
28: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: Vždycky říkám, že to je ta Salámová, to je Vysočina a Plavci na konci dnešního tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaní.
2: Tajemný rok.
0: Písnička, kterou jste taky poprvé mohli slyšet v tajemném roce, a tady už je čas na vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady vás tak. Já zrovna na tyhleto téma jsem psala práci.
0: No.
3: A to bylo na Vánoc 83.
0: Na téma Zlatovláska?
3: Zlatovláska.
0: Na téma Zlatovláska. A co jste tam psala?
3: Tak to mělo být pohádka, která mě nejvíc v dětství oslovila.
0: Aha, a to byla nějaká, já nevím, maturitní práce, nebo co to bylo za práci?
3: Ne, to byla smlouvová práce a no. já jsem tím končila pátý ročník.
0: Jo, takhle, takže Zlatou lásku prostě máte od té doby v paměti.
3: Jasně, a potřebovala jsem si zlepšit známku, takže jsme dostali tohle téma a já jsem si vybrala Zlatou lásku a utkvělo mi to a tím, že je mi 35, tak už je to dost dlouho a pořád to mám v paměti.
0: Moc vám děkuju, krásný den, naslyšenou. A pojďme na SMSky.
4: Já přidám tip od Hanky z Prahy, ta typuje rok 1973.
0: Mám zapsáno.
4: Vysílací poslech s Markétkou jsem nic neměl ani v roce 1973, ale ukončil jsem vysokou školu, to nám napsal Karel z Prahy.
0: Děkujeme za hlášení.
4: A potom přidám další čárku ke stejnému roku, takže ten jasně dominuje, typuje ho Iveta na našem Facebooku.
0: Děkujeme, Iveto, tak a já už to všechno zhrnu. Zlatovláska má premiéru, připomněli jsme si otevření vysílače na Ještědu a taky tu havárii na Ruzyňském letišti v Praze. A pokud jste typovali rok a teď to přijde...
1: 1973.
0: Tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: A my se na vás s Adel těšíme zase zítra ráno v 6 hodin. Teď už poslední písnička dnešního tajemného roku, roku 73 a Elton John a za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Tak zůstaňte s Blaníkem.

Brick Road a Elton John v závěru tajemného roku na vlnách Rádia Blaník. Dál vám budeme hrát hlavně hezky český kabáti. Mr. Karel Gott.

0: ten. Tak zní plán na následující hodinu. No a přidám samozřejmě spoustu dalších písní. Posloucháte Blaník, hrajeme vám hezky česky. Je před námi počasí, doprava, zprávy a za 4 a čtvrt minuty už bude 10. Rádio
1: Blaník. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na některých místech se ještě během dopoledne může objevovat mlha, jinak je postupně v kraji jasno nebo polojasno. A odpoledne v maximech naměříme 12 až 15 stupňů. K večeru ale od západu zase přibude oblačnosti a na západě kraje i zaprší. Tolik o počasí, teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: Na Pražském okruhu na 7. kilometru směrem k letišti před Komořanským tunelem se stále došetřuje nehoda osobního auta s nákladním. V koloně necháte 20 minut už od sjezdu na Jesenici. Další silný provoz a kolony zhruba na půl hodiny jsou na D5 na příjezdu do Prahy. Popojíždí se od 5. kilometru. Na vině je silný provoz a nehoda na 1. kilometru. A v Úvalech u Prahy v Dobrovského ulici skončilo osobní auto mimo vozovku, nabouralo do stromu, tvoří se v obou směrech dlouhé kolony. Tolik dopravní servis, teď pokračují zprávy s Monikou.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Nová platforma má pomoci s duševním zdravím. Za lenskou srážku vlaku u Zlevy hrozí až 8 let. Fotbalová Slávia nastoupí proti Sabahu.
4: Rádio Blaník.
6: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Národní ústav duševního zdraví v Klecanech zakládá novou platformu. Prostřednictvím kultury má pomáhat s prevencí deprese a úzkosti. Po počátečním mapování by měla vzniknout síť, která by měla propojit už existující kulturní instituce jako galerie, muzea anebo třeba knihovny. V další fázi by se měly kulturní sítě propojit se zdravotními, sociálními a školskými službami. Salmonelóza může člověka vyřadit z běžného života na několik dní. Potíže ale můžou odeznít dříve, než bakterie úplně zmizí z těla. Kdy se může jedinec vrátit mezi ostatní a jak se má mezi nimi poté chovat, vysvětlí mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
7: Při salmonelóze by měl člověk zůstat doma po celou dobu akutních potíží. Bakterie se ale může ve stolici vylučovat ještě několik týdnů po odeznění příznaků. Proto je i po návratu do běžného života důležitá důsledná hygiena rukou.
6: V některých případech o ukončení izolace rozhoduje ošetřující lékař. Policie obvinila strojvedoucího kvůli loňské nehodě vlaku u Zlivy na Českobudějovicku. 33-letý muž podle nich srážku zavinil, když nezastavil před návěstidlem stůj a vjel do cesty proti jedoucímu vlaku. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8leté vězení. Fotbalisté pražské Slávie dnes můžou na hřišti Sabahu ukončit dlouhé čekání na výhru v lize mistrů. Ta trvá od roku 2007 už dlouhých 20 zápasů. Naposledy Pražané v úvodním kole prohráli doma s Lens 2-3. Druhé utkání začne v Baku v 18:45. Sabah je v lize mistrů nováčkem. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď se na vás těší Pepa Černý.
0: Těší, děkujeme.
2: Pepa Černý.
4: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude 10, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolegyně Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká, takže nám zase něco vysvětlí a nebudeme to zdržovat, tohle jsou Kabáti.

0: švédští Roxette a Spending My Time na vlnách Rádia Blaník.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: A už je tady Samira. Co pak nám dneska vysvětlí? Samčo, povídej.
3: Když někdo řekne oko za oko, zub za zub, většinou tím myslí pomstu. Někdo mi něco udělal, tak já mu to oplatím úplně stejně. Jenže původně tohle pravidlo nemělo pomstu podporovat, naopak ji mělo omezovat. A abychom pochopili proč, musíme se vrátit o téměř 4000 let zpátky do starověké Mezopotámie. Právě tam vznikl slavný Chamurabiho zákoník, který nechal v 18. století před naším letopočtem sepsat právě babylonský král, který se jmenoval Chamurabi. Chamurabiho zákoník obsahoval princip, kterému se říká tajlon, tedy odplata odpovídající způsobené újmě. Například, pokud člověk určitého společenského postavení připravil jiného o oko, měl podle zákoníku přijít o své vlastní. Jenže pozor, neplatilo to pro všechny stejně. Trest závisel i na tom, jak bohatý dotyčný je. V některých případech se místo stejného trestu totiž platí finanční náhrada. A odkud máme přesně ta slova oko za oko, zub za zub? Najdeme je také v Bibli, konkrétně ve Starém zákoně. Tam se mluví nejen o oku a zubu, ale také o ruce, noze nebo zranění. A zajímavé je, že později v Novém zákoně Ježíš tento princip připomínal, ale vybízí lidi, aby na zlo neodpovídali stejným zlem a raději nastavili druhou tvář. Takže zatímco dnes používáme oko za oko, zub za zub, hlavně jako výzvu k pomstě, původní právní myšlenka byla jiná. Trest má odpovídat provinění a nemá ho přesahovat.
0: No, to je dobré vědět. Děkujeme, Samčo.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Na Blaníku se hlavně hraje a zpívá. Tohle je Karel Gott, Jestli tě budu mít rád. Krásné dopoledne.

0: No Name a prvá na vlnách Rádia Blaník. Minulý týden tady byl Igor Tymko. Byl mým parťákem. Ve středu mezi čtvrtou a pátou jsme si povídali. Se na to můžete podívat a poslechnout si to na našem webu radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanále. A víte, kdo přijde zítra? Tak dívej se na mě. Budu se na ní dívat. Je to ona, Tereska Mašková, dorazí zítra, přátelé. Budeme si povídat jednak o tom, co teď zveřejnila, že bude mít koncert v O2 aréně poprvé. A budeme si taky pouštět její novou písničku, kterou udělala s Vaškem Nohydem Bártou. Na to se těším. Tak leťte zítra, Blaník, mezi čtvrtou a pátou odpolední. Bude tady Tereska Mašková. Za chvilku Standa Ložek, Strom lásky mý, anebo Slza do ticha na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
4: Já jsem vám držel palce.
5: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy.
3: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
5: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
2: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno, krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
6: Já nový plot mám.
7: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
8: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
13: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
14: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
15: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
16: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A. Pytlík na přezůvky, za B. Nový Hyundai Kona od Lenera.

0: Česku. Vlener Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lenermotors.cz.
1: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
2: A dost barvy.
3: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
2: Mícháme i barevné omítky.
3: Akce platí do konce prosince.
2: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
4: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
5: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan. Společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
6: A právě teď využijte akce na frakce.
5: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH.
6: Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
11: Máme pro vás bezvaplán.
10: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
11: První, druhý, klidně třetí.
10: Máme i skluzavky pro malé děti.
11: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
10: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
11: Aquapalace Praha.
10: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
13: Nejlevnější pneu.cz.

0: Sandra na vlnách Rádia Blaník. A my se teď podíváme do Říma, přátelé, protože do Říma přiletělo letadlo z Austrálie, z Pertu. A představte si, že když vylezli lidi, jo, ti cestující, tak tam posádka našla na několika sedadlech štěnice. No a teď co s tím, že jo? No tak to letadlo museli odstavit, teď ho čistí a ten let se tedy prodlužuje a až to bude vyčištěné, tak se bude moci letět zpátky do Austrálie. Štěnice jsou prostě takový cestovní hmyz a sem tam se stane, že se v nějakém letadle objeví. Můžete si je přinést domů z jakéhokoliv hotelu, říkají odborníci. Nejenom z takových těch hostelů různých a takových těch jako horších hotelů, ale dokonce i z pěti hvězdy si můžete přinést štěnice. One nejsou nějak zásadně nebezpečné, jo. Navíc, pokud je máte doma a od někud jste si je přitáhli, tak se za to nemusíte stydět, protože štěnice se neživí odpadky. To neznamená, že nemáte doma čisto. Oni se živí krví a prostě jste měli jenom smůlu. No a zároveň mám pro vás dobrou zprávu na závěr, jo. Štěnice nesnáší lidi, co mají hodně chlupů. Takže milí chlupáči, až si z vás zase někdo bude dělat srandu na plovárně, tak mu řekněte, počkej, až budeš mít štěnice, mně to nehrozí. Za chvilku MC Erika Barbara nebo Brontosauře a Valčíček. Posloucháte Blaník.
1: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
4: vás. Vážná
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, s MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
12: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz.

0: Na vás záleží.
1: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
4: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: Valčíček a Brontosauři na Blaníku. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Zaspívají Marie Rotrová a Jiří Bartoška. Taky Karel Kryl.
1: A proto prosím, věř mi, chtěl jsem...
0: I Lucie Bílá.
2: Aleluja, aleluja.
0: Jo, jo, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. A za 6,5 minuty už bude 11 dopoledne.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
6: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
5: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
6: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman. CZ.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
12: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
13: Rádio Blaník. Počasí.
14: Rádio
15: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Úterní odpoledne slibuje sluníčko a teploty 12 až 15 stupňů. Později odpoledne a k večeru se ale od západu postupně zatáhne a na západě kraje zaprší. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaká je situace na silnicích.
13: Jak bude?
16: A co si vzít na sebe?
13: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
15: Silný provoz je na dálnici D5 na příjezdu do hlavního města. Postojíte si od 5. kilometru. Na vině je dopravní omezení a také nehoda hned na 1. kilometru před Prahou. V úvalech u Prahy v Dobrovského ulici skončilo osobní auto mimo vozovku, nabouralo do stromu. Provoz je tady výrazně blokovaný a kolony se tvoří v obou směrech. A pozor, dejte také v Hořovicích na Berounsku. Ve Vrbnovského ulici došlo k vážné dopravní nehodě cyklisty. Tolik dopravní servis. Jezděte opatrně, šťastnou cestu k tomu a slovo má Monika, jsou tu další zprávy.
17: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
18: Více na e-shopu benezelenina.cz.
13: Zprávy Rádia Blaník.
19: Stručně, jasně, přehledně.
20: V Jablonci skončila složitá povolební vyjednávání. Střední Čechy rozšiřují síť defibrilátorů. Hokejové Pardubice se chystají na švédského soupeře.
21: Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Ve městech a obcích dnes pokračují povolební vyjednávání. V Praze se vítěz voleb STAN sejde s Prahou sobě a poté s Piráty. Samostatně se s nimi sejdou také zástupci Spolu. V Ostravě pak vítězné hnutí ANO oznámí v pravé poledne další směřování povolební spolupráce. A podle nejnovějších informací je vyjednáno v Jablonci nad Nisou. Město povede dosavadní koalice a vítězné ANO zůstane v opozici. Defibrilátory mohou zachraňovat lidské životy. Ve středních Čechách jich letos díky krajským dotacím přibude 102. Kraj na jejich pořízení přispěl 4 miliony a kde se přístroje objeví, to říká hejtmanka Petra Pecková.
2: My jsme chtěli pomoci obcím a spolkům, aby mohli automatizované externí defibrilátory umístit tam, kde se pravidelně schází větší množství lidí, tedy na různá sportoviště, do kulturních areálů, na koupaliště nebo na náměstí a na další frekventovaná místa.
21: Součástí nových defibrilátorů budou informační tabulky s návodem, jak postupovat při náhlé zástavě srdce. Finsko chce v celé Evropské unii zakázat vydávání turistických víz Rusům, a to do té doby, dokud Rusko neukončí svoji agresivní válku na Ukrajině. Tamní diplomacie o tom informovala s tím, že se vydávání turistických víz Rusům do schengenského prostoru v posledních letech zvýšilo. Hokejisté Pardubic uzavřou základní část ligy mistrů proti švédské Vecha. Východočeši vstoupí do utkání s jistotou postupu do playoff. Se švédským soupeřem, který má také účast ve vyřazovacích bojích zaručenou, budou hrát už jen o umístění. Zápas na stadionu Dynama začíná v 6 hodin večer. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Děkuji moc, Moni.
14: Pepa Černý
22: na Rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, přátelé, za minutku už bude 11, dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hezky česky, a taky se podíváme na zlaté české ručičky s Péťou Slívou, se mnou potom na zlaté české nožičky, protože bude řeč o fotbale. A teď je tady Projektil a jejich nejslavnější písnička Zahrada ticha. Tak krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Tak, posloucháte Rádio Blaník a před námi jsou další zlaté české ručičky. A s nimi Petr Slíva. Péťo, my pozorně posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Markétou Vítkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A já o vás vím, že vy jste vystudovala pedagogiku a zahradnictví, že jste pracovala v ochraně přírody, že jste pracovala ve školství, ale poslední roky se věnujete psaní knih pro děti. Řekl jsem to správně takhle?
4: Přesně tak. Řekl jste to naprosto správně. Vlastně se mi všechno prolnulo do těch psaní knih.
3: A proč zrovna psaní knih, teda od toho školství, od té ochrany přírody, knihy pro děti? Co vás k tomu vedlo?
4: Mě to bavilo už jako malou, vymýšlet si nějaké příběhy, ale pak takovej ten největší impuls jsem dostala, když se mi narodil nejstarší syn. A my jsme se i přestěhovali z Hradce Králové do Sedlčan a tady je nádherná krajina. Takže jsme ji tady objevovali, jezdili jsme na výlety a syn jak byl malý, tak měl bujnou fantazii a napadaly ho různé příběhy a mě taky, takové pohádkové. No a já jsem si je sepisovala a pak jsem si jednoho dne řekla, že by z toho mohla být knížka, že by byla škoda si ty příběhy nechat jenom sama pro sebe a vznikla teda první kniha o velrybě ze Sedlčana, pak už se to prostě rozjelo.
3: Velryba ze Sedlčan, to zní dobře. Jenomže oni to nejsou jenom vlastně knížky plné příběhů a pohádek. Vy tam máte jednu takovou zvláštnost. Vy vlastně pracujete na knihách o handicapech a poruchách.
4: Taky. No, já mám vlastně takové jako různé oblasti, kterým se věnuji v těch knížkách. Ta velryba patří mezi ty klasické pohádkové knížky, ale pak mám ještě velkou část přírodovědních. No a pak je taková svá řada, které říkám knižní mosty a jak jste zmínil, je to o handicapech a smyslem těchto knížek je dětem přiblížit, jaké to je, když někdo nemá štěstí, není zdravý a třeba právě musí jezdit na vozíku nebo nevidí, neslyší a podobně.
3: Jakým způsobem? Pomocí příběhů zase?
4: Je to většinou i pomocí příběhů, ale celkově ty knížky jsou dělané tak, aby ukázaly co nejvíc věcí, přiblížili dětem ten život nějakým handicapem, ale aby si u toho mohli i hrát. Takže tam jsou i takové prvky, jako třeba otevírací okénka, nebo někde je pexeso, ve vozíčkářích je třeba model malého vozíku, který si děti můžou složit, nebo je tam kvarteto, kde se představují různé sporty, protože tu knížku jsem psala právě se sportovcem, který po pádu z kola zůstal na vozíku.
3: A kdybych si chtěl takovouhle knížku opatřit, co mám pro to udělat?
4: No, stačí najít moje jméno, Markéta Vítková, a mělo by vám vyběhnout i to, že mám stránky, kde

0: Já moc krát děkuju, naslyšenou.
1: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
3: Péťo, moc děkujeme, ty jsi anděl. No když jsme u těch andělů, tak hned tři budou v této hodině. Petr Slíva, za chvilku anděla zaspívá Karel Kryl a teď ho zahraje a zaspívá Miraj. Krásné dopoledne s Blaníkem. Je 11.16, úplně přesně, a už je úterý. To je, myslím, dobrá zpráva.

0: Michal David, to zas byl jen další písnička na Blaníku, další česká písnička. Nejenom, že si hrajeme a zpíváme, ale taky občas trochu mluvíme. A všechno to povídání potom dáváme na náš web radioblaník.cz do sekce podcasty. Teď je tam nové povídání s paní Karlou Kionkovou z ČSOB o chytrém plánování financí, cestě k lepšímu bydlení a tak dále. Tak pokud vás to zajímá, pokud teď třeba řešíte hypotéku nebo třeba pojištění domácnosti, tak si to poslechněte, je to na našem webu radioblaník.cz v sekci podcasty, případně ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. A musím říct, že s paní Kionkovou jsme probrali opravdu všechno a dost podrobně, tak třeba vám to bude k užitku. My si dál budeme hrát za chvilku Eláni, Otazníky a taky slibovaný Karel Kryl a jeho Anděl.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
1: Gravitrax Spiderman.
2: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
1: Když stavebnice, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
6: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz.
7: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Hernaudětka.cz. Vždy o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: Firma Peter GFK Trhový Štěpánov přijme pracovníky do výroby. Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení a firemní benefity. V případě zájmu volejte 737 217 112. Peter GFK Trhový Štěpánov.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
12: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
13: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
15: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
16: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
15: Tak mrkněte na
17: Tisknu levně.cz.
18: Náplně hned.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
2: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
1: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
2: To musím mít!
1: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
17: tak Mironet!
2: Klikni!
19: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

0: Taylor Swift na vlnách Blaníku a teď kopaná. Zelená je tráva, fotbal to je hra. A Slavii dneska čeká druhé vystoupení v Lize mistrů, sešívaní vyzvou v Azerbajdžánu tým Sabah Baku. A trenér Jindřich Trpišovský ho přirovnává, představte si to, dokonce k Barceloně.
1: Asi kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry nebo o to, co se snaží, tak je postavení hodně podobný v Barceloně vlastně. To znamená takový 4-3-3 v ofenzivě, 4-1 v defenzivě, ty principy jsou vlastně hodně podobný. Je to tým, který prostě má rád postupný útok. Zjednodušeně v momentě, kdy je hodně pod pressingem, tak se umí opřít i o ty rychlý křídla. Určitě to tým, který jako všechny tyhle týmy, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
0: No a představte si, že kdyby Slavie dneska se Sabahem vyhrála, tak by vyhrála v Lize mistrů poprvé od roku 2007, což je 19 let. Je to dlouhých 20 zápasů, tak držíme palce, ostatně jako bychom drželi jakémukoliv jinému českému týmu, protože ty body v evropských soutěžích, to je potřeba pro to, aby ten český fotbal měl renomé a taky, aby se ty české týmy potom dostávaly dál a dál a taky se získávaly prostředky pro mládež a tak dále. Všechno souvisí se vším. Tak do toho, kucí. Za chvilku Marie Rotrová, Jiří Bartoška, Klíč pro štěstí a zaspívá i Iveta Bartošová. Posloucháte Blaník.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Mirečku, podejte mi gumu.
6: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
5: No tak si vás píši.
7: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
5: Ale o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek CZ.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude.
14: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
17: Jo, jo.
16: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
17: Co mě zrovna napadne?
18: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
19: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
20: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui.
1: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
21: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
22: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
21: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
22: Cože?
21: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
23: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
24: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
25: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

Tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

O lásce zpívala Iveta Bartošová na vlnách Rádia Blaník. A před námi už je česká hodinka, která začíná na Blaníku vždycky ve 12 hodin. Tak jdeme na ní. Mezi 12. a 13. nám zaspívá

0: spíš budu dávat, než brát, budu dávat české písničky, a to mezi 12. a 13. jen a pouze, takhle my to děláme na Blaníku. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude 12. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plotná padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
6: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Tak co dělá mladej?
9: Ale včera jsem mu málem nařezal.
8: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
10: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
11: Blaník. Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Odpoledne budeme mít polojasno až skoro jasno, k večeru místy zataženo a slabý déšť. Teploty zamíří k 16 stupňům. Zítra pak čekejte jasno, přechodně oblačno a v odpoledních maximech 14 až 17. Jdeme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
12: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
11: Nehoda vás přibrzdí na dálnici D7 ve směru na Chomutov, kde osobní auto nabouralo do svodidel. Blokovaný je jeden jízdní pruh, kolona má víc než 2 kilometry a v opačném směru je o něco kratší. Půl hodiny necháte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni. V nesouvislé koloně budete popojíždět mezi 77. až 6. kilometrem kvůli velmi silnému provozu v důsledku dopravního omezení. Dochází i k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Loch. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásné odpoledne.
13: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
14: Více na e-shopu benezelenina.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
15: Zemědělci mohou žádat o dotace na podporu rozvoje venkova. V Luhačovicích zrušili protiepidemická opatření. Zámek bez družice je stále na prodej. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zemědělci, potravináři a lesníci mohou ode dneška žádat o dotace pro rozvoj venkova. Ty jsou součástí společné zemědělské politiky Evropské unie. Celkem obdrží 2,4 miliardy korun. Největší část podpory, víc než 1,8 miliardy, je určená na investice do zpracování zemědělských produktů. Žádosti mohou podávat prostřednictvím portálu Farmáře. V Luhačovicích už nepřibývají nové případy gastroenteritid. Krajská hygiena Zlínského kraje proto zrušila protiepidemická opatření. Ta platila od července, kdy hygienici v zařízení evidovali více než 200 případů onemocnění, které vyvolaly noroviry. Sportující vysokoškoláci budou moci i příští rok získat podporu od státu. Tento v programu UNIS vyčlenil přes 15 milionů korun. S čím přesně může projekt pomoci a komu, ví mluvčí rezortu školství Ondřej Macura.
16: Program má dvě části. První pomůže talentovaným a vrcholovým sportovcům skloubit studium se sportovní přípravou a soutěžemi. Druhá se zaměří na zdravější životní styl na veřejných vysokých školách od pohybu a výživy až po prevenci nemocí nebo duševní zdraví.
15: Vedle toho program klade důraz i na duševní a sociální zdraví, prevenci nemocí nebo společenskou odpovědnost. Majetkový úřad opět nabízí zámek Bezdružice na Tachovsku. Stát s jeho prodejem loni a letos pětkrát neuspěl. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových za něj tentokrát chce nejméně 45 milionů korun. To je o 3,5 milionu méně než při poslední elektronické aukci. Ta proběhla na začátku letošního roku a nikdo se do ní nepřihlásil. Tolik zprávy a na řadě jsou písničky s Pepou.
0: Ano, děkujeme, Eliško.
17: Pepa Černý
18: na rádiu Blaník.
0: Hezké skoro poledne, přátelé, za 20 vteřin už je to tady, pokud máte něco k jídlu, tak dobrou chuť a já vám budu servírovat pouze jen české písničky. Za malou chvilku budeme gratulovat k jedním velkým narozeninám a pak už přijde Iva Lecká, ta má vždycky nějaké téma. Tak Pavel Vítek, Mám rád vůni tvý kůže, první česká v české hodince právě teď.

0: den.
1: Lucka Vondráčková a hvězdy na vlnách Rádia Blaník. A právě v tuto chvíli vždycky hvězdám přejeme k narozeninám, k svátkům a tak. A dneska bych to zúžil na jednoho jediného člověka. Jmenuje se Paul Simon a dnes má 85. narozeniny. Milý Paule, všechno nejlepší. A protože je to česká hodinka, tak si připomeneme vaše písničky v českém hávu. Třeba tuhle.
2: Poslyšte, hej, Mrs. Robinson.
1: Simon a Garfunkel, Mrs. Robinson, možná si pamatujete na film Absolvent s Dustinem Hoffmanem, Oscarový film. Velká věc to tehdy byla, tenhle ten snímek. Mám ho strašně rád. I tuhle verzi Václava Neckáře. Nebo třeba Most přes rozbouřené vody. I Helenka Vondráčková se ujala písničky Simona a Garfunkla. Stejně jako Radek Tomášek.
3: Můj první pěstní souboj byl jen pouhou dětskou hrou, důvod měl však velmi vážný.
1: Ovšem nejslavnější píseň, myslím si, tohoto dua je Sound of Silence. V češtině Básníků v kraji v podání Boba Friedla.

Paul Simon má dnes 85. narozeniny. A já bych chtěl připomenout, že on si zaspíval i ve We Are The World, We Are The Children. Představte si, já jsem vám ho sváně našel, představte si, dospívává hned z kraje Stevie Wonder, jo, a začíná právě Paul Simon. A tady už se k němu přidal Kenny Rogers. Pole, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví. A když jsme u těch hvězd, tak tohle je největší česká hvězda. Už mezi námi není, bohužel, ale teď nám zaspívá Karel Gott na Blaníku.

0: Vždycky česky.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Krištof a Lolita na vlnách Rádia Blaník. Za chvilku tady bude jedna Lolita, i Valecká. Před chvilkou přišla a říkala, mně se to zase zdálo. Zase se mi zdál ten sen. No, takže nám o tom za chvilku bude vyprávět, o tom, co se jí zase opakovaně zdálo. Přátelé, a tak mě napadá, zdá se vám nějaký sen někdy opakovaně? Máte nějakou takovou, ani to nemusí být vlastně noční můra, může to být klidně kladný sen, ale zdá se vám někdy něco opakovaně? Napište nám to 603 118 118, těšíme se na SMSky a za chvilku to spolu proberem. Do té doby Sagvantofy, Dávej Bera, nebo Tomáš Klus a Věra Martinová, Magnetické bouře na vlnách Rádia Blaník.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
2: Lidi mají ruce v kapsách, ale oči do kořán. Stojí, koukají a pak se ptají, jestli fakt skáčeme pořád. No jasně, říjen je měsíc, kdy se víc kouká, než běhá. A to nám vyhovuje.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
4: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
9: Proč se culíš?
10: Protože budeme krásný.
9: To už přece jsme.
10: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
9: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
11: Chcete mít na stromečku české skleněné vánoční ozdoby? V podnikové prodejně vánočních ozdob ve Dvoře Králové si vyberete z nabídky koulí, zvonků, špicí a dalších tvarů za ceny přímo od výrobce.
12: V týdnu otevřeno od 8 do 16.30 a v sobotu od 9 do 12.
11: Vánoční ozdoby, tradiční český výrobce ve Dvoře Králové. www.vánocniozdoby.cz.
13: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
14: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
13: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
14: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
13: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
14: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
16: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
17: Máme pro vás bezva plán.
16: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
17: První, druhý, klidně třetí.
16: Máme i skluzavky pro malé děti.
17: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
16: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
17: Aquapalace Praha.
16: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
18: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
19: Když potřebujete brýle, tak.
20: Pop Optik.
19: Když kontaktní čočky, tak.
20: Pop Optik.
19: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
20: Pop Optik.
19: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
20: Pop Optik.
19: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
21: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
22: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
23: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
22: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.

0: Kdybych já byl Ivalecká.
1: No, no, dodej to tam, co bys?
0: No, měl bych pořád dobrou náladu.
1: Jo, no, ale tak, pořád.
0: A lidi by mě měli rádi.
1: Ale, jsi vtipnej. Pořád dobrou náladu nemám, to jako se nenechte mýlit, jo. Já
0: pravda.
1: Umím být taky pěkně
0: to
1: naštvaná,
0: umí.
1: Jo.
0: Ivuško, já jsem teďka hlásil našim posluchačům, že jsi přišla do rádia a hned si říkala, zase se mi to zdálo.
1: No, ne to, mně no. Se o tobě zase
0: a
1: zdálo.
0: A prosím tě, co se ti zdálo?
1: Já si to úplně nepamatuju, ale vím, že jsme zase někde kradli.
0: Kradli jsme spolu, jo.
1: Jo, kradli jsme. Ty jsi to vymyslel, já jsem to dotáhla, nebo možná obráceně. Ne, ty jsi to vymyslel, to mě by takovýhle věci nenapadly. Ale bylo to takový strašně dobrodružný. Ale proč to asi bylo dobrodružný?
0: No.
1: Protože já teď sleduju seriál, možná jste to taky viděli, Země gangů. Je to úžasný, je to o mafiánech a je to takový, jako, a hraje tam úplně skvostná Helen Mirren. Ta je tam prostě, ta je tam tak dokonale šílená. Se mi to strašně líbí. A možná se mi to trošku jako pomotalo všechno, takže jsme byli asi nějaký mafiáni nebo co,
0: občas
1: já nevím.
0: Občas se ti to pomotá.
1: No, občas,
0: Ivuško,
1: ale jenom
0: já jsem otevřel snář tady. Jo,
1: ano.
0: A zadal jsem, co to znamená, když se mi zdá, že kradu s kolegou, jo. Tak prosím tě, krádež ve snu vyžaduje velkou důvěru.
1: Yeah.
0: Sdílení takového tajemství s kolegou znamená,
1: yeah,
0: že k němu máte podvědomě velmi blízko. Vnímáte ho jako parťáka a máte pocit, že v práci táhnete za jeden provaz proti systému, vedení nebo těžkým úkolům.
1: Proti systému, to je dobrý
0: proti systému.
1: Hele, a píšou tam taky, jestli z toho na nás vypadne nějaká jako třeba odměna nebo tak?
0: Hele, to tady nepíšou. Aha, prý to může být jakkoliv. Jo, ale já jsem vyzval naše posluchači, aby nám napsali, jestli se jim taky zdá pořád něco dokola. A přišla hromada SMS, které vidí, že sny vás trápí. Třeba Matěj píše, mně se furt zdá, že najdu zlatý poklad a truhly z diamanty.
1: Yeah.
0: No, to mě taky.
1: No,
0: dobrý den, mně se zdálo, že mám volat Rádio Blaník. No, tak volejte, to vůbec nevadí.
1: Volejte, a Pepa to zvedne.
0: Pak je tady SMSka, mně se zdá často, že jsem v bytě, ze kterého jsme se přestěhovali více jak 30 let. Tehdy ještě v Daná. Mně se tehda vůbec nechtělo, moc jsem to obrečela. Po přestěhování z města do vesnice jsem se pak asi do roka rozvedla. Sen se mi často opakuje, jenže tam jezdím a stále tam bydlím, ale pořád jsem neplatila nájem. Moc zdravím, poslouchám každý den. Takhle, mně se na tom líbí, že jste neplatila nájem, to člověk ušetří i ve snu. Ivuško, měj se krásně a vy si to tady s Ivou užijte.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
0: Další díl, další téma. Tentokrát jsem vyspovídal vedoucího hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna, pana Tomáše Voldrába. A je to sranda a zároveň spousta zajímavostí. Doporučuju k poslechu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Nákupy v onlineshop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
9: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Zlato, co máš dneska v plánu?
14: No přece všechno.
15: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
16: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
17: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Lenka Filipová a Karel Zich a Mosty. A teď se opět staví pomyslný most směrem k vám. Jako duhový asi nebude, ale prostě takový můsteček a já po něm kráčím směrem k odpoledni. To je blbost, co? No nic, to mě teď napadlo a víte, jak já to mám, co mě napadne, to řeknu za 3, 4, za 7 minut bude 13 hodin. Za chviličku si dáme Václava Neckáře. Jsem doktor, dám, dám. Tam, tam. Taky Mňágu až Dior. A Jarek Nohavica zaspívá.
1: Až budu starý, mužem budu černý oblek mít.
0: Venku hezky, odpoledne startuje. Co víc si přát? Tak já vám přeju hezké odpoledne. Za 6 minut bude 13 hodin. Radio
2: Blaník. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
6: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
7: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
8: Stromky, ovocné stromky.
9: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
10: Radio Blaník, počasí. Radio
11: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 9 až 6 stupni, v údolích spadnou na 4. Zítra ráno a dopoledne ještě může být zataženo s doznívajícím deštěm, postupně ale čekejte oblačno až polojasno. Naměříme 14 až 17.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Blaník za volantem.
11: Na pražském okruhu na 16. kilometru směrem k D1 bouraly v levém pruhu dvě dodávky. 20 minut postojíte na příjezdu do Prahy po D1, kde na 8. kilometru bouralo osobní auto s nákladním. Na trase z Benešova na Tábor u Votice srazilo také osobní auto s nákladním. I tady si postojíte. A na Kutnohorsku v Čáslavi v Masarykově ulici bouralo osobní auto s dodávkou a zablokovaný je jeden jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a zejména hodně pozornosti.
16: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
17: Více na e-shopu benezelenina.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Česko se probudilo do mrazivého rána. Na radnicích pokračují povolební vyjednávání. Dopravu v Brně řídí místo semaforů policie.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Česko má za sebou mrazivou noc a jedno z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Největší zima byla na Šumavě. Na Kvildě klesla teplota na minus 10,1, na Rokycké slatě bylo minus 9,7 stupně. Ráno mrzlo i ve velkých městech. Nejvyšší minimum hlásila stanice Ústí nad Labem Vaňov, kde bylo skoro minus 5.
19: Ve městech a obcích dál pokračují povolební vyjednávání. Někde už je ale hotovo. Vyjednáno je třeba v Jablonci nad Nisou. Město povede dosavadní koalice a vítězné ANO zůstane v opozici. A dosavadní koalice bude vládnout i v Praze 6, kde strany dneska podepsaly memorandum. Prošlé nebo použité léky nepatří do běžného odpadu ani do toalety. Mohou totiž zatěžovat životní prostředí. Lidé by je proto měli odevzdávat do lékáren, jak říká manažerka Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Lenka Hýbl.
13: Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny. Nezáleží na tom, kde jste léky koupili. Lékárna je zdarma převezme a zajistí jejich bezpečnou likvidaci.
19: Já doplním, že při pravidelné kontrole vlastní lékárničky by lidé neměli zapomínat ani na léky svých rodičů nebo prarodičů. Policisté dneska v Brně na jihozápadě města vypnuli semafory a dopravu řídili sami. Ke kroku se rozhodli po včerejší zkušenosti s doslova dopravní kalamitou. Kvůli uzavírce pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky se tvoří extrémní kolony. Omezení potrvá do 20. listopadu. Policie předpokládá, že bude v ranní špičce dopravu řídit i nadále. A pokud bude potřeba, je připravena zasáhnout i odpoledne. Tolik zprávy, teď se těší Iva.
10: Iva Lecká
18: na rádiu Blaník.
20: Bude 13 hodin za 2 minuty. Přátelé, přeju vám krásné odpoledne. Za chviličku se vydáme na Plzeňsko, kde studenti staví velkou chlebovou pec. Proč, to vám samozřejmě řeknu. Teď si ale dáme první českou písničku v této hodině. Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotval. Ta hned v zápětí Václav Neckář. Tak pohodový poslech a dobrý den.

0: Doktor Dam Didam a Václav Neckář na Blaníku. My teď míříme na Plzeňsko, konkrétně na zahradu na zahradu středního odborného učiliště stavebního do Horní Břízy. Tam totiž začali studenti a učni oboru kamnářství stavět středně velkou chlebovou pec. No a proč to nám teď poví kamnář Ondřej Brychta z Nadryb na Plzeňsku.
1: Chceme ukázat vlastně těm lidem, že to řemeslo je hezký, chceme ukázat, že ty učňové jsou kluci šikovní a že si i v dnešní době prostě dovedou vydělat pěkný peníze a aby ty děti věděli, že prostě existují, protože řemeslníků je hrozně málo, kamnářů je taky málo, práce je relativně dost a ještě ta ekologická a ekonomická linka, protože vlastně v dnešní době energetické krize, tak to dřevo je pořád nejlevnější palivo. Jsme v něm, co se týče České republiky, soběstační a fungujeme, i když nám vypnou elektriku.
0: No, to dává velký smysl. A v pátek už se prý bude péct první bochník, no tak palec nahoru, hodně štěstí, držíme pěsti a teď se zase vracíme k písničkám.

To byly Mňágáš Ďorb na Blaníku. Dívám se na počasí. Následující 4 týdny budou podle meteorologů jako celek teplotně průměrné nebo slabě podprůměrné. Srážkově bohatší budou podle měsíčního výhledu v druhé polovině období. Na horách by mělo sněžit. No a pozor, potrápí nás velmi chladná rána a mohou se samozřejmě vyskytovat mlhy. Já jenom připomínám, že už je fakt čas dát teplomilné rostliny ze zahrady nebo balkónu pryč, uklidit je někam, kde nebude takové chladno, protože v noci už chladno bývá, anebo je zakryjte netkanou textílí, to je taky fajn. Nenechte rostliny, co jim chlad vadí, aby trpěly. Je to zrádné, i když je přes den ještě relativně teplo, v noci už to taková hitparáda není. No asi bychom to měli podrobněji probrat v našich dobrých radách do zahrady. O víkendu se na to zaměříme. Mimochodem všechny dobré rady do zahrady najdete na našem webu radioblaník.cz. Редактор

0: od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
9: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
11: Stromky, ovocné stromky.
12: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
13: A dost barvy.
14: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
13: Mícháme i barevné omítky.
14: Akce platí do konce prosince.
13: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
15: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Hernaudětka.cz. Vždy o krok napřed.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
17: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
18: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
19: Nečekejte, akce platí pouze tentoto měsíc.
18: Tak mrkněte na
20: Tisknu levně.cz.
21: Náplně hned.
22: Slíbil jsem ženě malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina-praha.cz. Zemina. substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina-praha.cz.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý.

0: Tak to byla Lucie a Marie a já pro vás mám teď zajímavý projekt. Tančí celá škola portálu ČT Edu. Vstupuje do svého čtvrtého ročníku a soutěž je určená mateřským, základním a středním školám a navazuje na televizní pořad Star Dance. A vlastně ho obohacuje o vzdělávací rozměr, protože kromě pohybu podporuje kreativitu, týmovou práci, mediální gramotnost. Novinkou letošního ročníku je vzdělávací lekce, která dětem představí základy natáčení soutěžních videí. V minulém ročníku se do soutěže zapojilo více než 500 týmů, což teda není málo, a přes 10 000 dětí ze všech krajů České republiky. A to se mi strašně líbí, protože se spojí pohyb, kreativní práce, kolektiv se stmelí a ještě se děti něco naučí. Ostatně moje generace teda takhle fungovala. My jsme dělali neustále nějaké taneční a sportovní soutěže, takže si myslím, že když se tohle vrátí, tak to bude prostě moc fajn. Mrkněte se na web www.čtdu a nebo si jednoduše zadejte do vyhledávače projekt Tančí celá škola a můžete se zapojit také.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
6: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
15: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
14: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
16: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
22: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.

0: Teď královnou jsem já. Zpívali Bára Basiková, Ilona Čáková, Monika Absolonová. No a my za chviličku budeme pokračovat. Čeká nás pravidelný servis, jak už to víte, počasí, doprava, další zprávy. A potom...
1: Když nemůžeš, nejvíc, zakřič
0: prostě... Víte, jak já to říkám, píseň do všech porodnic. Taky vyznání od Bobra a Motýla.
2: Ty jsi má láska, ty jsi můj sen.
0: A přidám i Karla Gotta a velkou hitovku.
3: Páni a paní, vím, jak se ruší žal.
0: Lady Carnival, i to si budeme hrát po 14. hodině. No a 14. to bude za 6 minut.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
6: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start. Výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun. A ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
10: Firma Peter GFK Trhový Štěpánov přijme pracovníky do výroby. Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení a firemní benefity. V případě zájmu volejte 737 217 112. Peter GFK Trhový Štěpánov.
11: Hola, hola, Kona volá! Test pro všechny rodiče. Kona je za A. Pytlík na přezůvky, za B. Nový Hyundai Kona od Lenera.

0: roku. V Lenner Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lennermotors.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra ráno a místy ještě i dopoledne mohou doznívat slabé přehánky pod zataženou oblohou. Postupně ale čekejte oblačno až polojasno a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 14 až 17 stupňů. Teď se vydáme na silnice.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Pozor na nehodu na D1 před Prahou, kde přesně se staví Ivona z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 na 18. kilometru ve směru do Prahy. Projíždějte tudy s opatrností.
2: Pozor na D8 na 8. kilometru také ve směru na Prahu. Osobní auto tam nabouralo do svodidel a na Kladensku při průjezdu Unhoští v Pražské ulici srazilo osobní auto motorkáře. I tady je provoz omezený. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a jsou tu další zprávy.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
6: Zákaz mobilů ve školách kritizuje tým dětského ombudsmana. Chystá se demolice nejvyšších staveb Česka. Obchodní inspekce si posvítila na dny NATO. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Poradní tým dětského ombudsmana kritizuje zákaz mobilů ve školách. Vadí jim chybějící diskuze s těmi, kterých se změna přímo dotýká. Zástupci dětí zároveň upozorňují na nedostatečnou osvětu o rizicích a zdravém používání digitálních technologií. Úprava školského zákona, která se omezení mobilů ve školách týká, je teď na programu prvního čtení ve sněmovně. Dva stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu půjdou k zemi. Další podrobnosti zjišťovala naše reportérka Ivana Balkovská.
7: Pěkné odpoledne. České radiokomunikace dneska ráno zasly osvětlení obou stožárů. Následně světla demontují, a to proto, aby se při pádu nerozbila a střepy neznečistily okolí vysílače. Samotný odstřel stavby by měl proběhnout někdy v tomto týdnu. Přesný termín radiokomunikace oznámí zítra předpolednem. Rozebrání a odvoz spadlých konstrukcí bude pokračovat do konce listopadu. Pro Rádio Blaník Ivana Balkovská.
6: A já doplním, že jde o nejvyšší stavbu Česka. Stožáry měří 355 metrů. Česká obchodní inspekce našla na dnech NATO závady u 6 ze 14 stánků. Nejzávažnější prohřešek zjistila inspekce ve 3 případech, kdy stánkaři prodali alkohol mladistvým. Inspekce se na akci kromě jídla a pití zaměřila třeba i na skákací hrad. Kontrolovala jeho technický stav a způsob ukotvení. Střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Egyptě životní výsledek. Z Káhyry si veze stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu dostala poprvé v kariéře. Nestačila jen na úřadující mistrně světa a dvojku světového žebříčku v disciplíně Norku Westerovou. Tolik zprávy, pokračuje Iva.
1: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
8: Ano, pokračujeme dál s Krajánkem. Dneska vyrazíme do muzea Beskyd už za malou chvíli a v dobré zprávě si řekneme víc k akci Zachraňme škeble. Můžete se zapojit. To je takový malý nástin toho, co nás čeká v rámci informací v této hodině. No a z hudby právě teď. Miraj, když nemůžeš, tak

0: Rádio Blaník, krásné odpoledne vám přeju přímo ze studia. Máme 8 minut po 14. hodině, no a v terénu máme našeho krajánka Vlastu Suka. Tentokrát vyrazil, řekla bych, docela daleko do Moravskoslezského kraje.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Ale víc vám Vlastík už řekne sám, protože je s námi ve spojení. Tak Vlastíku, krásné odpoledne, ahoj.
3: Dobré odpoledne, já zdravím tebe a všechny posluchače. Ahoj, jsem v Moravskoslezském kraji, navštívil jsem zámek Frýdek Místek, kde sídlí muzeum Beskyd. A mám tu taky vedoucího muzejních činností Lukáše Čopika. Dobrý den.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Představte posluchačům, co tady vlastně na zámku je. Muzeum Beskyd, co si představí pod tím?
4: Muzeum Beskyd se nezabývá, jak už z názvu může vyplývat, jenom historii Frýdku Místku, ale zabýváme se a mapujeme přírodní, kulturní a historický vývoj celého našeho regionu. Po Beskydí, Beskydy a okolní města a vesničky.
3: Vy tady máte jednu zajímavou, hodně zajímavou stálou expozici.
4: Ano, Beskydy, lidé a příroda, a tahle ta dlouhodobá expozice krásně ukazuje, jak se historie, příroda a každodenní život propojili tady v tom našem regionu. Kromě stálejších výstav, jako například tady tato, máme i krátkodobé výstavy, které nyní návštěvníci mohou spatřit v prostorách Frýdeckého zámku.
3: O jaké té krátkodobé se aktuálně jedná?
4: Aktuálně můžou návštěvníci spatřit výstavu Beskydské trionále řezbářů. Je to unikátní výstava, kde návštěvníci můžou spatřit polských, slovenských a českých řezbářů.
3: Dokdy tahle výstava poběží a co potom?
4: Bude trvat do 17. listopadu a po ní bude následovat naše hlavní výstava této sezóny, která bude mapovat textilky tady ve Frýdku Místku. Určitě posluchači budou znát slavný podnik Slezan.
3: Jste otevřený celoročně, kdy mohou posluchači přijít?
4: Návštěvníci můžou přijít od úterý do pátku od 9 do 17 hodin a pak v sobotu a neděli, kdy máme otevřen od 10 do 17 hodin.
3: No taky pomaličku, ale jistě se blíží advent, Vánoce, co chystáte?
4: Na vánoční období jsme si připravili speciální vánoční jarmar, který se bude konat 6. prosince v prostorách Frýdeckého zámku. Srdečně zvu všechny posluchače Rádia Blaník.
3: Tak paráda. Pojďme se ještě na malou chvíli vrátit k té stálé expozici. Mně se tady strašně líbí, protože tady jsou vycpaná zvířátka, interaktivní prvky. Co ještě? Na co byste ještě nalákal?
4: Já bych posluchače pozval samozřejmě na tady tuhle expozici, jak jste zmínil, ale třeba mně se osobně líbí instalace dobových světníček, obydlí těch lidí, kteří tady před desítkami lety žili.
3: Ano, budete se tady opravdu cítit jako v pohádce. A navíc třeba mně se tady docela líbí i to, že si můžete pustit zvuk nějakého ptáčka. A schválně, jestli byste uhodli, co je tohle, tak poslouchejte. Můžete oprášit své vědomosti ze základní školy. Tohle je kos horský. A nebo tohle? Pokud typujete síkora lužní, máte taky pravdu. No a další zajímavé prvky tady najdete právě v muzeu Beskyd na zámku a Frýdku Místku. Pane Čopiku, já vám děkuji za perfektní výklad, za provedení a mějte se krásně, ať se daří, nashledanou.
4: Děkuji a zvu všechny posluchače Rádia Blaník do muzea Beskyd.
0: Děkujeme za krásnou pozvánku, no a za chviličku se Vlastík vydá do Tropik Hukvaldy, tedy další místo, které by nemělo uniknout vaší pozornosti. Reportáž uslyšíte krátce po 17. hodině.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už zase hezky česky, Bobr a motýl a krásná písnička Vyznání. Za 3 minuty bude 14:15.

0: Tak to byla Céline Dion. My se za chvilku spolu se Sárou Dvořákovou vydáme na Slapskou přehradu. Tam totiž probíhá záchranná akce Zachraňme škeble. Pokud chcete, můžete se přidat a udělat dobrý skutek. Sára prozradí, jak na to. No a z hudby do té doby třeba Lady Carnival a Karel Gott a nebo Gump. Jsme Blaník, pohodové odpoledne.
1: Nejen dobrý hudby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to

0: stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
0: Petr platí vaše účty.
1: Na rádiu Blaník.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
4: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák.
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
8: A tomu říkáte hodně?
10: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
11: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
12: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz.
13: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
14: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
15: Tak hurá na Vysočinu.
14: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
15: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
14: Skály a vyhlídky, co berou dech.
15: Rybníky, jezera i koupaliště.
14: Aktivní zábava i adrenalin.
15: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
14: Vysočina má co nabídnout.
15: Stačí si jen vybrat.
14: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
16: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scud.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem.
17: Tisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
18: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
17: Tak mrkněte na
19: Tisknu levně.cz.
0: Náplně hned. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
19: Starnet internet.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
4: Jupí! iPhone 17 teď dává největší smysl.
3: Když mobily, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
2: je vaše auto po záruce? V Load Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.

0: Tak to byla trocha Itálie u nás, v našem českém rádiu. Tak 14 hodin a 40 minut je přesný čas, tedy čas na dnešní dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou je tu naše Sára. Já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a hezké odpoledne všem. Na Slapské přehradě se odehrává záchranná akce, do které se může zapojit prakticky každý. Kvůli dlouhodobému suchu a nízké hladině vody zůstávají na obnažených březích tisíce škeblí a dalších mlžů, kteří by na vzduchu uhynuli. Dobrou zprávou ale je, že lidé už jim pomohli ve velkém. Dobrovolníci Českého svazu ochránců přírody vrátili zpátky do vody více než 95 000 škeblí, včetně vzácných velevrubů. Pomoc je ale potřeba stále. Voda sice po deštích trochu přibyla, nebezpečí ale nepominulo a další škeble se stále ocitají na suchu. Jak se mohou zapojit i další lidé, kteří chtějí přírodě pomoct, řekne za ochránce Eliška Prouzová.
3: Posluchači se mohou na našem webu csop.cz/zachraň-škeble podívat, na kterých úsecích momentálně je nejvíce potřeba pomoci. Na stránkách naleznou mapu, kam se mohou podívat, které úseky zabezpečujeme, kde je potřeba škeble zachraňovat a také rezervační formulář, na kterém se zapíšou a poté můžou na úsek vyrazit. Pokud někdo má v okolí jiný úsek, kde ví, že se ty škeble vyskytují, tak určitě budeme rádi, když nám dá vědět i o tomto úseku.
2: Pokud se na Slapy osobně nedostanete, můžete přispět také finančně, protože každý dobrovolník i příspěvek může rozhodnout o tom, kolik těchto vodních živočichů se podaří zachránit.
0: No pozor, přátelé, tak to se mi líbí. Záchranná akce Zachraňme škeble, Slapská přehrada. Já teda musím říct, že to jsem ještě nedělala, že bych zachraňovala škeble a možná budu o tom přemýšlet, možná bych se i jako fyzicky přidala, protože
2: chtěla
0: to
2: jsem říct,
0: dobře.
2: Že člověk to může spojit s hezkou procházkou.
0: Přesně tak, přesně tak. No vidíte to, tak pokud máte chuť udělat dobrý skutek, máte několik možností. Sáro, moc děkujeme a těšíme se zítra. Ahoj.
2: Taky děkuju. Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
1: Zajímají vás novinky z Blaníku?
4: Fotky a videa z našeho studia?
1: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny?
4: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
4: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz
1: a buďte jedním nebo jednou z nás.
4: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
4: Bavit vás.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Šéfe, došel matroš!
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Mirečku, podejte mi gumu.
16: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
15: No tak si vás píši.
17: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
15: Ale o tom se už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek CZ.
18: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
19: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
20: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
19: No nekecej.
21: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
22: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
23: No jasně, s MND to jde.
22: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
24: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
25: Dnes večer se určitě podívejte na televizi Seznam. Čeká vás tam totiž oblíbená česká krimikomedie z roku 1975, která vznikla pod režisérskou taktovkou Juraje Herce. Dagmar Veškrnová v hlavní roli filmu Holka na zabití se objeví na televizi Seznam už dnes ve 20 hodin a 10 minut.

0: Na Blaníku Michal David a právě začínáme, no my právě nezačínáme, my právě pokračujeme. 15. hodina tu bude za 7 minut, za chviličku další české a dáme si Oceán a Ráchel. Taky Michal Tučný to bude a Cesty toulaví.
1: Cesty toulaví. Já vím, že se vám...
0: A nebo Hanka Zagorová.
2: Za každou chvíli s tebou platím víc než se tím...
0: Hezky česky a na pohodu i po 15. hodině, tak zůstaňte s námi, za chvilku pravidelný servis, počasí, doprava a zprávy.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
6: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
5: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
6: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.
7: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru.
8: Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
9: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Rádio Blaník. Počasí.
11: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra ráno a dopoledne může být ještě místy zataženo s doznívajícími přeháňkami. Postupně ale čekejte oblačno, polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 14 až 17 stupňů. Tolik počasí a teď se vydáme na cesty.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Blaník za volantem.
11: Na Kladensku při průjezdu Unhoští v Pražské ulici vyšetřuje policie srážku osobního auta s motorkářem, provoz je tam omezený. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédněte na D1 na 20. kilometru ve směru na Prahu. Na D4 na 17. kilometru ve směru do Strakonic je porouchaný kamion. I tady doporučujeme snížit rychlost. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a hezké odpoledne. Teď už jsou tu další zprávy, které připravila Eliška.
16: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
17: Více na e-shopu benezelenina.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Ceny pohonných hmot půjdou dál nahoru. Policie řeší vyhrožování na základce na Jihlavsku. V ulicích probíhá sbírka Bílá pastelka.
0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv i zítra vzrostou. Litr nafty může stát až 8,40 korun a 1,60 haléřů. Benzín budou moci pumpy prodávat nejvýše za 7,40 korun a 1,20 haléřů za litr. Cenové stropy, které denně určuje rezort financí, se nevztahují na prémiová paliva. Opatření má platit do konce října. Policie řeší nebezpečné vyhrožování na základce v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku. Ráno se ho měl dopustit jeden z žáků. Výhrušky podle policie směřovaly vůči ostatním spolužákům a škole. Bližší informace ale policisté kvůli věku chlapce nezdělili.
19: Praha přitvrzuje v kontrolách hlučných aut a motorek. Nový mobilní hlukoměr policisté používají od začátku září a první výsledky ukazují, že většina kontrolovaných vozidel překračovala povolené hlukové limity. Podrobnosti má mluvčí města Vít Hofman.
13: U několika vozidel hlídky identifikovaly nedovolené zásahy do výfukového systému, případně také absenci některých jeho částí. V těchto případech policisté odebrali osvědčení o registraci vozidla, zakázali pro nezpůsobilost další jízdu a vozidlo bylo majiteli následně odtaženo.
19: Od začátku září do začátku října proběhlo celkem 19 kontrol a pouze dvě z nich neodhalily žádné nedostatky. Do ulic vyrazilo více než 2000 dobrovolníků na podporu lidí se zrakovým postižením. Probíhá sbírka Bílá pastelka. Výtěžek pomůže financovat služby, které nevidomým a slabozrakým umožňují žít samostatně, jako je třeba výcvik vodicích psů anebo pomůcky, které usnadňují orientaci v prostoru nebo studium. Tolik zprávy, Ivi, je to tvoje.
20: Iva Lecká
21: na rádiu Blaník.
22: Eliško, díky, no a za chvilku nás čeká další podzimní výlet s Mirkem Táborským. A Česko má nové spojení s Vietnamem, na světě je nová linka mezi Prahou a Hanojí, řekneme si víc. Teď ale posílám první českou v této hodině, Oceán a Ráchel.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Freddie Mercury a 15. hodina, k tomu 9. minuta. Krásné odpoledne, pohodový den vám všem. Co takhle vyrazit na výlet? Máme pro vás tip na podzimní výlet s Mirkem Táborským.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás další tip na podzimní výlet. Dnes to budou bývalé lázně Zangerberg, z nich se po druhé světové válce staly česky zvané prameny. Z doby před válkou už tam toho moc nezůstalo. Jednou z nemnoha památek, které unikly zkáze, jsou tři kříže z 19. století, které stojí na skále zhruba 3 kilometry od pramenů. Snad jediná krátká zmínka o nich se nachází v soupisu památek okresů Mariánské Lázně a Teplá, který vyšel v roce 1932. Oblast Mariánských Lázní a Teplé byla německá, takže jméno obce Prameny byste v ní nenašli. Byl to Zangerberg. Autor zmíněného soupisu, učitel, historik a konzervátor umělecko-historických památek Anton Gnirs věnoval křížům jeden krátký odstavec. Napsal, že stojí na skalnatém návrší, kterému se říká Beiden Drei Kreuzen, u tří křížů, a že skupinu tvoří velký kamenný kříž se dvěma menšími po stranách. A popis uzavřel sdělením, že kříže věnovali obyvatelé Zangerbergu v letech 1849 a 1850 jako poděkování za vyslyšené prosby. Začátkem 30. let, kdy Gnirsova kniha vyšla, byl Zangerberg lázeňským městem s 1,5 tisícem obyvatel. Stála tu lázeňská budova s parkem, na vycházky se chodilo do vyhlídkové horské kavárny na Wolfensteinu, tedy na Vlčím kameni, a v zimě se sem jezdilo lyžovat. Prostě idyla. Po druhé světové válce nezůstal v Zangerbergu kámen na kameni. Němci odtud museli odejít, město se vylidnilo, opuštěné a vyrabované domy chátraly. Drsné horské prostředí české kolonisty nelákalo. Z bezmála 300 předválečných domů jich nové obyvatele našlo sotva 30. Místo dostalo české jméno Prameny a ještě chvíli tady fungovalo plicní sanatorium pro léčbu tuberkulózy. Jenomže pak přišla armáda a oblast změnila na uzavřený vojenský výcvikový prostor, kde si dělostřelci cvičili přesnou mušku na vyklizených německých vesnicích. A tři kříže, tak o těch vám povím něco víc až příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Enrique Iglesias na Blaníku. Přátelé, dneska je 13. října a každý rok slavíme v tento den, vlastně celý svět slaví Den bez podprsenky, neboli No Bra Day. Někdo to může vnímat jako zbytečnost, ale tenhle speciální den má pro svět velký význam. Den bez podprsenky totiž připomíná nejen boj proti rakovině, ale zároveň i důležitost prevence a taky každoročně apeluje na důležitost svobody, pohodlí a vztahu žen k jejich vlastnímu tělu. Jak tenhle den oslavíte, to nechám s dovolením na vás. No a také se nám do ulic vrátili dobrovolníci a sbírka na podporu zrakově postiženým. Bílá pastelka, dobročinná akce probíhá i ve vašem městě nebo online, a to až do 14. října. Tak pojďme, pokud tedy můžete, pomoci vrátit zrakově postiženým jistotu a samostatnost. Za chviličku Hanka Zagorová a nebo Krištof.
1: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Pozor!

0: dýňová sezóna.
1: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
0: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
1: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
0: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
1: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Když potřebujete brýle, tak
4: Bob Optik.
3: Když kontaktní čočky, tak
4: Bob Optik.
3: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
4: Bob Optik.
3: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
4: Bob Optik.
3: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.

0: Herna u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
6: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
7: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
8: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
7: A právě teď využijte akce na frakce.
8: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH.
7: Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. SBN.cz.
9: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
10: Máme pro vás bezvaplán.
9: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
10: První, druhý, klidně třetí.
9: Máme i skluzavky pro malé děti.
10: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
9: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
10: Aquapalace Praha.
9: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Život je krásný, zpívali Krištof. Mám tu jednu novinku. Česko má nové spojení s Vietnamem. Letecká linka mezi Prahou a Hanojí už je na světě. Podrobnosti nám poví zástupce tiskové mluvčí pražského letiště Jiří Hanych.
1: Nové spojení mezi Prahou a Hanojí bude cestujícím k dispozici dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu. Lety budou provozovány s mezipřistáním v kazašském městě Almáty, přičemž cestující mohou využít také samostatné spojení mezi Prahou a právě Almáty v obou směrech. Na lety Vietjet nasazuje letadlo Airbus A330-300 s kapacitou 377 cestujících. Vietnam dlouhodobě patří mezi země s nejsilnější komunitou v Česku. Nová linka tak reaguje na stabilní poptávku po cestování za rodinou a blízkými. A význam má i pro české turisty, kterým linka nabídne nejenom pohodlnější přístup do Hanoje a Vietnamu, ale i nové možnosti cestování po jihovýchodní Asii.
0: Já ještě dodám, že tuhle linku by mělo v prvním roce provozu využít asi 67 tisíc lidí. No a to není málo. No a od letadel na silnice, za chvilku to bude Honza Riedl, tak pokud se chcete na cokoliv zeptat, 603 118 118, posílejte SMSky. A bude tady taky Jirka Frélich. No a já se loučím, mějte se bájo a zítra ve 13 hodin naslyšenou.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Rána jsou chladná.
4: Jo.
3: Tak to abych si vzal teplé spodní prádlo.
4: No to se bude hodit, protože ta rána opravdu už chladná jsou, ale s Blaníkem se po ránu zahřejete.
3: Ale taky zahřejeme někoho z vás u srdce po proplacení účtenky.
4: Mimo jiné, takže se na vás těšíme už zítra v 6 ráno.
3: Petr Slíva
4: a Adéla Malac.
2: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
5: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
6: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme výběr.
10: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Ale je to na
10: vás. Vážná zvolená.
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj!
17: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
18: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
19: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
20: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.

0: Modern Talking, písnička, kterou vám posílá Iva Lecká. Jirka Frelich přeje krásné úterý. Už jsem potkal Honzu Riedla, už říkal, že se na vás těší. Já k tomu přidám ještě na příští hodinu další české písničky, třeba Damiens. Mám tě rád, každé ráno víc. Terezu Maškovou s Markem Lamborou. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z tvou stran. A taky jednu dovolenou od Xindla X. Chci tě vzít na dovolenou. Protože na Blaníku dál budeme hrát hezky česky. Radio Blaník.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
3: Nekupujte
4: drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
7: Jde na vás jaro? Na nás taky.
8: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
9: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
10: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni. Zítra ráno a dopoledne ještě může být obloha zatažená s doznívajícími přeháňkami. Postupně ale čekejte oblačno, polojasno, jasno. V odpoledních maximech pak naměříme 14 až 17.
9: Kdy bude to správné počasí na výlet?
11: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
9: Blaník za volantem.
10: Pozor, dejte na dálnici D11 u sjezdu na Sadskou na 25. kilometru od Hradce Králové na Prahu. Havarovalo tam osobní auto a provoz je částečně blokovaný. Na hlavním tahu z Chomutova na Prahu u Postolprd bouralo osobní auto s nákladním, projíždíte Kyvadlově se zdržením v obou směrech. A 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po D1, kde na 15. kilometru havaroval kamion a blokovaný je jeden pruh. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy.
12: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Sucho v Česku se stále prohlubuje. S podzimem přibývá nehod se zvěří. Provoz na letišti v Norimberku zkomplikovalo letadlo. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zemědělská půda kvůli degradaci nezachytává vodu. Dokáže zadržet pouhých 60% vody, kterou by zachytávala, pokud by byla zdravá. Zlepšit kvalitu půdy i retenční potenciál může regenerativní hospodaření. Tohle vláda zatím nepodporuje, napsal o tom web ČT24. Řidiči by teď na cestách měli být velmi pozorní. Podzim sebou totiž přináší zvýšené riziko střetu se zvěří. Policisté apelují, aby byli šoféři hlavně ráno a večer, kdy už je tma, opatrní. Důležité je podle nich zvolnit a stlumit světla. A ve střehu zůstaňte, i když zvíře odběhne. Srnky nebo divočáci se často pohybují ve skupinách a v okolí jich může být víc. Plzeňskou městskou knihovnu čeká rozsáhlá rekonstrukce. Hlavní budova v ulici Bedřicha Smetany se v neděli uzavře. Jak bude provoz během oprav vypadat, ví mluvčí města Eva Barborková.
3: Od 19. do 30. října bude možné vracet knihy půjčené v hlavní budově ještě v ústřední knihovně pro dospělé. Od listopadu pak bude možné tyto výpůjčky vracet v kterékoliv obvodní knihovně a nebo také prostřednictvím bibliochránek. Knihovna připravuje i rozšíření otevírací doby některých poboček.
14: Budova bude po dokončení bezbariérová a nabídne nové studijní prostory, galerii i zázemí pro kulturní a komunitní akce. Letiště v Norimberku už je znovu otevřené. Dočasně mimo provoz bylo podle agentury Reuters kvůli letadlu tureckých aerolinek, které omylem vyslalo nouzový signál. Německá média původně psala, že narušení provozu mohlo souviset se spatřením dronu. Podobný objekt totiž měli údajně ráno vidět 3 piloti. Tolik zprávy a těší se na vás Jirka.
0: Já se těším moc a spolu se mnou taky Honza Riedl.
15: Jirka Frélich
16: na rádiu Blaník.
0: Za minutu 16. hodina je úterý, nejvyšší čas za chvíli přivítat u nás právě mluvčího ředitelství silnic a dálnic a našeho blanického dopravního experta. Klidně už teď pište SMSky na Honzu Riedla na 603 118 118. Ptejte se na silnice, na dálnice, kdy to pojede, proč to nejede a tak dále.
16: Radio Blaník.
0: A ještě vám k tomu budeme hrát dál hezky česky. Tady jsou Damians a písnička Mám tě rád a za chvíli Dalibor Janda. Pěkné úterý, hezké odpoledne s Blaníkem.

0: Boniem právě teď na rádiu Blaník a taky Honza Riedl.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
1: Dopravní expert rádia Blaník.
0: Krásný den, Honzo.
3: Krásné odpoledne, krásný den. Vysvětlo sluníčko, nevím, jak to máte vy, ale tady za okny v pražském studiu je hezky, hezky.
0: A kdo je za volantem, tak co ho čeká na silnicích?
3: Ano, tak chce to rozvahu. Leckde rozvahu. Na D1 na kilometru 110 ve směru na Brno, to znamená opravdu za humpíčkem, když jedete, tak v pravém jízdním pruhu tam opravujeme vodorovné dopravní značení. Ještě je tam teďka omezení, mělo by to za hodinku nebo za hodinku a půl zmizet. Je tam kolonka, není to zase taková tragédie, ale trošku to otráví. Podobně jako na plzeňské D5 u kilometru 80 ve směru na Prahu, to znamená kousek, když vyjedete od Plzně směrem na Prahu, tak tam jsou taky práce, taky by měly za hodinku skončit, sklidit bychom tam měli kužely. No a máme přímo v Praze na pražském okruhu, ovšem na druhé straně, než byste možná čekali, než normálně říkáme, to znamená na pražském okruhu u Černého mostu, to znamená mezi dálnicema D11 a D10, máme tam nehodu kamionu, je tam zdržení 15 minut. Nechápu proč, je to hlášený z obou stran. Jo, nemusím rozumět všemu, ale informaci máte.
0: To se někdo podívá takhle vedle, co se děje naproti.
3: A vyfotí si to třeba tak, taky.
0: Brno, to si chtěl zmínit.
3: Tak, Brno, teď ze mě spadla jakákoliv nadsázka, ironie, legrace a vůbec, milé Brno, je mi strašně líto, co jsme vám způsobili, ale muselo to být. Zavřeli jsme pro celou republiku, kdo by ještě nevěděl. V Brně jsme zavřeli dva tunely, zásadním způsobem to zkomplikovalo dopravu, ty tunely budou zavřeny na 40 dnů, děláme prakticky kompletní repasy nebo výměnu bezpečnostních systémů i stavebních prvků, je to všechno na konci technické životnosti. V Brně jsou kvůli tomu obrovský dopravní komplikace. Máme to, spolupracujeme i s dopravní policií, která dneska ráno vypla hromadu semaforů a řídili to kucí uniformovaný sami kuci, strašně moc děkuju za pomoc. Jinak my jsme tady ten servis těch tunelů měli připravený už od letních měsíců. Nicméně o tom, kdy se co bude dělat přímo ve městě, tak rozhoduje silniční správní úřad, což v tomto případě je Brno, město. Nikoliv my jsme to připravený měli, ale to neznamená, že bychom tam byli v nějaký, že bychom se nějak nedomluvili, ale prostě město to koordinovalo s dalšíma městskými stavbama a opravama a vyšlo to prostě na teď. Jo. Já osobně si myslím, že začínat s tím v pondělí ráno, že to byla chyba, že jsme měli začít třeba ve středu nebo něco podobného. Informovali jsme dopředu, ale že to bude takovýhle dopad, to jsem se přiznal, že jsem taky úplně nedocenil. Hele, v tuhle chvíli se v pisárkách dělá na tři směny, děje se tam opravdu fakt jako prakticky nonstop. Ten 40-denní harmonogram, kdy se tam teďka budou vyměňovat všechny ty systémy a bude tam stavební obnova, tak je nejkratší harmonogram, který jsme v rámci výběrového řízení získali. No a samozřejmě, pokud se vám nelíbila ta drobná nadsázka na Facebooku, kdy jsme vlastně to prezentovali otevřeným dopisem Brno, musíme si promluvit, tak se vám omlouvám, jestli se vám to dotklo, fakt jsme si z vás nechtěli dělat srandu, jenom jsme chtěli dát najevo, že taky jsme lidi a ne na všechno musím koukat černýma brejlema. Hele Brno, vydrž prosím tě, my se budeme snažit opravdu zbytkový práce buď urychlit nebo skoordinovat tak, aby to bolelo co nejmín. Díš.
0: 40 dnů? Jsem správně pochopil.
3: No, není to takový to medard, jo? Je to opravdu jako Brno.
0: Dobrá.
3: Brnard.
0: Jedu do Brna a teďka poslouchám Blaník, mám to otočit?
3: No, ale jestli tam nemusíš, možná teď bych si to rozmyslel a možná, že je i příležitost třeba na exitu 162, to jsme ve Velký Bíteši. A tady naopak je dobrá zpráva, protože tady jsme dokončili rekonstrukci silnice, která vede přímo Bíteší a přímo pod dálnici, to znamená, už jsou volný i ty sjezdový nájezdový větve. To znamená, na slavný velkobítežský gulášek nebo moravský vrabce nebo ty nádherný rozpečený rohlíky máte cestu volnou. Já se tam zastavím teda.
0: Honza Riedl, za chvíli budeme pokračovat. Teď Tereza Mašková, Marek Lambora.

0: skupina Kabát a písnička Stará Lu na rádiu Blaník.
1: Honza Riedl, dopravní expert rádia Blaník.
0: A Honza Riedl, hezké odpoledne ještě jednou.
2: Hezké, krásné asfaltové odpoledne a teď pojďme z Brna do celé republiky. Jo, máme takové zajímavosti. Ano. Můžu? Tak nejdřív, protože jako starý pragocentrik se samozřejmě vrhnu na Pražský okruh. Dopředu varuju, ne tento, ale ten příští víkend ze soboty na neděli, to znamená ze 24. na 25. v noci, očekávejte, teda doufám, že se tam nezúčastníte, jako dělejte něco rozumného. My budeme pracovat, jo, vy budete mít víkend. Tak my budeme na dvou mostech mezi D1 a letištěm, na dvou nových mostech pokládat nosníky, to znamená, bude tam vždycky takovýto omezení na chvíli, to zavřem, položíme nosník, zase to pustíme a podobně a budeme to dělat zase mezi tou 9. večer a 5. ráno. Předpokládám, ještě to upřesním, ale není to tento víkend, až ten příští, jenom upozorňuji dopředu. Můžeme dál?
0: Tak my tady sfoukneme Prahu, Frýdek, Pardubice, Trutnov.
2: Přesně, pojďme na Frýdek, pojďme z centra, pojďme do Moravskoslezského na D48 mezi Frýdkem a Českým Těšínem, tam jezdí síla kamionů. To víte. Tak tam opravujeme mostní závěr, bude hotovo do konce října. V tuhle chvíli prosím, ale dávejte pozor, jinak je tam zúžený průjezd, což s tím nemáte takový problém. Hlavně jsem si všiml, že máte docela problém s tou rychlostí. Je tam 60 a bacha na těch čerstvě opravených nebo na těch ještě neopravených, protože to tam trošku jako přehazujeme ze strany na stranu, tak jakákoliv vyšší rychlost je fakt jako blbá. Takže prosím dodržovat 60 mezi Frýdkem a Českým Těšínem, tam co opravujeme mostní závěr. Jo. Dík.
0: Honza to měří. Tak taky. Pardubice?
2: Jasně, mezi Pardubicema a Chrudimí, tam jsem si myslel, že povoláme Mičurina, protože tam začaly strašně růst větve. O, pozor, vtipe, vyskoč. My tam na mimoúrovňové křižovatce jsme prodloužili, zásadním způsobem prodloužili sjezdové nájezdové větve, to znamená, tam je podstatně bezpečněji, plynulej a mileji, pokud jde o dopravu. Pojďme na Trutnov, ještě tady mám, můžem?
0: Jo? Trutnov.
2: Tak Trutnov v místní části Volanov, to je ta výpadovka na Novou Paku, tak tam opravujeme opěrnou zeď, ona byla docela havarijní a my jsme to museli udělat za úplný uzavírky. To znamená, Volanovým směrem na Novou Paku teďka neprojedete, stejně tak jako nepřijedete do Trutnova od Nový Paky, ale povedeme vás po objízdné trase. Bude to nejdéle do konce listopadu. Chtěli bychom rychlejc, protože tady v Trutnově nikdy s tím prvním snížkem nikdy nevíte.
0: No a v Trutnově za chvilku taky zůstaneme. Taková vypečená SMSka dorazila, Trutnov Úpice, trasa, tak na SMSky se dostaneme za chvíli. Pište nám vaše dotazy na 603 118 118. Honza Riedl je připravený.
2: Už se na vás chystám.
0: Tak a Marie Rotrová za chvíli. To si nosil plnou náruč a zřejmě letos nikde nejsou kytky. Marie Rotrová nebo Xindl X, hrát budeme dál hezky česky.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na Intertas Plus.cz. Intertas Plus.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné a hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
6: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta asociace.

0: kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
1: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
2: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
3: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Chceš řídit nejmodernější Mercedes, mít nadstandardní mzdu, dobré pracovní podmínky, možnost ubytování a jistotu ve stabilní firmě? Můžeme ti pomoci i v získání řidičáku na kamion či autobus. Kontaktuj nás a zjisti víc o náborových příspěvcích www.ikomtransport.cz.
7: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz.
8: Zvuk má jako hrom, Štíleček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky.
9: Lomy Mladovice u Benešova a Štíleček u Sedlčan. Společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
10: A právě teď využijte akce na frakce.
9: Na lomech Mladovice a Štíleček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH.
10: Lomy Štíleček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.

0: Bon Jovi na Blaníku a písnička Blaze of Glory a náš dopravní expert Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
2: Tady je SMSek jak na seznamce, jdeme na to.
0: Jdeme na to, Honzo. Tak schválně, jestli to bude odpovědí jak na seznamce.
2: No tak to jsem zvědav.
0: Dálnice mezi Jičínem a Hradcem Králové, dotaz, kdy bude konečně kompletně dokončena.
2: No jasně, z Jičína do Hradce, předpokládám, my teďka začneme stavět ještě do Vánoc úplně ten poslední úsek směrem na Jičín. To znamená, že když to vemu globál, tak někde na přelomu 28-29 si myslím, že je hotovo. Ale to nebude hotovo jenom z Jičína do Hradce, ale to bude hotovo z Jičína po dálnici až do Svitav. No prostě eňoněňo představa.
0: Tak, vyhrožoval jsem trasou Trutnov Úpice. Pavel se ptá, jsou tam díry z Trutnova na Úpici k postavbě dálnice, co s tím bude, kdy to opravíte?
2: Pavliku, hele, ještě tam ta stavba běží, v každém případě já jsem se teďka snažil kontaktovat stavbu, aby se tam podívali. Už mi to neberou, aspoň stavoš, nevím, co dělá, možná někde jako kontroluje to pytle s cementem. Určitě vyřídím, jo, tam v okamžiku, kdy stavba něco napáchá, tak průběhu musí opravovat.
0: Tonda Velké Popovice, dálnice D1, 15. kilometr.
2: Díra.
0: Je na mostě díra.
2: Jasně, ale Tondovým na 15. je díra na mostě, je to závada, řešíme ji jako reklamaci, je to závada na mostním závěru, nemá tam být. V nejbližších dnech to budeme opravovat, nedáme za to ani korunu, jak říkám, je to reklamace. Hele, jestli ne, tak mi příští Blaník dáte vědět, jo? Dík.
0: Petr se ptá, kdy bude opravený most v Žadci na silnici číslo 27.
2: Ve Třeb Žadci, ano, tam jsme se dali do opravy, nicméně zjistili jsme při opravě, když jsme odkryli ten mostní svršek, že je v dramaticky horším stavu, zvlášť takový ty izolace a tohleto, než jak ukazoval projekt, takže jsme to trošku přepracovali, proto tam byla ta pauzička. Rozdělili jsme to na dvě poloviny, to znamená, že jednu polovinu opravíme letos, to stihnem, teďka ještě asi, myslím si, že do konce listopadu nejpozději, a příští rok předpokládám, že uděláme tu druhou půlku a stihneme to snad, doufám, že dole tam. Bylo by to hezký, kdybychom to do začátku léta příštího roku zase stihli.
0: Kamioňák má dotaz, proč na dálnicích nejsou zároveň sprchy pro řidiče kamionu, ve světě příběžná věc.
2: No jasně, i Česká republika patří do světa, jasně jsou tady sprchy, ale samozřejmě stejně tak jako ve světě, ne úplně na všech odpočívkách, je to na těch středních a větších, nedělejte, že o tom nevíte, jo, vysprchujte se, kde potřebujete. Dobrá. Když zastavíte na těch menších, tak tam jsou třeba jenom kadibutky, ale jinak tady to samozřejmě stavíme.
0: Hrozně moc SMSek. Michal, ten má otázku ohledně tunelu Hřebeč, z jakého důvodu se taková uzavírka neudělá o víkendu a radši prodloužíte v hlavním provozu kamionům cestu o několik desítek kilometrů.
2: Hele, kamionáci, my vás máme rádi, když si myslíte, že chvilkama možná ne. Jenom aby jsem připomněl těm, kterým se hnedka nevybaví, když se řekne tunel Hřebeč. To jsme na trase na 35 ze Svitav přes Moravskou Třebovou na Mohelnici. Tam jako v každém tunelu, který máme ve správě, musí proběhnout dvakrát ročně údržba, aby to bylo bezpečný. Tady na Hřebči máme připraveno třídenní údržbu, jako vždycky, stejně tak, jako tam byla na jaře. Hele, a nenechte se děsit nějakou 70-kilometrovou objízdnou trasou. My tlačíme na to, aby ta trasa byla opravdu objízdná, jenom taková ta dvoukilometrovka tím lesem. Tam ale začaly padat nějaký rizikový stromy. To znamená, generální dneska telefonoval náš generální, že o víkendu se tam objeví dendrolog, označí ty nejrizikovější, hned na to by tam měli vtrhnout Lesy České republiky, aby to vykáceli. A potom kraj má na to necelý měsíc, aby stanovil tu právě tady ten obskok, tu silnici třetí třídy jako objízdnou. To znamená, nejpozději v půlce listopadu tam chceme skočit a ne, abyste jezdili 70 km kolem. Fakt, nenechte se masírovat.
0: Dobrá, no je tady spousta SMSek, tak poslední tři zkusíme zkrátkovitě. Jo. Milena Znojmo, kdy bude obchvat Znojma?
2: Milenko, vím, že to slibuju už posledních 17 let, bude to na jaře, oni se zase odvolali. Jo, dík, jdem.
0: Tak kdy bude Praha normálně průjezdná od D11 po D5, jedou tady kamionem už 3 hodiny a každý den stejné a stejné.
2: No je to pekelný, hele, vím, já jezdím mezi váma, teda ne kamionem, osobákem, ale samozřejmě jsem tam s váma. Od D11 na D5 je třeba, aby jsme dostavili to, co teďka už stavíme, těch 12 km vlastně mezi Černým mostem a D1, to stavíme tak, aby jsme někdy v roce 28 byli hotoví, to znamená 28 projedete volně po dálnici, po kapacitní šestipruhový dálnici od D11 až k letišti.
0: Tak poslední, kdy bude končit omezení na D4 v okolí Dobříše, pan Sokol, Dobříš.
2: Pane Sokol, jakkoliv si myslíte, že tam opravujeme dva mosty, ve skutečnosti jsou to 4 a do konce listopadu s nima budeme hotoví. Tak.
0: Tak my jsme taky hotoví. Honzo, jak to děláš? Ty prostě víš vždycky všechno.
2: Takhle já se tvářím, jo. Ale já mám prostě jako dobrý duchy, který se jmenují Adam, Vašek, Kamila, Luděk, Petra, Míra, Lucie a ty mě vždycky takhle po WhatsAppu nachytřej a já vypadám jako mistr světa, no. Hele, všem těm, kteří mi takhle jako dodávají ty rozumy z celé republiky, strašně moc dík.
0: To je život. Honza Riedl za týden po 16. hodině.
2: Krásný podzim.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Další díl, další téma. Tentokrát jsem vyspovídal vedoucího hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna, pana Tomáše Voldrába. A je to sranda a zároveň spousta zajímavostí. Doporučuji k poslechu.
3: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
17: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
18: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
19: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
20: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
21: Mirečku, podejte mi gumu.
22: Já jsem Aditek, pane profesore. To máte gumové těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky. Prostě jednička ve výrobě těsnění.
21: No tak si vás píši.
23: Pane profesore, a co je to ten Aditek?
21: Ale o tom zde už čtvrt hodinu hovoříme. Aditek jako guma. Aditek těsní hned. Aditek CZ.
24: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
25: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
24: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
26: Udělejte ze své zahrady, balkónu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.

0: A písnička Jdi za štěstím, no opravdu pecka, na závěr 16. hodiny, no a poté 17. Čechomoři, Velické zvony.
1: Ty velické zvony.
0: Taky krásná věc, co říkáte, taky Lenka Filipová, prý se tomu říká láska. A Mandraže, Šrouby a Matice. Na Blaníku vám dál budeme hrát hezky česky. Radio Blaník.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: Stromky, ovocné stromky.
4: Ty nejlepší ovocné stromky koupíte od 15. října v zahradnictví Trávníček, v Milevsku a v Čimelicích. Zároveň se podíváte na výstavu krásných českých jablíček. Takže nejlepší ovocné stromky má zahradnictví Trávníček v Milevsku a v Čimelicích.
5: Pozor, pozor, tohle je zpráva pro všechny, kteří už mají dost pesimistických zpráv. Já jsem Olga Lounová a 5. listopadu vás zvu na sraz optimistů. Jeden večer, kdy budeme místo nadávání zpívat, smát se a užívat si život. A jestli si říkáte, že nepůjdete, tak přesně vás tam chci vidět. 5. listopadu, O2 Univerzum.
6: Mráz je tu raz, dva a na letňákách to nepůjde. Řešení? Autostar. Jediný servis pro všechny značky aut. Nyní tam i výhodně přezuješ. Autostar nabízí balíček Start, výměnu všech kol a uskladnění na rok za 1590 korun. Kompletní přezutí již od 990 korun a ještě zdarma zkontrolují tlak, dezen i brzdy. Autostar Praha Dolní Počernice. Objednej se na www.autostar.cz. Ten nejlepší servis v Praze je Autostar v Dolních Počernicích.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zítra budeme mít zpočátku místy zataženo ještě s doznívajícími přeháňkami. Postupně ale čekejte oblačno až polojasno, přechodně jasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 14 až 17 stupňů. Teď se vydáme na cesty.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Blaník za volantem.
10: Nehoda brzdí provoz na D1 před Prahou. Podrobnosti zná Ivona z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
15: Dopravní nehoda nákladního vozidla se vyšetřuje na dálnici D1 na 15. kilometru ve směru do Prahy. V místě je neprůjezdný střední jízdní pruh. Na této trase se řidiči zdrží okolo 45 minut.
10: Pozor dejte na dálnici D11 u sjezdu na Sadskou na 25. kilometru směrem od Hradce Králové na Prahu. Havarovalo tam osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
16: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
17: Více na e-shopu benezelenina.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Byty v Česku dál zdražují. Policie se zabývá dalším nelegálním odpadem. Ve Skotsku pátrají po ztracené Češce. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ceny starších bytů v Česku dál rostou. Meziročně byly vyšší o 10%. Třeba v Praze vyšel běžný byt o velikosti 80 metrů čtverečních na téměř 13 milionů korun. Výrazně podražilo i Brno, Ostrava nebo Ústí nad Labem. Růst cen dál zhoršuje dostupnost vlastního bydlení, a to hlavně pro mladé lidi. Píše o tom TNCZ. Na pole poblíž Hořovic na Berounsku navezli kamiony 180 tun drceného plastového odpadu. Došlo k tomu v létě. Zjistilo se, že nelegální odpad pochází z Itálie a a jsou k němu sfalšované doklady. Odpad se během měsíce podařilo převést na přechodné místo. Odsud bude vrácen do zahraničí. Případ řeší policie. Děti s vážnými vadami řeči potřebují včasnou odbornou pomoc. V Hradci Králové proto připravují vznik specializovaných logopedických tříd v mateřských školách. Více říká mluvčí radnice Kateřina Malá.
12: Město chce tuto podporu nabídnout již v předškolním období, protože právě včasné zachycení obtíží a intenzivní práce s dítětem ještě před nástupem do základní školy mohou významně přispět ke zlepšení jeho školní připravenosti.
19: Kromě toho taky usnadnit osvojování čtení a psaní a podpořit úspěšnější přechod do školy. Skotská policie pátrá po 48-leté Češce. Naposledy byla viděna před 6 dny na severu země v hrabství Caithness. Podle skotských médií se pátrání účastní i pobřežní stráž, potápěči a horští záchranáři. Policie žádá o pomoc taky veřejnost. Že se po ženě pátrá, potvrdila včera i česká diplomacie. Ze zpráv je to všechno, pokračuje Jirka.
0: Děkuji, Eliško. 17. hodina za pár vteřin.
9: Jirka Frélich
18: na rádiu Blaník.
0: A do vysílání se přihlásí taky náš blanický krajánek, protože úterý tak vyrazil na cesty, tentokrát směr Moravskoslezský kraj, tak se nechte překvapit.
18: Rádio Blaník.
0: A se 17. hodinou taky slovenská skupina Elán a písnička Člověčina a za chvíli Čechomoři, jejich velické zvony. Přejeme všem krásné úterý z Blaníky.

0: Tohle jsou Beatles a legendární písnička Let It Be právě teď na Blaníku.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A tohle už je náš blanický krajánek Vlasta Suk. Vlasto, ahoj.
3: Jirko, ahoj, hlásím se z Moravskoslezského kraje a dneska jsem na místě, kde můžete slyšet mluvit papoušky. Poslouchejte. Ahoj. Ahoj, ťuky ťuk.
4: Ťuk ťuk ťuk. Ano, ahoj.
3: Tak takhle to tady vypadá. A když se rozmluví všichni, to je veselo, poslouchejte. Tak pojďme někam do klidu. Já jsem v tropiku Hukvaldy a spolu se mnou je tady majitel Stanislav Rek. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Kromě papoušků, co tady posluchači mohou vidět?
5: Máme různé skamenělíny, kameny, tropické rostliny, zahradu v asijském stylu.
3: Takže všechno možné, ano, je tady krásně, nádherná příroda, nádherné jezírko tady koukám, posluchači tady mohou spoustu věcí zakoupit, tak co třeba?
5: Máme na prodej rostliny, kaktusy, nějaké venkovní rostliny, ale prodáváme i kameny, kamenělíny, například teď máme v nabídce vltavíny.
3: Nějaké rarity tady máte, jsem koukal?
5: Z rostlin je to třeba Araucaria araucana, která pochází z Andských oblastí Chile, která přežila z třetích hor. Máme největší naší rostliny, máme 5 rostlin momentálně, největší naše rostlina má asi 40 let a měří 7 metrů.
3: Mm-hmm. A taky jsem koukal, že tady máte jednu zajímavou čelist. Koho?
5: Máme megalodona. Čelisti megalodonu jsou dvě v Evropě, další je v Barceloně, ve Španělsku v muzeu a další jsou pak v Americe většinou. Jejich na světě asi mezi 15-20 kusy.
3: Jak to vlastně u vás probíhá ta prohlídka, když posluchač přijde?
5: Návštěvníci se u nás chodí sami po areálu, není to nějak omezeno, prostě během otevírací doby prostě si můžou chodit kde chtějí, jak chtějí. Není omezená ani délka prohlídky a máme rostliny, zvířata, kameny, skameněliny jsou značené popiskama, kde je napsáno, co to je, odkud to pochází.
3: A jak už jsem říkal, spousta vzácností. Jak máte otevřeno?
5: Máme otevřeno celoročně, zimě některé dny zavřeno, o prázdninách máme třeba otevřeno denně od 10 do 18 hodin.
3: Uh-huh. A ještě mi prozraďte, kde se posluchači dozvědí o vás podrobnosti?
5: Internetové stránky máme www.tropikukvaldy.cz a facebookové stránky Tropikukvaldy.
3: Skvěle, tak já vám moc děkuji za provedení, za prohlídku, mějte se krásně, se daří, nashledanou.
5: Sanou.
3: No a ode mě pro dnešek všechno. Loučí se Vlasta Suk, opět jsme to všechno zdokumentovali a už brzy uvidíte fotky a videa na našich internetových stránkách radioblaník.cz. Tak se mějte hezky. Ahoj.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
0: Budeme se moc těšit na fotky taky na našem webu, jak říkal Vlasta, radioblaník.cz. Teď ale 21 českých zpěváků a blanické přání. Naše blanická písnička. Za chvíli Lenka Filipová, hrajeme si hezky česky.

0: Lenka Filipová, písnička Prý se tomu říká láska. Tak jsem si vzpomněl dneska, jak se venku ochladilo, že v úterý před týdnem jsem na Blaníku říkal Jižní Morava 26 stupňů, jinak většinou přes 20, no a dneska se mi to tedy zdálo hodně nízko ty teploty, alespoň takový pocit jsem měl. Koukal jsem na počasí na víkend, o víkendu by mohlo pršet, občas sem tam nějaká přeháňka se ukazuje, ale zároveň je teploty pod 20 stupni a nejkrásnější z celého týdne má být pátek plný sluníčka, ale teploty taky těsně pod 20, okolo 19. Tak pokud plánujete víkend, třeba někde na chatě, tak ideální něco montovat, my vám k tomu rádi zahrajeme třeba šrouby a matice. Na výlety to bude jenom někde tam, kde zrovna nebudou přeháňky, ale pátek, ten má být plný sluníčka a na ten už se moc těším. Tak za chvíli na Blaníku při úterku dál hezky česky.
1: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš, nic tím neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
5: Gravitrax Spider-Man.
6: Stavěj dráhy se svým hrdinou.
5: Když stavebnice, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
7: A tomu říkáte hodně?
9: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
10: Kdo je tam?
11: Soudní exekutor.
10: Nejsme doma.
11: To máte pravdu, už nejste doma.
12: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
13: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.

0: hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
2: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
1: a poctivé pivo z místních pivovarů.
2: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: A dost barvy.
4: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
3: Mícháme i barevné omítky.
4: Akce platí do konce prosince.
3: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
5: Firma Peter GFK Trhový Štěpánov přijme pracovníky do výroby. Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení a firemní benefity. V případě zájmu volejte 737 217 112. Peter GFK Trhový Štěpánov.
6: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
9: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
10: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
9: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
10: To musím mít!
9: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
10: tak Mironet! Klikni!
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Natisknu levně.cz. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
13: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
12: Tak mrkněte na
14: tisknu levně.cz.
15: Náplně hned.

0: Miley Cyrus, teď na rádiu Blaník. Někdy je důležité vědět, co Blaník právě dohrál. Jako dneska ráno, když jsme po 7 hodině z Blaníku volali posluchači Petrovi. No a pozor, když jsme se dovolali, tak jsme zjistili, že si šel koupit kafe.
1: A teď si koupil kafe,
0: No a pak přišla ta důležitá otázka. Chtěl proplatit totiž pobyt pro manželku v Krkonoších. Záloha stála 4165 korun. No a pozor, jak to dopadlo? Tušíte, jak to dopadlo? Otázka totiž padla, jako vždycky. Co právě doznělo na Blaníku?
1: No, my to nedám teda, ale...
2: Bohužel, no tak zkuste to znovu, pošlete zase jinou účtenku a třeba to vyjde, jo?
1: Tak
0: a to nám psal před chviličkou taky pan pekař z obce Četkovice a psal nám, že dneska ráno poslouchal a že určitě dozněli kabáti a že by to věděl a proč nezavoláme jemu, no třeba zítra. Tak nám napište hlavně na číslo 603 118 118, co byste chtěli proplatit, jaká účtenka vás trápí, jak se jmenujete, odkud jste. No a po 7, každé ráno, Petr platí vaše účty.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: A proplatí jenom tomu, kdo tedy bude vědět, co právě po té 7 hodině doznělo na Blaníku. Zítra je středa a přijdou Pepovi parťáci.
3: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
5: Ano, už zítra přivítám dalšího parťáka a tentokrát to bude parťačka, bude růžová, mám jí moc rád, jmenuje se Tereska Mašková a představí nám taky novou písničku, kterou naspívala s Vaškem Noidem Bártou. Tak laďte Blaník zítra mezi 4. a 5. bude tady Tereza Mašková.
4: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
0: Na Blaníku za chvíli taky skupina Krištof, písnička Ty a já, dál budeme hrát hezky česky.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Šéfe, došel matroš!
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Počítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
15: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: firmanazážitky.cz.
16: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
17: No jasně, z MND to jde.
16: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
18: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
19: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
15: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
20: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
21: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
22: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
23: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
24: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět odevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo?
25: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
24: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba. A místo něj pověsím to tvé kladivo.
25: Cože?
24: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repone, jo? Teď vím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Repone.cz.

0: A Krištof a krásná písnička Ty a já na Blaníku při úterku. 18. hodina před námi. No a s tou 18. hodinou pro vás máme takovou perličku vytaženou z přelomu 80. a 90. let. Janek Ledecký ještě se skupinou Žentour a Proklínám. Taky Kex, víš? A nebo Marie Rotrová Štěstí. Věčný poutník, co dostává. Rádio Blaník dál bude hrát hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
3: Drbis ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se zlamých výběhů.
4: Světlo je měkčí, barvy hezčí a lidi si dávají víc záležet na fotkách. Jednou zleva, jednou zprava a pak ještě jedno. Mila, my víme, že září nám sluší. A když někdo řekne, to je hezký, tak máme hotovo. Selfíčko s lamou je prostě pecka.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
2: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
7: Tak co dělá mladej?
8: Ale včera jsem mu málem nařezal.
7: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
9: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
10: Blaník. Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni. Zítra ráno ještě může být zataženost doznívajícími přeháňkami. Postupně ale čekejte oblačno, polojasno, jasno. V odpoledních maximech pak naměříme 14 až 17. Jdeme na silnice.
1: Rádio Blaník.
11: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
11: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
10: Zdržíte se na Pražském okruhu i na D1 za Prahou. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ŘSD.
12: Nehoda nákladního auta s osobním zkomplikovala provoz na Pražském okruhu u Černého mostu směrem k D10. Neprojedete pravým jízdním pruhem, kolona je na 15 minut a začíná na úrovni hradecké D11. Zdržení okolo 20 minut evidujeme před nehodou na D1 na Brno, která se řeší na 39. kilometru.
10: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a mějte krásný. Krásný večer, jsou tu poslední zprávy.
13: Víte, že Bene Zelenina z Veselí nad Moravou prodává vlastní marinované zelí s mělnickým křenem?
14: Více na e-shopu benezelenina.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
10: Česko se probudilo do mrazivého rána. Z pobodání v Plzni obvinili 17-letého mladíka. Zoo Ostrava hlásí další úspěšný odchov. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Česko má za sebou mrazivou noc a jedno z nejchladnějších rán dosavadního podzimu. Největší zima byla na Šumavě. Na Kvildě klesla teplota na -10,1, na Rokycké Slati pak bylo -9,7 stupně. A ráno mrzlo taky ve velkých městech. Nejvyšší minimum hlásila stanice Ústí nad Labem Vaňov, kde bylo skoro -5. Policie obvinila 17-letého z pokusu o vraždu u Boleveckého rybníka v Plzni. Mladík tam v sobotu popoledni bodl do zad 39-letou ženu. Ta skončila se zraněním v nemocnici. Podle policie si oběť vybral náhodně. Vyšetřovatelé budou pro útočníka požadovat vazbu. Prošlé nebo použité léky nepatří do běžného odpadu ani do toalety. Mohou totiž zatěžovat životní prostředí. Lidé by je proto měli odevzdávat do lékáren, jak říká manažerka Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Lenka Hýbl.
15: Prošlé a nespotřebované léky ponechte v blistrech, v lahvičkách nebo jiných vnitřních obalech. Vložte je do sáčku a odneste do kterékoliv lékárny. Nezáleží na tom, kde jste léky koupili. Lékárna je zdarma převezme a zajistí jich bezpečnou likvidaci.
10: Já doplním, že při pravidelné kontrole vlastní lékárničky by lidé neměli zapomínat ani na léky svých rodičů nebo prarodičů. V ostravské zoo se o víkendu narodila dvě mláďata levharta cejlonského. Pavilon indických šelem, který levharti obývají, je proto dočasně zavřený, aby samice měla při péči o potomky klid. Narození koťat považuje zahrada za velký úspěch. To je ode mě ze zpráv všechno, teď už je tu zase Jirka.
0: Eliško, díky, krásná zpráva na závěr, i když jsme se dozvěděli, že ráno nám pořádně mrzlo.
1: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: A za chvíli naše Samira, dnešní téma oko za oko, zub za zub. Kde se vzala tato hláška? Tak se Samirou si to řekneme za chvíli.
4: Rádio Blaník.
0: A krátce před 18. hodinou Janek Ledecký a písnička Proklínám a taky Petr Nať za chvíli. Mějte krásné úterý s Blaníkem.

0: Oban a písnička It's My Life. Teď na rádiu Blaník při úterku 10 minut po 6.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A teď to slíbené téma oko za oko, zub za zub.
3: Když někdo řekne oko za oko, zub za zub, většinou tím myslí pomstu. Někdo mi něco udělal, tak já mu to oplatím úplně stejně. Jenže původně tohle pravidlo nemělo pomstu podporovat, naopak ji mělo omezovat. A abychom pochopili proč, musíme se vrátit o téměř 4000 let zpátky do starověké Mezopotámie. Právě tam vznikl slavný Chamurabiho zákoník, který nechal v 18. století před naším letopočtem sepsat právě babylonský král, který se jmenoval Chamurabi. Chamurabiho zákoník obsahoval princip, kterému se říká tajlon, tedy odplata odpovídající způsobené újmě. Například, pokud člověk určitého společenského postavení připravil jiného o oko, měl podle zákoníku přijít o své vlastní. Jenže pozor, neplatilo to pro všechny stejně. Trest závisel i na tom, jak bohatý dotyčný je. V některých případech se místo stejného trestu totiž platila finanční náhrada. A odkud máme přesně ta slova oko za oko, zub za zub? Najdeme je také v Bibli, konkrétně ve Starém zákoně. Tam se mluví nejen o oku a zubu, ale také o ruce, noze nebo zranění. A zajímavé je, že později v Novém zákoně Ježíš tento princip připomínal, ale vybízí lidi, aby na zlo neodpovídali stejným zlem a raději nastavili druhou tvář. Takže zatímco dnes používáme oko za oko, zub za zub, hlavně jako výzvu k pomstě, původní právní myšlenka byla jiná. Trest má odpovídat provinění a nemá ho přesahovat.
0: Děkujeme, Samiro.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A těšíme se zítra zase po 10. dopolední a nebo právě po 18. hodině. Teď už Aneta Langerová a Hříšná těla křídla motýlí na Blaníku.

0: Richard Miller a hosté písnička Baroko, slovenský zpěvák Richard Miller, který zpívá i české písničky, v tuto chvíli tedy dozněl, ale na Slovensku ještě chvíli bych zůstal, protože polský turista se vypravil do slovenských Vysokých Tater na elektrické jednokolce. To není ani kolo, to máte prostě, takové to jízdní kolo to není, to máte prostě kolo, na kterém stojíte a všichni vám musí uhnout, no a to se stalo. Jel takhle směrem k Zelenému plesu a u něj stojí chata. Lidé si to natáčeli, vysílala to dokonce televize Markýza. Všichni byli s podivem, že tam projíždí a všichni musí uhýbat. Každopádně by mě zajímalo, jak na těch kamenech nakonec dopadl na tom jednokole. Tak uvidíme. V Tatrách je asi možné všechno. Snad si ho nevšiml medvěd. Za chvíli Olympika, dej mi víc své lásky. Taky Lucka Vondráčková na Blaníku, každopádně hezky česky.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
2: Rána jsou chladná.
3: Jo.
2: Tak to abych si vzal teplé spodní prádlo.
3: No to se bude hodit, protože ta rána opravdu už chladná jsou, ale s Blaníkem se po ránu zahřejete.
2: Ale taky zahřejeme někoho z vás u srdce po proplacení účtenky.
3: Mimo jiné, takže se na vás těch

0: slyšíme už zítra v 6 ráno.
1: Petr Slíva
0: a Adéla Malat.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
6: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
8: Slíbil jsem ženě jen malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.praha.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.praha.cz.
9: Natisk 0levně.cz. Máme dopravu zdarma. A platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
10: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
9: Tak mrkněte na
3: tisku.cz.
11: Náplně hned.
12: Podzim na Klínovci je ve znamení trailu. Trailpark Klínovec je v provozu až do konce října. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, vyjďte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v Trailparku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak. Aktuálně otevírací doba na trailpark.cz.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
14: A tomu říkáte hodně?
16: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
17: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz

0: 号个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
8: Máme pro vás bezvaplán.
7: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
8: První, druhý, klidně třetí.
7: Máme i skluzavky pro malé děti.
8: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
7: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
8: Aquapalace Praha.
7: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: středa, týden se láme v polovině a taky zítra si nesmíme nechat ujít tajemný rok. V tom tajemném roce jsme mohli poprvé v Československu zajít do bankomatu.
1: Trochu ve stínu honby za rakouskými šilinky a dalšími valutami zahájil dnes provoz první peněžní automat v Praze v budově banky a spořitelny na Václavském náměstí. Další už dovezený přístroj se objeví ve Vodičkově ulici začátkem příštího roku. V červnu už jich bude 12, z toho 3 v nepřetržitém provozu. Magnetickou kartu však může dostat jen majitel sporožirového účtu a vybrat lze maximálně 1000 korun v průběhu jednoho dne.
0: Maximálně 1000. Dneska spousta bank, když vyberete pod 1000, zaplatí to ještě poplatek. No tak vidíte, jak se ta doba změnila. V jakém roce jsme se objevili? To se dozvíte zítra po 9. hodině, kdy si budeme hrát jen a jen písničky z toho konkrétního tajemného roku. Já připojím tuto. Není to podle mě úplně daleko od toho roku, který zítra budeme hledat, a to je skupina Kex. Tu si zahrajeme za chvíli jako vystřižená z písniček na přání a ty nás čekají dnes po 19. hodině s Vlastou Sukem. Já už vám přeji krásné úterý, zítra středa, no a pak už čtvrtek, krásný pátek a víkend a bude to tady. Odpočinek, pohoda, ale s Blaníkem je doufám pohoda pořád. Tak krásné úterý.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme
12: výběr. Dvojnásobíme investice.
13: Přijmete to riziko?
11: Ale je to na
12: vás.
14: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
16: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
17: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
18: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
17: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
19: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
20: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
20: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
20: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
20: House running.
3: Jízdu v supersportu.
20: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
20: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.

0: Olivia Newton-John, taky Electric Light Orchestra a Xanadu. Přiblížila se 19. hodina. A Vlasta Sokuša s vámi, pěkný večer vám od mikrofonu přeju. Za chvíli budeme hrát na vaše přání. A mezi těmi, o které jste si napsali, jsou Schovanky, Houslový král.
1: Mou sestru sváděl Houslový král, máma tam mu radila, aby to vstal.
0: To je paráda, co říkáte.
1: Říká, že můj nedá, ať jde dál, ten prokletý.
0: Nedvědi, máme jen sebe.
2: Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš.
0: A nebo Michal David, život je náš.
3: Život je náš.
0: Tak poslouchejte dál, hrajeme hezky česky a za minutu už bude 19 hodin.
4: Rádio Blaník.
5: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A, pytlík na přezůvky, za B, nový Hyundai Kona od Lenera.

0: dodávku. Vlener Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lenermotors.cz.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Zítra čekejme dopoledne většinou oblačno až zataženo, postupně během dne spíše polojasno, srážky by měly ustávat. Co se teplot týče, 13 až 18 v tisíci metrech mezi 8 a 12. V noci a po ránu 10 až 6, na východě 6 až 1 stupeň Celsia.
0: Plasta Suk
2: na rádiu Blaník.
1: A bylo 19 hodin, pěkný večer. Renáta dneska slaví svátek, je naše kolegyně Renata Pechová, tak zdravíme všechno nejlepší všem Renatkám. No a jedeme na vaše přání. Teď Turbo, krásným dívkám zahrajeme a za chvíli Michal Davis, taky Standa Hložek s Petrem Kotvaldem. Či slíbení nedvědi. Prima večer.
0: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Kapela Turbo a krásným dívkám jsme hráli, posloucháte Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Nastartujeme na vaše přání teď. Michal David a Život je náš. Endinko, lásko moje, jednou si mi napsala, že milovat znamená žít život toho druhého. A tohle ty pro mě děláš. Proto vím, že mě opravdu miluješ. Zůstaneš vždy uvězněná v mém srdci. Slovy nejde říct, co pro mě všechno znamenáš, ale doufám, že to cítíš. Nemůžu mít strach, protože já z tvého života nehodlám odejít a vím, že všechno se dá zvládnout, když člověk opravdu chce. Tak řekni, chtěla bys? Já ano, miluji tě. Tvoje Vanessa.

0: Michal David a Život je náš. Posloucháte Radio Blaník. Hrajeme na přání, ostatně jako každý večer vždy od 19 hodin. A teď už zrychlíme. Dáme si holky z naší školky, zahrajte prosím písničku pro Hanu Morovou, která slaví dnes narozeniny. Tímto ti chceme přát, aby měl tě každý rád. Zdraví, ať máš stále dost a v životě jen radost. Žádné vrásky na tváři, úsměv jen, ať tě rozzáří. Všechno nejlepší přeje Pavel a Zdeňka, taky Pavla s Domčou, rodina Dědova a rodina Krátkých. Tak jde na to.
1: Radio Blaník. Hrajeme vám hezky.

Standa Hložek, taky Petr Kotwald, Holky z naší školky, pá, pá, pá. A před námi medvědi, máme jen sebe, další hezká česká napsání. A poletí Kačence, pro Kačenku je tu napsáno, mám tě moc ráda, pro Patrika, miluji tě, a pro Renatku k svátku, vaše Monička Kožíčková, posílám všem pusinky.

Jen sebe. Medvědi zpívali Máme jen sebe. Před námi Marek Ztracený. A tahle písnička, tak ta bude na vaše přání věnovaná dvěma mladým lidem. Jejich jména bohužel nemáme. Pomohli nám při nehodě osobního auta. Jejich ochota, lidskost a pomoc nám moc pomohla. Pokud náhodou poslouchají Blaník, chceme jim touto cestou říct velké díky. Nikdy nezapomeneme, že se v pravý čas našli lidé, kteří neváhali s pomocí. Díky Balíkovi posílají písničku.

0: po uši.
1: Krátce po čtvrt na osm posloucháte Blaník. Za chvíli na vaše přání z Chovanky, houslový král a taky Jiří Koběrský, si nejlepší žena na světě. Pěkný večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Dobrý, všechno dobrý.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Dobrý, dobrý, dobrý.

0: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
4: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pěkný bauzen, zjišťuje ní na dítěl kerem sínsí a jinhán káhal.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Natisknu levně CZ. Máme dopravu zdarma a platí na všechny kompatibilní náplně nad 750 korun.
9: Nečekejte, akce platí pouze tento měsíc.
8: Tak mrkněte na
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned. Sakra.
12: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
13: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
16: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
17: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
18: Písničky na přání.
19: Ano, je to tak, i dneska večer hrajeme na vaše přání, teď už z Chovanky a Houslový král. Dobrý večer, Blaníčku, posíláme písničku do dvorů u Příbramy paní Renatě Kášové k jejímu dnešnímu svátku s přáním všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. To jí přejí Jarka a Honza z Újezdu u Uničova, moc děkujeme. Není za co, z Chovanky hrajeme právě teď.

To je paráda. Umíte takhle hrát na housle, to je něco. To bych nedal, to bych se musel hodně dlouho učit. Ale Schovanky, ty o tom zpívali. To byl Houslový král na Blaníku o 7:30. A pokračujeme, před námi Jiří Koběrský, Si nejlepší žena na světě. Milý Blaníčku, prosím o zahrání pro moji milovanou Adél Jankovskou Hrochovou z Pavlova u Letče nad Sázavou. Lásko, přeju ti 25 důvodů k úsměvu každý den. Moře zdraví, lásky a splněných snů. Si moje všechno, miluji tě, tvůj Daniel.

0: Jiří Koběrský, si nejlepší žena na světě. Vy posloucháte Blaník. Před námi Queenie, bude to píseň pro syna Lukyho, kterého tímto pozdravujeme a těšíme se, až budeme zase spolu. Drž se a myslíme na tebe, tvůj milující tatínek a maminka.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

kapela Queen Don't Stop Me Now. A teď opět hezky česky na vaše přání. Kateřina Marie Tichá, Zničená zem. Přejeme Krištofovi a Lence všechno nejlepší k revolutu.

0: Krásná písnička Katky Marie Tiché, Zničená zem. Za chvíli do té 20. hodiny třeba David Dale a Dvě srdce, nebo Verona, na mě nečekej.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
10: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
11: Jo.
10: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
11: Co mě zrovna napadne?
12: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firma na zážitky.cz.

Haram Ďurica zpíval Nelutujem a jedeme dál, vaše přání. Hezky česky, Verona, na mě nečekej. Naše milá maminko, ukočírovat celou naši rodinu je práce pro superhrdinu, ale ty to zvládáš s úsměvem na tváři. Přejeme ti k tvému dnešnímu svátku moře štěstí, klidu, zdraví a lásky. Máme tě všichni moc rádi, i když tě občas zlobíme. Přeje Dominička, Tomík, Milda, babička Dana, babička Bohuška a taky děda Fanda. A posílají Veronu, na mě neč

Verona, na mě nečekej. A další písničku tu máme, na vaše přání taky David Dale a Dvě srdce. Dobrý den, chtěla bych si nechat zahrát písničku od Davida Dale, jen také pro radost. Děkuji moc, Jaroslava Marková. Tak Jaruško, tady máte, užijte si. Pěkný poslech přeju.

0: jsem.
1: Davida Dale jste si taky přáli, to byla písnička Dvě srdce. A na vaše přání to bude znít i po 20. hodině. Třeba Karol Gott nám zaspívá. Těšte se na Olgu Lounovou. A dorazí Stanislav Procházka mladší. Rádio a já. No, to je tahle pecka. Rádio a já, jak rád. Poslouchejte dál, užívejte úterní večer, hrajeme hezky česky a za 4 minuty bude 20 hodin. Rádio Blaník.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
4: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
3: Jistě ano. Například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
4: Je, tak děkuju moc.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
6: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene mám raky.
7: Lomy Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan. Společnosti Bez Benešov vyhlašují do konce roku 2026 akci nadrcené certifikované kamenivo.
8: A právě teď využijte akce na frakce.
7: Na lomech Mladovice a Štileček nabízíme frakce 4,8 za 475 korun za tunu bez DPH a 0,32 mimo normu za 65 korun za tunu bez DPH. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. Bez BNCZ.
9: Je vaše auto po záruce? Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Zítra čekáme většinou zataženo až oblačno, dopoledne občasný déšť nebo přehánky. Během dne pak čekáme ustávání srážek a odpoledne i polojasno. Teploty zítra 13 až 18 a v 1000 metrech kolem 10 a ty noční minima 10 až 6, na východě chladněji 6 až 1 stupeň.
10: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
1: Za 2 minuty 20 hodin večerní pohoda s Blaníkem pokračuje, teď taky s Alešem Richtou. Tohle je Slečna závist a hned po něm Standa Procházka mladší. Rádio a já.

0: Aleš Brichta, Arakain a slečna Závis. Rádio Blaník je s vámi i v úterý večer.
1: Písničky na přání. Na Rádio Blaník.
0: A před námi Stanislav Procházka, mladší, rádio a já. Krásný pozdrav z Tuklingenu. Ráda vás poslouchám, jste super, jen tak dál. A pozdravuji bráchu Josefa Apolenáře a švagrovou Lenku z Krnova. Napsala i dál. No tohle je paráda, to si užijeme, co říkáte. Standa Procházka, mladší, rádio a já. Jak jinak, jdeme na to.

Stanislav Procházka mladší. Rádio a já. A s vámi je Rádio Blaník a já, Vlasta Suk. A pokračujeme dál, před námi Michal David, každý mi tě lásko závidí. Eli, přeju ti všechno nejkrásnější k 19. narozeninám. S láskou, David.

0: Michal David zpíval Každý mi tě lásko závidí a vy posloucháte úterní písničky na vaše písemná přání. A dál si zahrajeme Olgu Lounovou, Memento Mori. Písnička bude pro mého big miláčka Marťánka za krásné společné chvíle a společně strávený čas, za tvé hřejivé a silné obětí. Miluji tě, lásíku, s láskou tvůj Franci Mórek posílá písničku samozřejmě. Tak tady je, tedy Olga Lounová a Memento Mori. Jdeme na ní.
1: Pohodový podzim s Blaníkem.

0: užívat svět.
1: Olga Lounová zpívala Memento Mori na rádiu Blaník. Za minutu 8:45 před námi Pavel Novák a Nádherná láska. Jaruško, k tvým dnešním narozeninám všechno nejlepší a hlavně hodně, hodně zdravíčka. Ti přeje Tom.

0: Nádherná láska na rádiu Blaník a před námi Činasky, Hvězdy nad hlavou. Kamile, děkuji za skvělé přátelství a za to, že jsi přesně takový, jaký jsi. Podepsán nebo podepsána MMM.
1: Rádio Blaník.

Činasky a hvězdy nad hlavou. Tady na Blaníku a před námi na vaše přání Michael Jackson. Zahrajeme taky milé Nikole Kratinové. Všechno nejlepší k narozeninám a hodně splněných přání přeje rodina z Kučkova.

0: takhle báječně vybíráte i Michaela Jacksona teď na vaše přání. Za chvíli podle vás třeba Botox a Pyžamo a taky zaspívá Karel Gott.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Nabitej podzim u dětka. Spouštíme další světové herní novinky. Ruletu nebo blackjack si teď zahraješ živě se skutečnou krupiérkou. A nově máme i elektronické stírací losy. Hernaudětka.cz. Vždy o krok napřed.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
1: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
0: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
1: A kde jsi je sehnal?
0: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
1: S natíráním končím. Jedu hned.
0: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
2: www.impregnacesoběslav.cz
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na securit.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
9: Máme pro vás bezva plán.
8: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
9: První, druhý, klidně třetí.
8: Máme i skluzavky pro malé děti.
9: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
8: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
9: Aquapalace Praha.
8: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
11: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
12: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
13: Rádio Blaník.

Tak jo, proč si nedat další hezkou českou napsání? Chcete slyšet Karla Gotta písničku Žít? Máte ji mít. Zahrajeme mé drahé mamince Evě Mrázkové s Chrudimi a poslal bych krásnou písničku od mistra Karla. Pro radost a pro potěšení přeje syn Láďa z Mapočan. Rádio.

krásný poslech, Rádia Blaník, vám stále přeji a jedeme dál na vaše přání, Kiss a Forever, tak to je písnička, kterou uslyšíme právě teď. Milé Rádio Blaník, rádi bychom požádali o zahrání písničky pro našeho tatínka a dědečka Karla k jeho 60. narozeninám a přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať ho neopouští dobrá nálada, kterou nás všechny obklopuje. Máme tě moc rádi. Manželka Anna, dcera Janička, taky syn Karel s manželkou Adélkou a vnoučátka Péťa s Beátkou. Dědečkovi posílají pusinku. A ještě jeden požadavek tu máme. Dnes je to 15 let, co nás opustil milovaný tatínek. S láskou v srdci vzpomíná si Jaroslav Novotný z prostředí Lhoty, taky Renata s rodinou.

0: Je 8:45, posloucháte Radio Blaník. Za chvíli na vaše přání Lucie Bílá a taky zaspívá Michal David píseň Vidím tě všude.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
3: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.

Hra Zagorová, taky Petr Rezek, Ta pusa je tvá. Hrajeme na přání, hrajeme hezky česky, no a teď Lucie Bílá s písní Maminko, vrať se. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro mou maminku Věrušku Honešovou ze svatého Jana nad Malší. Dnes by oslavila krásné 80. narozeniny. Bohužel už se slaví spolu s tatínkem bez nás tam, kde už s nimi slavit nemůžeme, ale nikdo nám nevezme společné vzpomínky. Máme vás navždy v srdíčku, dcera Petra s partnerkou Andreou a vnuci Daniel a Nikola posílají.

Luz je bílá a maminko vrať se. No a na vaše přání poslední pro dnešní večer písnička. Dobrý den, chtěl bych poprosit o zahrání jedné písně k narozeninám pro Elišku. Byla by to píseň Vidím tě všude od Michala Davida. Vzkaz Eli, přeju ti všechno nejlepší k 19. narozeninám. S láskou, David.

0: Michal David a Vidím tě všude, krásná písnička na závěr dnešních písní na vaše přání minutu před 21. hodinou. A co vám zahraju dál po té deváté večerní? Třeba Terezu Karndlovou. Taky zaspívá Valdemar Matuška. A nebo kapela Opět Rodeček s Moravskou filharmonií Dáme si Prahu. Pohoda pokračuje, hrajeme hezky česky, tady na Blaníku i v úterý večer. Rádio Blaník.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
3: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
2: a poctivé pivo z místních pivovarů.
3: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Slíbil jsem ženě malou úpravu zahrady. Teď se trávník, záhony i kačírkovou cestičku. Ale já znám nový e-shop Zemina.cz. Zemina, substrát, kompost, kůra, kačírek, všechno online. Objednáno. Už jdu, miláčku. Zemina.cz.
5: Když potřebujete brýle, tak...
6: Pop Optik.
5: Když kontaktní čočky... Tak.
6: Pop Optik.
5: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
6: Pop Optik.
5: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
6: Pop Optik.
5: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.

0: Vaník počasí.
1: Zítra čekáme většinou zataženo, oblačno, sem tam přeháníky nebo déšť a během odpoledne by měly srážky ustávat a čekáme i polojasnou oblohu v maximech 13 až 18 a v 1000 metrech kolem 10. Noční minima klesnou na 10 až 6, na východě bude chladněji kolem 4 stupňů, nejčastěji mezi 6 až 1 stupněm Celsia.
0: Suk.
2: Na rádiu Blaník.
1: Při úterku jsem opět vyrazil do terénu. V rámci blanického krajankovského putování jsem objevil místo, kde můžete slyšet mluvit papoušky a hlavně taky vidět, obdivovat subtropické rostliny, koupit si drahé kameny a tak dále, tak dále. Kde to je, pokud jste propásli reportáž, za chvíli připomenu, teď posílám Dalibora Jandu s písní Oheň, voda, vítr. Rádio.

0: Pohodový poslech vám si od mikrofonu Blaníková a stále zdraví Vlasta Suk. A dneska jsem taky opět procestoval kus republiky, tentokrát to byl Moravskoslezský kraj. Zamířil jsem mimo jiné do tropiku Hukvaldy, kde se mi moc líbilo, protože tu třeba mají mluvící papoušky. A nejen to, co všechno tady můžete spatřit a vidět, tak to mi prozradil majitel Stanislav Rek.
1: Máme různé skameněliny, kameny, tropické rostliny, zahradu v azijském stylu.
0: Ano, je tady krásně, nádherná příroda, nádherné jezírko tady. Jaké rarity tady máte, jsem koukal?
1: Z rostlin je to třeba araukarie araukana, která pochází z andských oblastí Chile, která přežila z třetích hor. Máme největší naši rostliny, máme 5 rostlin momentálně, největší naše rostlina má asi 40 let a měří 7 metrů.
0: No a pozor, taky tady můžete slyšet mluvit papoušky. Ahoj, ťuky ťuk.
2: Ťuk ťuk ťuk. Ano, ano.
0: Tak my jsme to opět dokumentovali samozřejmě, fotky, videa už brzy uvidíte na stránkách radioblaník.cz, tak se nechte pozvat na další krásná místa.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: Teď už pro vás Bad Boys Blue, Pretty Young Girl a za chvíli hezky česky teda za Kendlová a píseň Schody z nebe. Pěkný večer.

0: Krásná písnička Eltona Johna, Candle in the Wind, na rádiu Blaník, za 5 minut už bude 9:30. A teď něco pro milovníky ryb. Rybáři na jihu Čech odkládají kvůli suchu výlovy na listopad. Někteří rybáři, tedy výjimkou je akorát rybník Kaňov u Třeboně, kde zatáhali za sítě už tento týden, ale jinak se opravdu kvůli nedostatku vody ty výlovy zpozdí asi o 3 týdny. Takže s tím počítejte, určitě se dočkáte, ale většinou tedy až v listopadu. No a za chvíli Valda Matuška s písní Dověží a taky opět Radeček, Moravská filharmonie s písničkou Praha.
1: Ani rychlé šíby,
2: ani osamělá srdce.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů Rádia Blaník.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama, s dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže, místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Zahradnictví Jevany vás očekává. Nevíte, co darovat? Darujte radost, která poroste. Dárkový poukaz do zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity potěší každého milovníka zahrad. Obdarovaný si sám vybere rostliny, které mu udělají největší radost. Praktický dárek pro každou příležitost, který pokvete ještě dlouho po předání. Dárkové poukazy v zahradnictví Jevany České zemědělské univerzity. lesy.czu.cz.
8: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
10: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
11: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom...

0: na...
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Máte na to vést lidi a udržet linku v chodu? Nebo raději procesy ladíte a neustále zlepšujete? V Saint-Gobain Securit v Hořovicích hledáme předáky do výroby a procesní specialisty. Pojďte s námi vyrábět autoskla pro Porsche či Audi a získejte náborový příspěvek až 70 000 korun. Saint-Gobain Securit. Děláme jízdu i kariéru zážitkem. Více na Securit.cz.
7: Proč se culíš?
8: Protože budeme krásný.
7: To už přece jsme.
8: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
7: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
8: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
9: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu

0: Tolik tedy Shakin' Stevensa, You Drive Me Crazy na rádiu Blaník. Pěkný večer přeju. Máte doma děti, které milují pohádky? A nebo co vy dospěláci? Chtěli byste si občas odskočit do světa fantazie? Pak zbystřete. V Ostrově na Ohří na západě Čech totiž tento týden probíhá festival Oty Hoffmana a ten má před sebou další dny plné pohádek, filmů, známých osobností i zábavy. Třeba už zítra, tedy ve středu, můžete vyrazit do Domu kultury na film Skřítek, Nový začátek, nebo taky na snímek Neporazitelní. A pokud vás zajímá, jak vznikají pohádky, nenechte si ujít setkání tvůrců večerníčků. Dozvíte se něco ze zákulisí jejich práce. No a večer pak můžete strávit se společnosti herečky Veroniky Žilkové a Petra Macka, kteří nabídnou povídání o filmu, vzpomínky i historky z natáčení. Na Mírovém náměstí tady vás čeká AZ Quiz Junior, program inspirovaný Stardance, autogramiády a tak dále a tak dále. Ve čtvrtek pak pokračují filmové projekce, například snímky Dovolená v Českém ráji a Potopa. Zajímavá bude taky talk show o tom, jak vzniká filmová hudba, nebo povídání o televizi a cenzuře. A pozor, festival nezapomíná ani na ty nejmladší návštěvníky. Na Staré radnici můžete navštívit multimediální výstavu Čau Pantau. Ta připomíná 60 let této legendární pohádkové postavy. Festival vyvrcholí v pátek slavnostním vyhlášením výsledků a promítáním vítězného filmu. Takže pokud máte chuť na filmové zážitky, pohádky a setkání se zajímavými osobnostmi, v Ostrově a Tohří je stále z čeho vybírat. Ostatně kompletní program najdete na stránkách festivalostrov.cz. Tak si to užijte. Radio Blaník. A co si budeme hrát do té 22. Už za chvíli třeba Zuzka Norisová z písní Pátá a nebo Jeleni, všude zdejší.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
3: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firma na zážitky.
5: CZ.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.

0: Radio
1: Blaník.
2: Telegram s adresou svět.

0: Za námi Sarah Connor, posloucháte Radio Blaník, pěkný večer. A Vlastatuk je stále s vámi, za chvíli už vám naservírujeme písničky z lásky a i v nich budeme hrát hezky česky. Radio
1: Blaník. E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
3: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
2: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
3: A kde jsi je sehnal?
2: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
3: S natíráním končím. Jedu hned.
2: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
3: www.impregnace.soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
7: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. A než vám začneme hrát písničky z lásky, pojďme ještě kouknout na zítřejší oblohu. Zpočátku bude zatažená až oblačná s deštěm nebo s přeháníkami. Během dne by měly srážky ustávat a odpoledne čekejme i polojasno. Teploty 13 až 18 a v 1000 metrech kolem 10 a v noci a po ránu 10 až 6, na východě chladněji 6 až 1 stupeň. Toliko počasí, teď už Šalom s Petrem Mukem, Stín katedrál a za chvíli třeba Stevie Wonder, kapela Team, Chos Team, Marcela Holanová a spousta dalších. Tak si to užijte.
7: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl.

0: to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
5: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
3: Sakra! Moje záda.
7: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
8: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě, nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz, vždy o krok napřed.
9: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Intertas Plus, česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
11: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
12: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme převážně zataženo, občas se může vyskytovat také déšť. Nejnižší noční teploty v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 6 až 1 stupeň. Středeční obloha bude zatažená až oblačná, místy deštivá. Objeví se také přehánky, během dopoledne od západu ale srážky ustanou. Odpoledne pak postupně může být místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
6: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.

0: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně

0: umí. www.jkplus.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Na pláži u moře,
4: ve stínu Eiffelovky,
3: anebo na dovolené v Tatrách.
4: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
3: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Baník počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme převážně zataženo, občas se může vyskytovat také déšť. Nejnižší noční teploty v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 6 až 1 stupeň. Středeční obloha bude zatažená až oblačná, místy deštivá, objeví se také přehánky, během dopoledne od západu ale srážky ustanou, odpoledne pak postupně může být místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Barvy jsou stále, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
5: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: Rádio Blaník.
8: Rádio Blaník.
9: Rádio.

Krásný a nižší nerušený poslech nočního vysílání Rádia Blaník vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Je nový den, už je středa 14. října roku 2026, kdy svůj svátek slaví Agáta, tak přejeme všechno nejlepší. 86. narozeniny slaví britský zpěvák Sir Cliff Richard. No a pojďme ještě do minulosti, do roku 1919. Tehdy parlament rozhodl, že 28. říjen se bude slavit jako státní svátek. Už je to 107 let. Tolik tedy pohled do kalendáře, taky do minulosti a teď už vám opět budu hrát hezky česky až do 4 rána, tak užívejte.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme převážně zataženo, občas se může vyskytovat také déšť. Nejnižší noční teploty v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 6 až 1 stupeň. Středeční obloha bude zatažená až oblačná, místy deštivá, objeví se také přehánky, během dopoledne od západu ale srážky ustanou, odpoledne pak postupně může být místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
5: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
6: Je, tak děkuju moc.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 14. října. Dnes má svátek Agáta a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 8:30 dopoledne začíná v areálu Spolany v Neratovicích na Mělnicku celorepublikové policejní cvičení pořádkových jednotek. V 5 odpoledne startují na zámku v Pardubicích císařské a prezidentské návštěvy Pardubic 1866 až 1990. V 10 dopoledne začíná generální zkouška muzikálu West Side Story, a to v divadle města Ústí nad Labem. V městském parku ve Friedlandu proběhne Jizerský dřevorubec 2026. Mezinárodní soutěž žáků lesnických škol v práci s motorovou pilou. Soutěž pokračuje i ve čtvrtek. KinoArt v Brně hostí festival krátkých filmů Brněnská 16. A nakonec se přesuneme do brněnské botanické zahrady. Tam začíná v 9 dopoledne výstava citrusů a dalších subtropických a tropických užitkových rostlin. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme převážně zataženo, občas se může vyskytovat také déšť. Nejnižší noční teploty v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 6 až 1 stupeň. Středeční obloha bude zatažená až oblačná, místy deštivá, objeví se také přehánky, během dopoledne od západu ale srážky ustanou, odpoledne pak postupně může být místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz.
3: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Březtu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 000 korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.